Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale

pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

0: Right.
1: He goes wild when I click that dial.
2: Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na psání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dannyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Borovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

0: oh boy,
1: this is a fine romance.
2: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače. Protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí, víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, sedmý díl, sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel jí Točer a textoval Michail Prostějovský. Ten svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest, alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
2: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
1: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
2: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
1: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já, že jsem vás potkal, už půl hodiny přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský krčmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma.
3: Slá?
2: Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježiš, teda ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nevěl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: Ajejejejejej. Striptýz. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte to.
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát. To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem, takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného, můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit, pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko závěrečná zkouška Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Pera, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A chtěl vás bych taky. Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, nashledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježíš Maria, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držej za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez vršku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupinu.
10: Je to mizérie, je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Vrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: A co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barem. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
4: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niederle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali.
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze Svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze Svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom i vyšti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič. Ale má v sobě hodně toho menšíkovského. Takže
1: z té rodiny, myslím, že ano, něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale taky silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. A číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit. A já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Jo, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Sadských psychiatrických léčebny, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád, oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Sadských, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Já ti pak omluvím na ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chám. No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte. Manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat? Fialky a víno, no tak to...
8: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no
9: fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda.
8: Ale prosím díky, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo, tohle to tak vše.
9: No jo.
8: No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: Ne, a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl mám horko, tak se sundal sako, ne?
8: To nemyslíte vážně, u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Teď tamhle někde dlachní mísako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď vám přijde, co si o nás pomyslí, že on ne, a prosím, tak se to stalo. No.
9: Co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, to, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: Jo tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
8: Já si bude nemožnou
9: společnýho. V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Nashledanou.
9: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na Kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na Kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: A hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadný, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. A čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrové řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát...
6: Pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník, no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidím ve vašich materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako no. Občas tak...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a při tom šlo o sex, jak by víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Tak jestli pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. Rychlost mi dělá potíže, ale chlas mi jde, ten mi jde nejvíc.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žena bezdomova, která napadala personál a pacienty jihlavské nemocnice, čeká na soud. Stát dnes spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Veřejnost se může přihlašovat ve 13 hodin. Ukrajinská armáda udeřila na ruskou námořní základu v Novorosijsku. A bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, hezké ráno. Ženu bezdomova z Jihlavy čeká soud, aktuálně je ve vazbě. Policisté ji obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí. Na Jihlavsku měla žena zákaz pobytu, dále ji taky viní z výtržnictví. Nejvíce problémů působila v jihlavské nemocnici.
2: Vlastně dezinfekci, kterou my používáme na ruce a máme ji mít na každém prostě prostranství, tak ona je schopná si ji vylít na celé tělo, umýt si s tím hlavu.
3: Popisuje vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová, že zdravotníci museli kvůli ženě často řešit i vytopené toalety a také agresivní chování.
4: Co bylo nejhorší, takže napadala ty naše pacienty a osočovala je za to, jak vypadají. Byla na ně jakoby opravdu vulgární a sprostá a to jako bylo opravdu ošklivý, že nám tam i jednu holčičku rozbrečela malou, která tam doprovázela maminku.
3: Vysvětluje vrchní

0: velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
1: Před testem by si lidé měli zkontrolovat, jestli mají aplikaci aktualizovanou a jestli znají svůj PIN. Systém e-dokladů nefungoval při loňských sněmovních volbách. Kvůli tomu rezignoval z pozice tehdejšího ředitele digitální informační agentury Martin Messerschmidt. Ukrajinské síly zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorosijsku na jihu Ruska. Zasáhly a poškodily 4 ruské vojenské lodi, včetně 2 fregat. Informoval o tom ukrajinský generální štáb. Rusko se k záležitosti nevyjádřilo. Úder ukrajinských dronů a raket na ruský přístav poškodil 2 hlavní terminály pro vývoz obilí. Ruské ministerstvo zemědělství nyní plánuje přesměrovat přepravu do přístavů v Baltském a Kaspickém moři, uvedl web BBC. Většina ruské černomořské flotily se do Novorosijsku přesunula ze své bývalé domovské základny Sevastopol na ruském okupovaném Krymském poloostrově. Důvodem přesunu bylo riziko ukrajinských útoků. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová bude na mistrovství Evropy v Paříži útočit na 3. zlato na 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu postoupila do finále nejrychlejším časem minuta 55 sekund a 77 setin. V Paříži už závodila taky na stovce, kde obsadila 7. místo. Počasí. Úplně nejchladnější ráno je na Vysočině teď v Jihlavě, kde teploměr ukazuje 7 stupňů. 9 stupňů naměříte ve Žďáře nad Sázavou nebo v Havlíčkově Brodě a 12 hlásí schodně Telč nebo Dukovany. Nebe nad Vysočinou je převážně jasné a zůstane tomu tak i přes den. Čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ze silnic kraje aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Volně průjezdná je taky dálnice D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné ráno, máme čtvrtek 13. srpna. Za chvíli popřejeme k svátku všem Alenám a taky si připomeneme růst berlínské zdi a povodně v srpnu roku 2002. No a z českých interpretů jsou připraveni Jarda Hypochondr, Hana Zagorová s Petrem Reskem a nebo Petr Muk. Tak příjemné časné ráno a nerušený poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Hezké čtvrteční ráno, 5300 žen a dívek jménem Alena žije v kraji Vysočina. Český rozhlas Vysočina přeje všem jen to nejlepší. Vy si můžete s přáním přidat třeba v písničkách pro Vysočinu mezi 12. a 13. hodinou. Teď je 5 hodin a 11 minut a před námi je pohled na dnešní výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď. We have lived in the shadow of the wall. Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro. Patria o muerte! A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Příjemné čtvrteční ráno, máme 5 hodin a k tomu 17,5 minuty.
1: Počasí.
0: A s Českým rozhlasem Vysočina se podíváme, jak je a jak bude. Černovice teď hlásí 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo na Svratouchu je 13, Dukovany mají 12. Košetice a Telč hlásí 11 stupňů, Přibyslav 9 a Jihlava podobně jako včera 6 stupňů. Ráno je tedy na Vysočině celkem chladné. Během dne ale bude také podobně jako včera jasno nebo skoro jasno, takže slunečný den s odpoledními teplotami v rozmezí 26 až 29 stupňů. Celsia a vítrpované slabí východních směrů a žádné srážky nečekáme.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O 11. ročníku mrkvancobraní v Polné, tedy o velkých oslavách mrkve a mrkvánku, si budeme povídat už ve čtvrtek po 11. hodině. Mými hosty budou členky organizačního týmu, a to Martina Nováková a Klára Holasová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem

0: Český rozhlas Vysočina vás s radostí zve na různé kulturní a sportovní akce v našem kraji, třeba na vrch Křemešník. Tam v poutním kostele Nejsvětější Trojice vystoupí zítra s kytarou písničkář, moderátor a bavič Pavel Helan. Koncert začíná v pátek 14. srpna v 18 hodin a my pro vás budeme mít po 8 hodině v našem vysílání osobní pozvánku právě od písničkáře Pavla Helana. No a taky jsme zjišťovali, jak to bude s bezdomovkyní, která v minulých dnech obtěžovala pacienty a zaměstnance nemocnice v Jihlavě. Možná jste se s ní potkali nebo jste viděli video na sociálních sítích. Co jsme zjistili, uslyšíte v našich zpravodajských relacích a taky v reportážích krátce před 6:30 a také po 9:30. Teď je 7:30 do 6:30. Jakub Diviš dokončuje stručný přehled podstatného dění kolem nás a zpívat přichází Petr Spálený.
1: Léto na Vysočině.
2: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechno

0: O zákazu koupání a taky o práci na vedlejší úvazek bude vedle dalšího ve zprávách mluvit Jakub Diviš. Dostává v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prostor.
1: Pět hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zákaz koupání nově platí v rybníce Sázavan ve Světlé nad Sázavou, upozorňuje na to tamní městský úřad. Laboratorní rozbor krajské hygienické stanice ukázal nadlimitní výskyt sinic a voda může aktuálně ohrozit lidské zdraví. Nebezpečná může být i pro domácí zvířata. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání mohou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Řidiči budou moct ode dnešního podvečera znovu jezdit bez omezení po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Silničáři dokončili její rekonstrukci o 2 dny dřív, než původně plánovali. Dopravní omezení začnou odstraňovat kolem 6. hodiny večer. Oprava jedné z nejvytíženějších pražských komunikací stála hlavní město zhruba 600 milionů korun. Při pondělním zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 stupně zemřelo nejméně 265 lidí. Dalších 496 se pohřešuje. Zraněných je skoro 3,5 tisíce lidí. Novinářům to oznámil kolumbijský prezident Abelardo de la Espreja. Zároveň oznámil plán vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze. Podle CNN je zemětřesení jedním z nejsilnějších od začátku 20. století. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru, Panamě a ve Venezuele. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villu 2-1 a podruhé za sebou ovládli super pohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat, po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023. A ranní nebe nad Vysočinou je převážně jasné a zůstane tomu tak i přes den. Čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidičům v Jihlavě připomínáme uzavřenou Žižkovu ulici od krajského úřadu až k čerpací stanici ONO a uzavírka dnes započala taky v Třebíči, Sirotčí ulicí tam neprojedete až do zítřejšího večera.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásné čtvrteční ráno. Včera byl hostem Dobrého dopoledne trenér Jan Běloch, se kterým jsme se podívali na úspěchy házené v Novém Veselí, práci s mladými hráči i jeho působení u české reprezentace do 20 let. Řeč byla také o 16. ročníku memoriálu Josefa Smékala a o tom, proč má tahle tradice v Novém Veselí stále své pevné místo. Část z rozhovoru si připomeneme hned, jakmile dozní šrouby do hlavy skupiny Lucie, které uslyšíte, a taky Agáta od Olympiku. Tak dobrý poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tohle byla Agáta kapely Olympic. Dnes ve čtvrtek 13. srpna mají ale svátek Aleny, tak si na ně vzpomeňte a popřejte jim všechno nejlepší. Tady je Český rozhlas Vysočina, máme téměř 10 minut po půl šesté a dnes v Novém Veselí startuje už 16. ročník memoriálu Josefa Smékala. Kdo byl muž, jehož jméno tento tradiční házenkářský turnaj nese a jaký odkaz zanechal v Novém Veselí, o tom nám včera v dobrém dopoledni vyprávěl Jan Běloch, trenér extraligového týmu Nového Veselí a české mužské reprezentace do 20 let.
1: Tak já sám jsem pana Smékala taky ve Veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky někdy setkal. Myslím si, že ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
2: V tom případě, kdybyste tady měli jednou větou říct, co Josef Smékal a vlastně ten jeho odkaz znamenají pro to Nové Veselí?
1: Myslím, že nejvíc znamená to, že prostě tam ten oddíl založil a nastartoval to tam všechno kolem tý házený. To je prostě nejdůležitější, co se on tam pro házenou vykonal. A myslím si, že je super, že teďko v tom pokračuje jeho dcera.
2: No a kdyby Josef Smékal, čistě teoreticky jenom takový ten, ta představa, přišel dnes do haly ve Veselí a viděl, kam se jeho oddíl za ta desetiletí dostal, co si myslíte, že z těch věcí kolem by ho potěšilo nejvíc?
1: Tak já si myslím, že dvě věci. A jedna je to, na jakých charakterových a hodnotových postojích se celý oddíl stojí a druhý, že jeho dcera pokračuje v jeho šlépích a v současné době je předsedkyní oddílu.
0: Kam dál? Mrkev, zábava a polná. Už po 11. se v Polné uskuteční oblíbené mrkvanco braní. Akce, která dokazuje, že i obyčejná mrkev může být důvodem k velké slavnosti. O tom, co všechno letošní ročník nabídne a proč si mrkvanco braní získalo tolik příznivců, budou dnes po 11. hodině v dobrém dopoledni mluvit členky organizačního týmu Martina Nováčková a Klára Holasová. Tak si uvařte s předstihem, ať můžete hodinu do čtvrtečního poledne strávit v naší společnosti. Teď je tu Tina Turner a po ní předpověď počasí. Krásný start do čtvrtku 13. srpna přeje Ivana Víznerová.

0: Máme přesně 6:45, krásné čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: A zatímco v údolích u řeky, třeba v Jihlavě, je podobně jako včera 6 stupňů, jinde jsou teploty nad 10. Telč nebo Košetice hlásí 11 stupňů, Dukovany 12. Na Svratouchu a taky v Náměšti nad Oslavou je 13 stupňů, Černovice mají 14 a Moravské Budějovice 15. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, takže další slunečný den. Odpolední teploty nepřekročí 30 stupňů, budou v rozmezí 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý východní směru a nečekáme žádné srážky. Tolik výhled na dnešní počasí. Máte rádi roztomilé a někdy trochu střeštěné rozumy našich malých makoviček? Dnes se jich zeptáme na otázku vývoje lidstva. Opravdu máme něco společného s opicemi, uslyšíte to za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vítr poháněný Lucí Vondráčkovou proletěl čtvrtečním Dobrým ránem Českého rozhlasu Vysočina. 9 minut a pár vteřin nás dělí od 6. hodiny. Vědci se neshodnou, ale naše malé makovičky svoje teorie o původu člověka mají. Irena Šarounová je zaznamenala.
1: Makovičky.
2: Čem se opice podobá člověku?
3: My jsme dřív jako byli opice.
4: Opice mají dvě nohy a dvě ruce a lidi mají také dvě nohy a dvě ruce.
3: Jsou jako lidi.
4: Měla pět prstů.
3: Když jim hodíme banán, tak ho mají stejně rádi, jak my. A pak ty opice, jim hodíme hodně banánu, tak pak nás mají oni rádi.
5: Opice umějí chodit jenom po dvou nohou, jak lidi.
4: Opice umí hodně křičet a lidi taky umí hodně křičet.
2: Je opice taky chytrá jako člověk?
6: Orangutan je nejchytřejší opice ze všech opic, protože ona umí používat třeba hudební nástroje.
0: Tolik naši dorůstající odborníci a vědci.
1: Makovičky.
0: Za chvíli dostanou prostor zprávy, v nich krátký pohled na pole v Hybralci u Jihlavy. Včera tam lidé společně sledovali zatmění slunce a my jsme byli u toho. To jsou informace, posíláme k vám do míst, kde posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky písničky. Teď tu budou Rangers a jejich Vysočina.
1: Léto na Vysočině.
7: Já vám

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Češi hromadně pozorovali zatmění slunce. Kancelář ombudsmanky kritizuje navrhovaný odklad pravidel pro větší ložnice a cely ve věznicích. Bezpečnostní složky v Kuvajtu podle ministerstva vnitra odhalily připravovaný teroristický útok. A počasí bude slunečno, teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá a dobrý den přeje Jakub Diviš. Lidé po celém Česku sledovali zatmění slunce. Měsíc ho zakryl skoro z 90%. Stovky pozorovatelů se sešly taky na poli v Hybrálci u Jihlavy.
4: Vidíš kolečko? A z pravý strany tam něco vylejzá, něco to ukrajuje, to kolečko. Vidíš tam nějaký stín? Jo, no tak to je ono.
5: Hana přišla s rodinou se dvěma malými dětmi.
4: Pamatuju si to, když jsem já byla malá holka, jak jsme koukali. 99? Před 2000 to bylo.
6: Tak prosím vás, je 20.11, takže poslední sekundy do maxima.
5: Další zatmění slunce bude v Česku možné pozorovat příští rok na začátku srpna. Slunce bude ale tehdy zakryté zhruba z 50%. František Jirků, Český rozhlas.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové připomínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k ním zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi o 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
7: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná.

0: padla v roce 2019. Organizace má ale stále buňky na Blízkém východě, ve Střední Asii nebo v Africe. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu. Odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace po téměř dvouměsíční závodní pauze, kterou zavinili problémy s pravým kolenem.
1: Ambice pro kvalifikaci je vždycky úplně stejná, prostě dostat se za každou cenu jakýmkoliv způsobem do finále, protože i vlastně pro mě, nechci, že to je neznámá, ale samotný jsem zvědavý, co se vlastně bude dít, jak se budu cítit, protože jsem se teďka poslední jednotky týdnu cítil moc hezky.
0: Vadlejch má letos na kontě výkon 85 metrů a 24 cm, což je druhý nejlepší výsledek mezi přihlášenými oštěpaři. K přímému postupu do finále potřebuje hodit 82 metrů. V kvalifikaci se z Čechů představí taky Martin Konečný a Jan Výška. O postup do finále čtvrtky bude bojovat i halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Počasí. V Přibyslavi teploměr ukazuje 9 stupňů, v počátkách 12. Ranní nebe je nad Vysočinou převážně jasné a zůstane tomu tak i přes den. Čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě na nájezdu na dálniční převaděč z ulice Romana Havelky se stala dopravní nehoda dvou osobních aut a probíhá tam její vyšetřování. A ještě informace z dálnice D1. Na kilometru 166 ve směru na Brno, tak tam stojí porouchané nákladní auto v odstavném pruhu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdravotní sestře dala pěstí a nadávala dětem. Jihlavská nemocnice se zřejmě zbaví problémové ženy bezdomova. Soud jí poslal do vazby. Informace o případu, který rozvířil sociální sítě, jsme pro vás zjišťovali a vše podstatné uslyšíte za čtvrt hodiny. Přidáme taky písničky, na ty se chystají Damienc a po nich Karel Zich, tak příjemný poslech čtvrtečního Českého rozhlasu Vysočina.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

Místo na rozhledně Horní les u Vírské přehrady. Nejvyšší rozhledně v kraji Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Měla na očích brýle a Karel Zich, pohodová letní písnička ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď máme 6 hodin a téměř 13 minut. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové módní návrhář Osmany Lafita. Dozvíte se například, jaký je jeho denní rytmus a kdy se mu nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat. Nejlíp se mi presuje v nosi, klini, nekoukaně si je do jednoho hodina, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové, finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: Dnes po 13. hodině si můžete poslechnout celý rozhovor s Osmany Lafitou. A za chvíli krátce po 6:45 výhled na počasí v našem kraji. Hezké ráno. Nabízíme písničku z filmu Flashdance.
3: Léto na Vysočině.

0: Téměř 3 minuty už uplynulo od 6:45, nejvyšší čas říct si, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: V kraji Vysočina jsou teď teploty velmi rozdílné, zatímco Jihlava hlásí 6 stupňů, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou nebo Bystřice nad Pernštejnem mají 8, Přibyslav a Košetice hlásí 9, Dukovany nebo Telč mají 12 stupňů a Moravské Budějovice dokonce 15. Čeká nás slunečný a teplý den, obloha bude jasná nebo skoro jasná, polední teploty v rozmezí 26 až 29 stupňů, k tomu slabý východní vítr a žádné srážky. Tolik počasí dnešního dne čtvrtku 13. srpna. Jak může jihlavská nemocnice nebo úřady a policie zakročit proti ženě, která obtěžuje a vulgárně nadává pacientům i zaměstnancům? Aktuální stav v případu, který rozvířil sociální sítě, popíšeme za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O 11. ročníku mrkvancobraní v Polné, tedy o velkých oslavách mrkve a mrkvánku, si budeme povídat už ve čtvrtek po 11. hodině. Mými hosty budou členky organizačního týmu, a to Martina Nováková a Klára Holasová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tohle byla Eva Farná na ostří nože. 6,5 minuty nás dělí od 6:30. Ve zprávách Českého rozhlasu Vysočina budeme mluvit o požáru nedaleko Studence na Třebíčsku nebo o folklorním festivalu v Písku. Teď jdeme ale do jihlavské nemocnice. Agresivní žena bezdomova, která vyvolávala konflikty a napadala tamní personál, zůstává po středečním rozhodnutí soudu ve vazbě. Policista ji obvinili z výtržnictví i maření výkonu úředního rozhodnutí. Na Jihlavsku se totiž od 23. července vůbec neměla pohybovat. Do Jihlavy se přesto dál vracela.
1: Já se tady na pořad udělala bydlení, takže ona nám vždycky ukradla všechny toaleťáky, ručníky, pytle, fialový z odpadku. Ona si do toho narvala ty papíry, udělala si z toho spacák a ležela tady.
2: Ukazuje mi vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová prostor nad schody. Často ale žena bezdomová mířila i mezi pacienty, například cestou na toaletu.
1: Ona měla fázi buď, že tam seděla a prostě brečela, řvala, anebo měla prostě fázi agresivní, kdy tady řvala.
2: Často se podle Lenky Velevové stalo, že některé toalety žena kompletně vytopila a personál musel řešit i její agresivní chování, které zaznamenalo také video na sociálních sítích.
3: Já se s tebou nemusím bavit.
1: Než jí opravdu jako svým způsobem uklidníte a vysvětlíte, že má vody, to vás na hodinu prostě. Na hodinu máte, protože hlídáte čekárnu, aby ona někomu neublížila, že jo, a to je prostě na hodinu a půl, to zpozdí prostě celkově.
2: Popisuje zdravotní sestra Alena Procházková s tím, že zdravotníci začali postupně sbírat materiál k podání trestního oznámení. Například na onkologii napadla žena i jednu ze sester, opět na toaletách.
4: Došlo k takovému incidentu, kdy vlastně sestřička jí jakoby upozornila na to, ať už odtud jde, že prostě pacienti potřebují na záchod, takže ona jí tam nějak dala pěstí.
2: Podle vrchní sestry onkologického centra Marty Doskočilové bylo ale nejhorší slovní napadání dětí v čekárnách. Nemocnice najala i ochranku, jak říká její mluvčí Monika Zachrlová.
5: Ten první člověk to vydržel jeden den, druhý člověk to vydržel dva dny, protože třeba řekli, že se takhle prostě nadávat nenechají. Pak jsme teda našli někoho, kdo už zůstal trošičku delší dobu.
2: Ženu nakonec v pondělí zadrželi policisté, pokračuje jejich mluvčí Michaela Lébrová.
6: Ženu jsme obvinili z pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu výtržnictví.
2: Problémy v nemocnici začaly loni na podzim. Podle zástupce ředitele městské policie Zdeňka Krčála se ale žena v Jihlavě pohybuje už asi 2 roky.
7: Nejdřív byla ta náměstí, pak v okolí Teska, pak se přesunula za prachárnu a tam vlastně zůstala v tomhle okolí. Přes zimu docházela do noclehárny, kde vlastně přibývala.
2: Podobně problematických osob ale řeší strážníci v Jihlavě více. Například v červenci měli řadu oznámení o ženě bezdomova, která z kufry okupovala jednu ze zastávek. Ta už ale podle strážníků zmizela. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno, je čtvrtek 13. srpna, přehled dění kolem nás nachystal a přečte Jakub Diviš.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Škodu za půl milionu korun způsobil včerejší požár lesa nedaleko Studence na Třebíčsku, kde o předběžný odhad hasičů. Ti na likvidaci plamenů nasadili 18 jednotek. Na hašení si vyžádali i vrtulník s bambivakem, který udělal víc než 20 schozů vody. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Na Vysočině platí od pondělí do odvolání kvůli suchu výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požáru. Soubory z Mexika a Srbska nebo Portugalska vystoupí na mezinárodním folklorním festivalu v Písku. 31. ročník tam začíná dnes a potrvá až do neděle. Zahraniční i domácí soubory se představí v Palackého sadech, na Kamenném mostě nebo na ostrově. Festival je nejen hudební a taneční přehlídkou, ale zároveň ukazuje zvyky a tradice kroje z různých částí světa. Pořadatelem a hostitelem je domácí soubor Písečan. Hasiči celou noc zasahovali u požáru 5-patrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je tam 2. stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí, dohašovací práce ale stále trvají, nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkory Flígrové se část budovy zhroutila. V americkém Texasu ve středu havaroval armádní vrtulník typu Apache. Na palubě zemřeli oba vojáci. Při pádu stroje do pole vypukl rozsáhlý požár. V jeho důsledku záchranáři evakuovali několik obydlí. Nehoda se stala asi 100 kilometrů severně od texaského hlavního města Austinu. Rodinám zesnulých vojáků vyjádřil na sociální síti X soustrast taky texaský guvernér Greg Abbott. Čeští překážkaři Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko na mistrovství Evropy v Birminghamu do finále běhu na 110 metrů překážek nepostoupili. Kolomazník obsadil časem 13,71 sekundy, celkově 18. místo. Štefko byl po chybách na trati diskvalifikován. Finále vyhrál Švýcar Josef. Nový Rychnov 10 stupňů, Pelhřimov 11 a Náměš nad Oslavou 12, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Jihlavě na nájezdu na dálniční přivaděč z ulice Romana Havelky se střetla 2 osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik stručný přehled aktuálního dění kolem nás a k čemu se hodí krabice od bot, když se na obloze odehrává zatmění slunce, to vám řekneme za malou chvíli. Teď je tu Iveta Bartošová, písnička Můžeš lhát.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Taky Pavel Bobek obohatil čtvrteční Dobré ráno na Českém rozhlase Vysočina. Máme 10:30 po 6:30. 5 minut nás dělí od podrobné předpovědi počasí od meteorologů. Teď se ale k obloze podíváme z jiného důvodu. Lidé po celém Česku pozorovali včera částečné zatmění slunce. Za měsíc se schovalo skoro z 90%. Stovky zájemců sledovali astronomický úkaz také na poli v Hybrálci u Jihlavy.
1: Vidíš kolečko? A z pravý strany tam něco vylejzá, něco to ukrajuje, to kolečko. Vidíš tam nějaký stín?
2: Jo, no tak to je ono.
3: Hana přišla s rodinou se dvěma malými dětmi.
1: Pamatuju si to, když jsem já byla malá holka, jak jsme koukali. 99? Před 2000 to bylo.
3: Největší poptávka při pozorování byla po brýlích.
4: Poslouchej, třeba v garáži něco najdem. Babička se tam nekoukala.
3: Bez brýlí dorazil i Josef Jakubek se synem a svojí matkou.
5: Nikde. A ani jako v žádných tady z těch hobby marketech nebyly k dispozici žádný takovýhle věci, takže říkal pán, že jsme asi 150 tisíc ten den.
3: Tomáš přišel na pozorování s rodiči, kouká do krabice, kterou má ale nasměrovanou v protisměru od slunce.
6: To jsem vyráběl dírková komora, je tam propíchlá plechovka a je to krabice od bot v podstatě.
3: Můžu to zkusit?
6: Jasně. Tady je dírka.
3: Ano.
6: A to je jakoby objektiv, jo. Pravým okem nos opřete o tu krabici.
3: To vidím.
6: Jako zrcadlový obraz by to měl být. No.
3: Vidím takový, jasně, malý srpek. Proč jste to vyráběl? Proč jste se nespolehnul třeba?
6: Chtěl jsem si to zkusit.
7: Tak prosím vás, je 20:11, takže poslední sekundy do maxima.
3: Další zatmění slunce bude v Česku možné pozorovat příští rok na začátku srpna. Slunce bude ale tehdy zakryté zhruba z 50%. František Jirků, Český rozhlas.
8: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tohle jsou Gypsy Kings ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Dodali nám trošku tempa do toho rána, ale je 6:45 a před námi povídání s meteorologem.
1: Počasí.
0: Dobré ráno přeji Mojmíru Martanovi.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina s teplotami teď?
2: Jsou docela v širokém rozpětí od 15 do 6 stupňů. Ty nejnižší hodnoty najdeme v některých údolích.
0: Teď celkem chladné ráno, pojďme se podívat, kam teploty dostoupají dnes.
2: Tak dostoupají na letní hodnoty mezi 26 a 29 stupní, jinak nás čeká pod slídem jasná nebo na nejvýš skoro jasná obloha se slabým severovýchodním až východním větrem.
0: Je to jednoduché, takže slunečný den, teploty do 29 stupňů, zatím jen ty letní přinesou páteční teploty už tropické hodnoty.
2: Tak páteční hodnoty budou o maličko vyšší, takže 27 až 30 stupňů, takže ta tropická hodnota jen výjimečně. Co se týče rána, tak to bude opět patřit těm chladnějším s teplotami 14 až 11 v údolích lokálně kolem 9 stupňů. Jinak nás čeká opět slunečné počasí bez oblačnosti se slabým proměnlivým během dne spíše jihovýchodním až východním větrem.
0: Tak to je pátek, pojďme se ještě podívat, co přinese víkend.
2: Víkend přinese postupný vzestup teplot. Sobota bude jasná nebo skoro jasná. Ranní teploty 16 až 13 v údolích lokálně, jen 10, ale odpolední teploty mezi 30 a 34 stupní a foukat bude slabý proměnlivý přes den mírný jihovýchodní nebo jižní vítr. Neděle tam bude vrcholit příliv toho velmi teplého vzduchu. Noční teploty 18 až 14, ty nejvyšší odpolední 31 až 35 stupňů. Většinou bude jasno, ale v průběhu odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Postupně se také mohou objevit první izolované přehánky, výjimečně i bouřky. V noci potom bude srážek na studené frontě více.
0: Takže v neděli se přidá nějaká studená fronta a přinese ochlazení o kolik stupňů?
2: Tak ta fronta se projeví až pondělním dní, kdy se jak ochladí asi o 8 stupňů.
0: Tak děkujeme za upřesnění. To je výhled na nejbližší dny od meteorologa Mojmíra Martana. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina máme připravený vtip Jardy Hypochondra, taky české písničky. O ty se postará Olga Loudová nebo Michal Tučný.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak zase jeden ze školy o Pepíčkovi. Pepíčku, pověz mi, z čeho máš upletený svetr, no?
2: Z vlny.
1: No správně, a kterému zvířeti za něj vděčíš?
2: Tetě.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
3: 7 minut a pár vteřin nás dělí od 7 hodiny. Jakub Diviš ve zprávách řekne, kde se teď nachází žena bezdomova, která v poslední době obtěžovala lidi v Jihlavské nemocnici a na dalších místech v krajském městě. A taky vás vyzve, abyste se přidali k zátěžovému testu elektronických dokladů. Ještě než přidáme podrobnosti, je tu Michal Tučný, písnička Já budu žít na věky.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Žena bezdomova, která napadala personál a pacienty jihlavské nemocnice, čeká na soud. Stát dnes spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Veřejnost se může přihlašovat ve 13 hodin. Opravy děr českou mikrovlnnou metodou prodlužují životnost silnic. A čekáme slunečné počasí, teploty do 29 stupňů. Je čtvrtek 13. srpna a u zpráv vás vítá Jakub Diviš. Ženu bezdomova z Jihlavy čeká soud. Aktuálně je ve vazbě. Policisté ji obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí. Na Jihlavsku měla zákaz pobytu. Dále ji také viní z výtržnictví. Nejvíce problémů působila v jihlavské nemocnici.
3: Vlastně dezinfekci, kterou my používáme na ruce a máme ji mít na každém prostě prostranství, tak ona je schopná si ji vylít na celé tělo, umýt si s tím hlavu.
4: Popisuje vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová, že zdravotníci museli kvůli ženě často řešit i vytopené toalety a také agresivní chování.
5: Co bylo nejhorší, takže napadala ty naše pacienty a osočovala je za to, jak vypadají. Byla na ně jakoby opravdu vulgární a sprostá a to jako bylo opravdu ošklivý, že nám tam i jednu holčičku rozbrečela malou, která tam doprovázela maminku.
4: Vysvětluje vrchní sestra onkologického centra Marta Doskočilová s tím, že jednou na toaletách fyzicky napadla i jednu ze sestřiček. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášení najednou. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky by se mohlo přihlásit zhruba 40 tisíc lidí. Proto je podle Klučky nutné udělat test aplikace veřejně.
6: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
1: Před testem by si lidé měli zkontrolovat, jestli mají aplikaci aktualizovanou a znají svůj PIN. Systém e-dokladů nefungoval loni při sněmovních volbách. Kvůli tomu rezignoval z pozice tehdejšího ředitele digitální informační agentury Martin Messerschmidt. K rychlým opravám děr a výtluků silničí.

0: na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
1: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
0: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas. Sport.
2: Plavkyně Barbora Sémanová bude na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu postoupila do finále nejrychlejším časem minuta 55 sekund a 77 setin. V Paříži už závodila taky na stovce, kde obsadila 7. místo. A ve fotbalovém MOL Cupu FC Vysočina Jihlava potvrdila roli favorita a zvítězila na hřišti FC Slovan Havlíčkův Brod 5-1. Postupuje taky Velká Bíteš, která v Humpolci zvítězila 2-0. Chotěboř neudržela krok se Vsetínem a prohrála na domácím hřišti 1-6. Počasí. Teploty na Vysočině pomalu rostou, třeba v Humpolci teď rtuť teploměru ukazuje 11 stupňů, v Třebíči 12. Ranní nebe je nad Vysočinou převážně jasné a zůstane tomu tak i přes den. Čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem čekejte obousměrné zdržení u Záhoří. Pojedete tam kivadlově jedním jízdním pruhem a postojíte na semaforech. Delší fronta je teď směrem od Humpolce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno, máme čtvrtek 13. srpna, za chvíli popřejeme k svátku všem Alenám a taky si připomeneme růst berlínské zdi a povodně v srpnu roku 2002. No a z českých interpretů jsou připraveni Věra Martinová a Petr Novák a hned první písnička bude od slovenské skupiny Elán. Tak příjemné ráno a nerušený poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 7 hodin a 11 minut, s vámi je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Krátce po čtvrt na 8 přineseme výhled na dnešní počasí. Teď si řekneme, že 5300 žen a dívek jménem Alena žije v našem kraji. Český rozhlas Vysočina jim přeje jen to nejlepší. Vy se můžete s přáním přidat třeba v písničkách pro Vysočinu mezi 12. a 13. hodinou. A před námi je teď pohled na dnešní výročí.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínský varota na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď. We have lived in the shadow of the wall for more than a year. Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro. Patria o muerte! A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: Michael Jackson ve čtvrtečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je 7 hodin a k tomu 17 minut.
1: Počasí.
0: Libice nad Doubravou nebo Velké Meziříčí teď hlásí 8 stupňů, Havlíčkův Brod a Hubenov, tam máte 10 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou nebo v Novém Rychnově je 11, Počátky, Košetice a Telč udávají 13 a nejtepleji je v Moravských Budějovicích, kde teď máte 16 stupňů. Dnešní den bude jasný nebo skoro jasný, odpolední teploty v rozmezí 26 až 29 stupňů se slabým větrem východních směrů a s žádnými srážkami a o nedostatku deště budeme mluvit i v následujících minutách v našem vysílání. Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval, aby lidé v současném suchu šetřili vodou a omezili její využívání v zahradách. Některým zahrádkářům už ale došla voda i ve studních a nádržích na dešťovku. Jak to řeší, uslyšíte za chvíli v reportáži na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O 11. ročníku mrkvancobraní v Polné, tedy o velkých oslavách mrkve a mrkvánku, si budeme povídat už ve čtvrtek po 11. hodině. Mými hosty budou členky organizačního týmu, a to Martina Nováková a Klára Holasová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dospívala dívčí kaple Black Milk ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina a zahrádkáře na Vysočině trápí sucho. Voda ubývá ve studních i potocích a nádrže na dešťovou vodu jsou po týdnech bez vydatnějšího deště téměř všude prázdné. Majitelé zahrad tak hledají způsoby, jak ochránit dozrávající úrodu. Vodoprávní úřad v Jihlavě totiž vyzval obyvatele, aby s vodou šetřili a zahrady nezalévali.
1: Se bojím normálně tam podívat do studně, protože už některý lidi nemají vůbec vodu. Letos teda to je poprvé, kdy to takhle úplně vysklo.
2: S předsedou zahrádkářské oblasti v Jihlavě Janem Svobodou procházíme mezi zahrádkami.
1: Je právě na té chalupě, jak mi už tam teďka došla, jak jsem tam teď byl posledně, tak dali vám jenom ty okurky. A to klidně i z toho nádobí. Jo, že tam radši nepoužijem jára.
3: Jen to!
1: No, nazdár. Ale já jsem...
2: Potkáváme i manžela Rovnerovi.
4: Nadřeme se. Máme naštěstí tady teče z rybníku ten potůček, tak z toho vždycky vnuk a manžel nanosíme vodu do sudu. Takže to je jediný štěstí, jinak bychom byli úplně nemožní.
5: Zatím se s tím prostě srovnáváme, jde to.
4: Vidíte, jak to
5: poněvadž v tom potoku je stále minimální průtok a ten odběr tady je prostě minimální.
2: A jak se daří těm rostlinám, které pěstujete?
5: Musí už se zalívat.
4: A podívejte, není to ono, jo. Přece jenom je ta vzdušná vlhkost malá, takže teď jsem to tady všechno vystříhala, protože už to bylo suchý. A... No je to znát, ale zaplať pánbu za to, co pak my, ale ty zemědělci a všichni. Někde je to ještě horší, že jo.
2: Nedostatek vody trápí i paní Lenku z Dobronína.
6: No, tak tady máme nádrž na dešťovou vodu ze zahradního domku. Díky tomu, že v neděli, v pondělí pršelo, tak nám trošku napršelo, ale jinak už jsme byli dávno na suchu.
2: Kdyby voda v nádrži došla, musela by zalévat tou z kohoutku. Vodoprávní úřad v Jihlavě ale před týdnem vyzval obyvatele v regionu, aby s vodou šetřili a nevyužívali ji na napouštění bazénů, mytí aut anebo právě zalévání zahrad. Pokud by se situace zhoršila, může úřad odběry omezit anebo dokonce zakázat. Z Jihlavy a Dobronína, Magdaléna Machová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno, Jakub Diviš teď dostane slovo ve čtvrtečním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Přináší aktuální přehled zpráv a přidá i varování pro řidiče, kteří jedou po dálnici D1 na Brno.
1: 7 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zákaz koupání nově platí v rybníce Sázavan ve Světlé nad Sázavou. Upozorňuje na to tamní městský úřad. Laboratorní rozbor krajské hygienické stanice ukázal nadlimitní výskyt sinic a voda může aktuálně ohrozit lidské zdraví. Nebezpečná může být i pro domácí zvířata. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání mohou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Řidiči budou moct od dnešního podvečera znovu jezdit bez omezení po Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Silničáři dokončili její rekonstrukci o 2 dny dřív, než původně plánovali. Dopravní omezení začnou odstraňovat kolem 6. hodiny večer. Oprava jedné z nejvytíženějších pražských komunikací stála hlavní město zhruba 600 milionů korun. Při pondělním zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 stupně zemřelo nejméně 265 lidí, dalších 496 se pohřešuje. Zraněných je skoro 3,5 tisíce lidí. Novinářům to oznámil kolumbijský prezident Abelardo de la Espreja. Zároveň oznámil plán vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze. Podle CNN je zemětřesení jedním z nejsilnějších od začátku 20. století. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru, Panamě a ve Venezuele. Pojďme ke sportu. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villu 2-1 a po druhé za sebou ovládli superpohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat. Po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023. A ranní nebe nad Vysočinou je převážně jasné, zůstane tomu tak i přes den. Čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice na Vysočině jsou aktuálně sjízdné bez komplikací, stejně tak i regionální úsek dálnice D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík vám už za chvíli představí několik ryb s neobvyklými jmény. Do té doby Karel Gott, Jestli tě budu mít rád, anebo Václav Neckář, Mademoiselle Giselle.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Taky ve čtvrtek 13. srpna 9 a půl minuty po půl osmé zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a nám tím děláte radost. Schválně, kolik ryb dokážete vyjmenovat? Kapr, lín, amur, cejn, sumec, úhoř a dál? A znáte rybu slunečnici? Já ne, tak si pojďme poslechnout Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá pěti páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Téměř minuta už uplynula, od 7:45 končí písnička George Harrisona a před námi je výhled na počasí.
1: Počasí.
0: Libice nad Doubravou nebo Velké Meziříčí hlásí 8 stupňů, Havlíčkův Brod a Hubenov mají stupňů 10, Nový Rychnov a nebo Žďár nad Sázavou udávají 11, Počátky, Košetice a Telč 13 stupňů a v Moravských Budějovicích tam je nejtepleji, teď 16 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, takže nás čeká další slunečný den jen s minimální oblačností. Odpolední teploty budou v rozmezí 26 až 29 stupňů Celsia a slabý vítr východních směrů nás asi moc neochladí a taky nečekáme žádné srážky. Výhled na další dny, včetně víkendu, potom dodá meteorolog zhruba za hodinu. Máte rádi roztomilé a někdy trochu střeštěné rozumy našich malých makoviček? Dnes se jich zeptáme na otázku vývoje lidstva. Opravdu máme něco společného s opicami? Uslyšíte za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinik, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní příběh nás zavede za Karlem Arnsteinem, rodákem z Pražských Vinohrad, o němž se u nás téměř neví. Vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vědci se neshodnou, ale naše malé makovičky svoje teorie o původu člověka mají. Irena Šarounová je zaznamenala.
1: Makovičky.
2: Opice podobá člověku.
3: My jsme dřív jako byli opice.
4: Opice mají dvě nohy a dvě ruce a lidi mají také dvě nohy a dvě ruce.
3: Jsou jako lidi.
4: Měla pět prstů.
3: Když jim hodíme banán, tak ho mají stejně rádi, jak my. A pak ty opice, jim hodíme hodně banánu, tak pak nás mají oni rádi.
5: Opice umějí chodit jenom po dvou nohou, jak lidi.
4: Opice umí hodně křičet a lidi taky umí hodně křičet.
2: Je opice taky chytrá jako člověk?
6: Orangutan je nejchytřejší opice ze všech opic, protože ona umí používat třeba hudební nástroje.
1: Makovičky.
0: Tolik naši malí budoucí vědci a experti. Ve zprávách se za 8 minut podíváme třeba do Hybrálce u Líhlavy, kde včera lidé hromadně sledovali zatmění slunce a my jsme tam byli s mikrofonem. Tohle už je písnička Jiřího Korna, Tvé stopy v písku. Příjemný poslech čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Luďkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Češi hromadně pozorovali zatmění slunce. Kancelář ombudsmanky kritizuje navrhovaný odklad pravidel pro větší ložnice a cely ve věznicích. Ukrajinská armáda udeřila na ruskou námořní základu v Novorosijsku. A bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Vysočina s Jakubem Divišem. Lidé po celém Česku sledovali zatmění slunce. Měsíc ho zakryl skoro z 90%. Stovky pozorovatelů se sešly taky na poli v Hybrálci u Jihlavy.
4: Vidíš kolečko? A z pravé strany tam něco vylejzá, něco to ukrajuje to kolečko. Vidíš tam nějaký stín? Jo, no tak to je ono.
5: Hana přišla s rodinou s dvěma malými dětmi.
4: Pamatuju si to, když jsem já byla malá holka, jak jsme koukali. 99? Před 2000 to bylo.
6: Tak prosím vás, je 20.11, takže poslední sekundy do maxima.
5: Další zatmění slunce bude v Česku možné pozorovat příští rok na začátku srpna. Slunce bude ale tehdy zakryté zhruba z 50%. František Jirků, Český rozhlas.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k ním zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi o 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkové řízení kritizovala odklad například kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
7: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
2: Ukrajinské síly zaútočily na ruskou námořní základnu v Novorosijsku na jihu Ruska. Zasáhly a poškodili 4 ruské vojenské lodi, včetně 2 fregat. Informoval o tom ukrajinský generální štáb. Rusko se k záležitosti nevyjádřilo. Úder ukrajinských dronů a raket na ruský přístav poškodil 2 hlavní terminály pro vývoz obilí. Ruské ministerstvo zemědělství nyní plánuje přesměrovat přepravu do přístavů v Baltském a Kaspickém moři. Uvedl to web BBC. Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu budou o postup bojovat 2 české medailové naděje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel poběží semifinále na 400 metrů. Obhájce evropského titulu Jakub Vadlejch nastoupí po téměř 2měsíční pauze do kvalifikace o štěpu. V 10 boji bude pokračovat průběžně 8. Vilém Stráský. Počasí. Ve Velkém Meziříčí teplé.

0: Dejte tam pozor. Přidáme ještě aktuality z dálnice D1. Pokud jdete do Brna, počítejte před Brnem s kolonami zhruba od kilometru 177. Tam začíná fronta až k nehodě osobního auta a dodávky na 179. Do Brna pak budete popojíždět i dále vlivem silného provozu a celkově se zdržíte asi 25 minut. No a pokud míříte do Prahy, připravte se na krátké zdržení na 22. kilometru u středočeských Senohrab. Tam je provoz převeden do protisměru a rychlost je tam omezená. Na vašich cestách vám Český rozhlas Vysočina přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik přehled zpráv. Český rozhlas Vysočina pro vás pravidelně má i kulturní pozvánky. Poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku bude v pátek hostit písničkáře. A za chvíli se vám osobně představí ve vysílání.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Bránit myšlence, vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Krásné čtvrteční ráno, tady je Český rozhlas Vysočina. Na telefonu je teď písničkář, moderátor a bavič Pavel Helan. Hezké ráno i vám.
2: Hezké ráno, pozor, pozor, hlášení, mám pro vás pozvánku. Vážení obyvatelé Vysočiny a přilehlých krajů, teď v pátek, nebude to pátek 13., ale pátek 14., budu hrát na Křemešníku. Je to krásné poutní místo. Kdybyste šli kolem a slyšeli nějaké písně, tak to budu já s kytarou. Přijďte dovnitř na koncert, no a kdyby se vám ten koncert nelíbil, tak tam můžete taky zůstat, protože to okolí je jako dostatečně pěkné, abyste tam zůstali, ale budu rád, když se vám bude líbit i ten koncert, který začíná v 18 hodin na Křemešníku.
1: Moc děkujeme za originální pozvánku. Já možná dodám, že lístky je možné koupit na stránkách Matice Křemešnické, která ten koncert organizuje. Ale pojďme ještě říct, když návštěvníci přijdou do poutního kostela na Křemešníku, co tam zažijí od 18. hodiny?
2: Zažijete tam koncert obyčejného kluka s kytarou, ale doufám, že vás ten koncert pozvedne, protože to prostředí vůbec toho kostela už samo o sobě je nádherné a to místo vás pozvedá. A já se budu snažit tou hudbou to jen doplnit. Já už jsem tam totiž jednou byl a skutečně teda je fakt o co stát. I kdybyste tam měli jen tak na výlet, tak prostě to stojí za to.
1: Pátek 14. srpna, 18 hodin a prostory poutního kostela na Křemešníku. Pozvánku pro nás měl přímo Pavel Helan, který tam bude mít v pátek koncert. Moc za to děkujeme, ať se vše vydaří, a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Zpěvačka Cher dodala trochu tempa čtvrtečnímu dobrému ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je 8 hodin a k tomu 17,5 minuty.
1: Počasí.
0: Přibyslav Havlíčkův Brod nebo Třebíč teď hlásí 13 stupňů. Na Svratouchu v Náměšti nad Oslavou nebo v Talči je 16, Košetice udávají 17 a Dukovany dokonce 18 stupňů. Na Vysočině je teď jasná obloha a celý den zůstane jasno nebo skoro jasno. Odpoledne teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia, povane slabý vítr východních směrů a nečekáme žádné srážky. Výhled na další dny, včetně víkendu, dodá meteorolog zhruba za hodinu a už za pár minut další pohled na nedostatek srážek. Jihlavský vodoprávní úřad vyzývá obyvatele, aby omezili některé odběry kvůli nedostatku vody. Koho se výzva týká a na co bychom vodu neměli používat, to už za chvíli probereme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Děkujem, že si. To byla písnička kapely No Name ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Necelých 8 minut nás dělí od 8:30. A kvůli dlouhodobému suchu vyzývá Jihlavský vodoprávní úřad obyvatele k šetření vodou. Omezit by měli například zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénu. Jak vážná je současná situace a co přesně výzva znamená pro obyvatele, o tom si budeme povídat s vedoucí odboru životního prostředí Jihlavského magistrátu Katarínou Ruškovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno i ode mě.
0: Jak vážná je podle vás v současnosti situace s vodou na Jihlavsku? Mluvíme už o akutním problému?
1: Mluvíme o akutním problému, přestože si to Jihlavané nebo lidé na Jihlavsku asi neuvědomují, protože doposud všem teče voda z kohoutku. Nemáme z žádné obce zprávu, že by nebyla voda ve studních nebo nebyla voda ve zdrojích vody pro obce. Na druhou stranu musím říct, že hlavní zdroj vody pro Jihlavu, což je Hubenovská nádrž, už má dnes hladinu asi o 2 metry níže, než je standardní hladina. Čili opravdu je situace vážná.
0: Koho se ta výzva na šetření vodou týká? Platí pro všechny obce na Jihlavsku?
1: Ano, ta výzva, kterou jsme před zhruba 2 týdny vydali, platí pro všech 79 obcí na Jihlavsku, pro všech 150 katastrálních území. A je to vlastně logické, protože Jihlava nebo Jihlavsko leží na evropském rozvodí, čili ta voda, která nám spadne z nebe, je ta jediná, kterou tady máme. A proto o to víc s ní musíme šetřit.
0: V té výzvě se mluví o nadměrném odběru vody. Co úřad považuje za nadměrný odběr a k jakým účelům by lidé v této situaci vodu neměli používat?
1: Jsou to všechny ty účely, které vlastně jsou zbytné. Zalévání zahrad, mytí aut, napouštění bazénu a bohužel máme zprávy od společností, které s tou vodou hospodaří, že po vydání výzvy se paradoxně stalo, že si lidi začali čerpat vodu ještě víc než předtím, aby si udělali nějaké zdroje. Tak bych opět chtěla všechny požádat, poprosit, aby k tomu přistupovali racionálně, protože jsou věci, na které vodu opravdu nemusíme využít, jako je to mytí aut nebo napouštění bazénu nebo kropení zpevněných ploch a ta voda nám bude prostě chybět.
0: Vodoprávní úřad se taky už oznámil posílení kontrol. Uskutečnili se už nějaké a co konkrétně při nich úřad kontroluje?
1: Ano, ty kontroly děláme průběžně, děláme je jak ze svého podnětu, tak i z podnětu obyvatel, protože poměrně hodně lidí se ozývá s tím, že vlastně ve vodních tocích neteče voda. Takže to základní, co v tuto chvíli kontrolujeme, je, zda zůstává sanační průtok ve vodních tocích, čili třeba majitele rybníků, jestli neomezují odtok z rybníků a nezlepšují si tím hladinu, ale zatím jsme na žádný takový případ nepřišli. Pokud se voda ve vodních tocích ztrácí, je to opravdu tím, že prostě se ztrácí povrchová i podzemní voda. Dále pak kontrolujeme odběry vody, čili jestli všechny odběry, které probíhají, jsou povolené a jestli probíhají v těch množstvích, která povolená jsou. Dále kontrolujeme samozřejmě výustě do vodních toků, protože nejenom to, že nám vody ubývá, ale i to, že pokud výustě třeba z čistíren odpadních vod nebo z jiných zařízení do vodních toků přivádějí do vodních toků znečištěnou vodu, tak to ředění díky tomu, že je tam málo vody, vlastně je mnohem horší, čili i to kontrolujeme ve spolupráci se správci vodních toků jako Povodí Moravy, Povodí Vltavy nebo Lesy. A dále samozřejmě na podněty lidí chodíme na kontroly jednotlivých věcí.
0: Vedoucí odboru životního prostředí Jihlavského magistrátu Katarína Rušková nás informovala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Moc děkujeme za informace a přejeme hezké dny. Naslyšenou.
1: Taky děkuju. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Ladíte Český rozhlas Vysočina, před námi zprávy s Jakubem Divišem.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Škodu za 500 000 korun způsobil včerejší požár lesa nedaleko Studence na Třebíčsku. Jde o předběžný odhad hasičů. Ti na likvidaci plamenů nasadili 18 jednotek. Na hašení si vyžádali i vrtulník s bambivakem, který udělal víc než 20 schozů vody. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Na Vysočině platí od pondělí do odvolání kvůli suchu výstraha meteorologů před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Soubory z Mexika, Srbska nebo Portugalska vystoupí na mezinárodním folklorním festivalu v Písku. 31. ročník tam začíná dnes a potrvá do neděle. Zahraniční i domácí soubory se představí v Palackého sadech, na Kamenném mostě nebo na Ostrově. Festival je nejen hudební a taneční přehlídkou, ale zároveň ukazuje zvyky a tradice kroje z různých částí světa. Pořadatelem a hostitelem je domácí soubor Písečan. Hasiči celou noc zasahovali u požáru 5-patrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je 2. stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí, dohašovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sýkory Flígrové se část budovy zhroutila. V americkém Texasu ve středu havaroval armádní vrtulník typu Apache. Na palubě zemřeli oba vojáci. Při pádu stroje do pole vypukl rozsáhlý požár. V jeho důsledku záchranáři evakuovali několik obydlí. Nehoda se stala asi 100 kilometrů severně od texaského hlavního města Austinu. Rodinám zesnulých vojáků vyjádřil na sociální síti X soustrast texaský guvernér Greg Abbott. Čeští překážkáři Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko na mistrovství Evropy v Birminghamu do finále běhu na 100 metrů překážek nepostoupili. Kolomazník obsadil časem 13,71 sekundy, celkově 18. místo. Štefko byl po chybách na trati diskvalifikován. V finále vyhrál Švýcar Josef. Na řadě jsou informace o počasí, Žďár nad Sázavou 15 stupňů, Počátky 16 a Moravské Budějovice 17. To jsou aktuální teploty na Vysočině. Čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehodu máme hlášenou teď z Luk nad Jihlavou, tam v ulici náměstí 9. května havaroval cyklista. Komplikace taky v Měšíně na Jihlavsku, srazila se 2 osobní auta a na D1 z Brna do Prahy na 153. kilometru na úrovni Osové Bytýšky, tak tam stojí porouchané auto v odstavném pruhu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik přehled zpráv, některým událostem ale věnujeme větší prostor, třeba té, co výrazně rozvířila sociální sítě. Poslouchejte. Zdravotní sestře dala pěstí a nadávala dětem. Jihlavská nemocnice se zřejmě konečně zbaví problémové ženy bez domova. Soud jí poslal do vazby. Více si poslechněte za necelých 10 minut v našem vysílání. Teď je tu kapela Činasky a písnička Klára.
4: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 7 minut po půl deváté dozněla písnička Klára skupiny Činasky. Kláry měly svůj svátek včera a dnes jsou to Aleny. Přejeme vše nejlepší a ty, co mají svátek, i všechny ostatní, zveme na prázdniny v Telči. Připomenu, že město žije festivalem během celých dnů. Malé pódium přímo na náměstí nabízí každý den v 15 hodin představení pro děti. Od 17 hodin tam najdete kocouří scénu. Velmi oblíbená je taky scéna u lodiček poblíž hráze Štěpnického rybníka, kde zcela zdarma hrají kapely denně od 16 až do 22 hodin. Telče plná stánků s občerstvením a s řemeslnými výrobky, no a na zámeckém nádvoří dnes v 19.30 vystoupí Ondřej Havelka a Melody Makers, tak buďte srdečně zváni.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Možná jste poznali hlas Helenky Filipové a s ní zpíval Jindra Malík, který působil třeba ve skupinách Fešáci nebo Balet. Písnička má název Obyčejná slůvka. Za 5 minut nám meteorolog řekne, jak bude v nejbližších dnech. Teď se zaměříme na jihlavskou nemocnici. Agresivní žena bezdomova, která vyvolávala konflikty a napadala personál jihlavské nemocnice, je ve vazbě. Policisté ji obvinili z výtržnictví i maření výkonu úředního rozhodnutí. Na Jihlavsku se totiž od 23. července vůbec neměla pohybovat. Do Jihlavy se přesto dál vracela.
1: Já se tady napřed udělala bydlení, takže ona nám vždycky ukradla všechny toaleťáky, ručníky, pytle, fialový z odpadku. Ona si do toho narvala ty papíry, udělala si z toho spacák a ležela tady.
2: Ukazuje mi vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová prostor nad schody. Často ale žena bezdomová mířila i mezi pacienty, například cestou na toaletu.
1: Ona měla fázi, buď že tam seděla a prostě brečela, řvala, anebo měla prostě fázi agresivní, kdy tady řvala.
2: Často se podle Lenky Velevové stalo, že některé toalety žena kompletně vytopila a personál musel řešit i její agresivní chování, které zaznamenalo také video na sociálních sítích.
3: Já se s tebou nemusím bavit.
4: Než jí opravdu jako svým způsobem uklidníte a vysvětlíte, že má odejít, to vás na hodinu prostě. Na hodinu máte, protože hlídáte čekárnu, aby ona někomu neublížila, že jo, a to je prostě na hodinu a půl, to zpozdí prostě celkově.
2: Popisuje zdravotní sestra Alena Procházková s tím, že zdravotníci začali postupně sbírat materiál k podání trestního oznámení. Například na onkologii napadla žena i jednu ze sester, opět na toaletách.
5: Došlo k takovému incidentu, kdy vlastně sestřička jí jakoby upozornila na to, ať už odtud jde, že prostě pacienti potřebují na záchod, takže ona jí tam nějak dala pěstí.
2: Podle vrchní sestry onkologického centra Marty Doskočilové bylo ale nejhorší slovní napadání dětí v čekárnách. Nemocnice najala i ochranku, jak říká její mluvčí Monika Zachrlová.
6: Ten první člověk to vydržel jeden den, druhý člověk to vydržel 2 dny, protože třeba řekli, že se takhle prostě nadávat nenechají. Pak jsme teda našli někoho, kdo už zůstal trošičku delší dobu.
2: Ženu nakonec v pondělí zadrželi policisté, pokračuje jejich mluvčí Michaela Lébrová.
7: Ženu jsme obvinili z pokračujícího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu výtržnictví.
2: Problémy v nemocnici začaly loni na podzim. Podle zástupce ředitele městské policie Zdeňka Krčála se ale žena v Jihlavě pohybuje už asi 2 roky.
8: Nejdřív byla ta na náměstí, pak v okolí Teska, pak se přesunula za prachárnu a tam vlastně zůstala v tomhle okolí. Přes zimu docházela do noclehárny, kde vlastně přebývala.
2: Podobně problematických osob ale řeší strážníci v Jihlavě více. Například v červenci měli řadu oznámení o ženě bezdomova, která z kufry okupovala jednu ze zastávek. Ta už ale podle strážníků zmizela. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: S vámi je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Už téměř 3 minuty uplynuly od 8:45.
1: Počasí.
0: A Bára Kučerová, meteoroložka, je připravena na telefonu. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Kolik stupňů je teď v kraji Vysočina?
2: Teplota se většinou pohybuje mezi 16 a 20 stupni Celsia, k tomu je na obloze jasno, takže slunečné, myslím si, že pro většinu z nás pěkné ráno.
0: Slunečné a celkem chladné, sluníčko s námi zůstane, ale kam se dostanou ty teploty?
2: A ty by měly dnes vyšplhat mezi 26 až 29 stupňů a ani vítr by je neměl výrazně ovlivňovat, ten by totiž měl vát slabý severovýchodní až východní.
0: Srážky žádné nečekáme.
2: Ano, zrážky žádné nečekáme, opravdu to bude slunečný, jasný den, případně pokud nebude úplně jasno, tak nějaké skoro jasno úplně s malou oblačností.
0: Tak máme jasno od čtvrtku, pojďme se podívat na pátek, případně sobotu, neděli, co přinesou.
2: Stejně jasno je i o pátku, i o sobotě, to počasí na obloze se výrazně měnit nebude, bude se měnit na teploměru, páteční maximální teploty 27 až 30 stupňů Celsia, zatímco ty zítřejší raní mezi 14 a 11 stupňů Celsia, v údolích lokálně kolem 9 a potom sobota, tam teplota odpolední stále nebo znovu poroste, ty maxima mezi 30 a 34 stupňů Celsia a raní teploty 16 až 13, v údolí zase trošku chladnější, jen kolem 10 nebo 10 stupňů, ale oba dva dny by měly být slunečné, jasné, případně pokud ne zcela jasné, tak zase jen s nějakou menší oblačností.
0: V neděli už se to trošku promění, kdy a jak?
2: A v průběhu dne ta neděle začne jasným a potom během odpoledne od západu bude přibývat oblačnost až na oblačno a postupně se mohou objevit nebo se objeví izolované přehánky, výjimečně i nějaká bouřka a potom noc bude vlastně srážek na té studené frontě a více, i tak ale nedělní maximální teploty mezi 31 a 35 stupni Celsia.
0: V neděli odpoledne k večeru tedy studená fronta i přes noc. Znamená to, že pondělí pak už bude chladnější?
2: Ano, v pondělí by se mělo ochladit, ty maximální teploty by měly být v těch letních hodnotách maximálně, zatím se zdá, že to maximum by mělo být o maximálně 26 stupňů Celsia, takže nějakých 22 až 26 v pondělí, takže ochlazení okolo 10 stupňů Celsia.
0: Děkujeme moc za předpověď, to byla Bára Kučerová, hezký den a naslyšenou.
2: Slyšenou.
0: Poslední minuty nás dělí od 9:00. Dobrým dopolednem vás dál bude provázet Hela Dvořáková a dnes se si po 11:00 bude povídat s organizátorkami sobotního mrkvancobraní v Polné. Budeme rádi, když zůstanete naladěni na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a zítra v 5:00 se na vás opět těší Ivana Víznerová.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tak zase jeden ze školy o Pepíčkovi. Pepičku, pověz mi, z čeho máš upletený svetr, no?
2: Z vlny.
1: No správně, a kterému zvířeti za něj vděčíš?
2: Tetě.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zahrádkáři na Jihlavsku kvůli suchu omezují zalévání. Záchranná stanice v Pavlově vypustila 12 čápů. Prezident Putin poprvé v roli ruské hlavy státu navštívil Kurilské ostrovy. A počasí bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Vítejte u zpráv, které připravil Jakub Diviš. Vysoké teploty a sucho komplikují práce zahrádkářům na Vysočině. Kvůli nedostatku dešťové vody omezili zalévání a pěstování některých rostlin. K šetření vodou vyzvali i Jihlavský vodoprávní úřad. Dopadá to i na majitele zahrádek v Jihlavě.
2: Ono taky bylo vždycky pár těch tropických dní, ale teď už je jich moc. Teď jsem to tady všechno vystříhala, protože už to bylo suchý.
3: Paní Rovnerová se s manželem o zahradu stará už desítky let. Podobné sucho prý nepamatuje. Stejně jako předseda zahrádkářské oblasti Jan Svoboda.
4: Se bojím normálně tam podívat do studně, protože už některý lidi nemají vůbec vodu. Letos teda to je poprvé, kdy to takhle úplně vysklo.
3: Vodoprávní úřad vyzval obyvatele Jihlavska, aby vodu nevyužívali na napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Pokud by se situace zhoršila, může takové odběry omezit anebo zakázat. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Celkem 12 mladých čápů vypustila do volné přírody záchranná stanice v Pavlově na Havlíčkobrodsku. Ptáci ve stanici pobývali od května, kdy je pracovníci zachránili jako mláďata ze 4 komínů. Podle ředitele stanice Zbiška Karafiáta se jedná o nadprůměrný počet zachráněných mláďat.
5: O mláďata se starala i náhradní čapí matka, která byla ve stanici kvůli poraněnému křídlu. Teď ochránci ptáky dál sledují pomocí vysílaček, které jim upevnili na tělo. Od pondělí, kdy opustili záchrannou stanici, urazili cestu přes Rakousko do Maďarska. Momentálně se nachází u jezera Balaton. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
6: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni. Akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
7: Přibližuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Riedl z ředitelství silnic a dálnic.
8: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
7: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil Irutub, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TASS, podle které jde o první Putinovu návštěvu, jsou ostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Obě země proto nikdy nepodepsali formální mírovou smlouvu z druhé světové války. Ruský prezident během své návštěvy dohlížel na cvičení námořnictva na ruském Dálném východě. Kromě toho si také prohlédl závod na zpracování ryb. Japonská vláda Putinovu návštěvu důrazně odsoudila, uvedl to ministr zahraničí Tomšicu Montegi, který jsou ostroví označil za nedílnou součást Japonska.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková bude hrát o 38. deblový titul kariéry.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Důležitá informace z dálnice D1 ve směru na Brno, ta je teď dočasně uzavřená před Brnem. Na 183. kilometru se stala nehoda 3 osobních aut a policie dálnici zcela zavřela. Fronta teď stojí od exitu 178 Rosice a dál se prodlužuje. A nehoda cyklisty se stala v Lukách nad Jihlavou v ulici Náměstí 9. května, tak tam dejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné dopoledne, čtvrtek je tady a to znamená jediné, víkend už máme téměř, ale opravdu téměř na dosah ruky. Tak si pojďme připravit něco, co nám zvedne náladu a navíc to bude příjemně sladoučké. Dáša Kubíková nám dneska nabídne zajímavý tip na skořicové šneky.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Vondráčkovou, nikoli pátá Helenko, ale 9:11 právě teď odbyla. No a my jdeme na dobroty Dáši Kubíkové.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Dáme si totiž oblíbenou severskou lahůdku, tedy skořicové šneky. Ty se pomalu dostávají i k nám a získávají si velkou oblibu. Ať je jaro, léto, podzim nebo zima, upéct si je doma není nic těžkého. Tak pokud je třeba ještě neznáte, máme pro vás návod.
2: Původně sladkost ze skandinávských zemí se tu a tam objeví v nějaké cukrárně i u nás. Pokud jste šikovní na kynuté těsto a chcete si skořicové šneky upéct sami, kdykoliv na ně dostanete chuť, není to vůbec žádný problém. Recept nám dala Mirka Hrabánková z Dua cukrářek z Náměště nad Oslavou, které najdete pod názvem Sestry pečou.
3: Ohřejete si mlíčko, dáte si tam trošku soli, cukru a kostku droždí, lžíci mouky, klasicky se udělá kvásek, který se nechá vzejít. Do misy robota si dáte mouku, zbytek mlíčka teplýho, vajíčko, změklý máslo, sůl a cukr. Přilejete kvásek a hňatacím hákem necháme umíchat. Na teplém místě těsto kyne 2 hodinky, záleží na teplotě v místnosti. Mezitím si můžeme v kastrůlku rozpustit máslo, připravit si vlastně takovou náplň skořicovou. Přidáme do toho moučkový cukr a skořici, všechno zamícháme. Vytvoří se nám taková hustá pomazánka a necháme si odstát. Později budeme používat na namazání toho těsta. Vykynutý těsto si rozválíme na vále, na obdelníkový plát, pomažeme tou pomazánkou a zarolujeme, jako třeba když se roluje roláda. Nakrájíme si na 12 stejně velkých kousků a postavíme si na plech. Necháme kynout ještě tak 30 minut, zase záleží na teplotě v místnosti a pečeme v předehřáté troubě na 190, 15 až 17 minut.
2: Samotný skořicový šnek se na jazyku jen rozplývá, ale správně by měl být politý polevou.
3: Krém čís, cukr a mlíčko, to všechno dáme do mističky, vyšleháme si to a ještě vlažný šneky polijeme.
2: Není 12 kousků z tohoto receptu málo? Možná ano, dávky se vždycky dají zdvojnásobit. Tak to zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Neměla bych to říkat, ale výborné skořicové šneky uděláte i z listového těsta. V případě, že vám nejde to kynuté, klasické, které máme všichni tak rádi. My pokračujeme dál v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Za pár minut prozradíme, k čemu se hodí taková krabice od bot, když je na obloze zatmění slunce. Řekneme vám to za chvíli, tak si na to počkejte. Ještě teď nabízím muziku, která vás zaručeně při čtvrtku roztančí. Doktor Alban, It's My Life. Tak hezký čtvrtek s Českým rozhlasem Vysočina, to vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jirku. Plamen a Kateřina Marie Tichá. 9 hodin 21 minut, krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Lidé po celém Česku pozorovali včera částečné zatmění slunce. Za měsíc se schovalo skoro 90%. Stovky zájemců sledovali astronomický úkaz také na poli v Hybrálci u Jihlavy.
1: Vidíš kolečko? A z pravý strany tam něco vylejzá, něco to ukrajuje, to kolečko. Vidíš tam nějaký stín?
2: Jo, no tak to je ono.
3: Hana přišla s rodinou, se dvěma malými dětmi.
1: Pamatuju si to, když jsem já byla malá holka, jak jsme koukali. 99? Před 2000 to bylo.
3: Nejlepší poptávka při pozorování byla po brýlích.
4: Poslouchej, třeba v garáži něco najdem. Babička se tam nekoukala.
3: Bez brýlí dorazil i Josef Jakubek se synem a svojí matkou.
5: Nikde. A ani jako v žádných tady z těch hobby marketech nebyly k dispozici žádný takovýhle věci, takže říkal pán, že jsme asi 150 tisící ten den.
3: Tomáš přišel na pozorování s rodiči, kouká do krabice, kterou má ale nasměrovanou v protisměru od slunce.
6: To jsem vyráběl, dírková komora, je tam propíchlá plechovka a je to krabice od bot v podstatě.
3: Můžu to zkusit?
6: Jasně. Tady je dírka.
3: Ano.
6: A to je jakoby objektiv, jo. Pravým okem nos opřete o tu krabici.
3: Teď to vidím.
6: Jako zrcadlový obraz by to měl být. No.
3: Vidím takový, jasně, malý srpek. Proč jste to vyráběl? Proč jste se nespolehnul třeba?
6: Chtěl jsem si to zkusit.
7: Tak prosím vás, je 20:11, takže poslední sekundy do maxima.
3: Další zatmění slunce bude v Česku možné pozorovat příští rok na začátku srpna. Slunce bude ale tehdy zakryté zhruba z 50%. František Jirků, Český rozhlas.
0: Příště, když půjdete do těch hobby marketů, tak třeba postačí i taková svářická helma. Přes tu jsme se včera koukali my a byla to nádherná podívaná. Zůstávejte s námi i dále, za pár minut vám nabídneme další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Tentokrát se zaměříme na historii náprstku.

0: Skupina Smoky v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočená, teď ten slibovaný náprstek s Mírou Markem.
1: Bejvávalo.
2: Náprstek a jeho historie. Náprstek je to, co se navléká na prst, jak víme, a někteří z vlastní praxe, při šití či vyšívání. Dobové záznamy uvádějí, že náprstek spatřil světlo světa v 17. století v Amsterodamu. Klenotník Nikolaj Bentoten byl zamilovaný do sousedovy dcery Anity van Rasselier, která byla zručná vyšívačka, ale také upracovaná. Celé dny vyšívala, a to na příkaz svého lakotného otce. Přitom se až příliš často stávalo, že se dívka jehlou píchla do svých jemných prstů. Její práce jí zraňovala. Při pohledu na to trápení se Nikolaj Bentoten rozhodl svému milovanému děvčeti ulehčit práci a v roce 1648 jí k narozeninám daroval malý zlatý klobouček na prst se zářezy. Ve zprávě k tomu napsal: prosím milou slečnu, aby přijala tento můj vynález jako dárek, aby ochránil krásné a pracovité prsty před píchnutím. A bylo to. Zprvu tedy náprstek sloužil, aby pomáhal švadlenám v jejich obtížné každodenní práci, jenže později s příchodem šicích strojů tato potřeba zanikla. V dnešní době se náprstky sice používají i při šití, ale ve většině případů jsou již spíše suvenýrem či dárkem. No a zítra o tom, že srpnoví větrové jsou podzimu poslové.
1: Bejvávalo.
0: Připomínám, pokračuje nám zámecké léto, to i dnes startuje v 9 hodin 45 minut. Ještě předtím vám ale nabídneme další díl pořadu Minuta pro zdraví s paní doktorkou Irenou Zimmerovou. Tentokrát se zaměříme na otázku, zdali máme v létě a během těch teplých letních dnů přeci jenom upravovat jídelníček. Tak si je poslechněte za pár minut odpověď. Ještě předtím nabízím třeba dívku Glory od Vítězslava Vávry. Hezké dopoledne s námi.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zdraví. Je žádoucí v létě upravit jídelníček?
1: Určitě, extrémní teplo je pro organismus prostě zátěž navíc. Takže když to jde, měli bychom mu ulevit na jiných místech. Pokud máme přes zimu přece jenom raději hutnější jídla, zkusme přes léto přece jenom vybírat ta lehčí, snáze stravitelná. Nahrává nám to, že jsou dostatečné množství a i cenově dostupnější ovoce, zelenina. Zeleninové saláty je lepší udělat s bílým jogurtem než s majonézou, ale doplnit je můžeme klidně v létě tolik oblíbeným kouskem grilovaného masa nebo sýra. Samozřejmě je zdravější to libovější.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechválně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů, vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí, ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byly to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní, je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku, a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na váškách, odkud bude kdo volat, já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze, tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna, takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrej.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A.
2: Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jeden. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je na... No není náhradníkem, vidíte, ta zmizela. Takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé, kdo tam bude, kdo tam je. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: No vidíte, takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
3: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
3: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra vás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra vás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ženu bezdomova z Jihlavy čeká soud, policie ji viní ze dvou trestných činů. Ministerstva zahraničí a financí se neshodnou na výši peněz pro českou rozvojovou pomoc v příštích třech letech. Německo si připomíná 65 let od začátku stavby berlínské zdi a bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. Až 4 měsíce může zůstat ve vazbě bezdomovkyně z Jihlavy obviněná z výtržnictví. V jihlavské nemocnici vulgárně nadávala pacientům a personálu, fyzicky napadala zdravotní sestru a taky cestující v trolejbuse. Policie ženu obvinila z výtržnictví a včera ji soud poslal do vazby, po které musí následovat další líčení. Kvůli porušování zákazu pobytu na Jihlavsku i policie viní i zmaření úředního rozhodnutí. Pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
2: Z mého pohledu z toho čiší jednoznačně její vůle ten uložený trest zákazu pobytu nerespektovat. Ona dokonce i na krátkou dobu opustila území okresu Jihlava a přesto se sem znovu aktivně vrátila s tím, že v Jihlavě se jí líbí a ten uložený trest respektovat nebude.
0: Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích třech letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iRozhlas.cz. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal v druhé půlce června. Na dotazy iRozhlasu ohledně případného přepracování návrhu, ale Macinkův rezort neodpověděl. Česko rozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu. Peníze jdou na rozvojové projekty i humanitární pomoc a zapojují se do nich české firmy, neziskové organizace i další instituce. Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
3: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro 4metrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Jen dva týmy z Vysočiny budou zítra v losovacím osudí druhého kola fotbalového MOL Cupu. Druholigová Vysočina Jihlava postoupila přes Havlíčku v Brod, když ho porazila na jeho hřišti 5-1. Na další pohárový duel se budou připravovat i hráči Velké Bíteše, kteří po výhře 2-0 přešli přes Humpolec. V prvním kole naopak skončila Chotěboř, když podlehla doma v Setínu 1-6. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou nebo v Telči rtuť teploměru ukazuje 19 stupňů, v Moravských Budějovicích 20. Dnes čekáme převážně slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V ulici na Valech v Chotěboři havarovalo nákladní auto a místem teď projedete Kyvadlově. Přidáme ještě upozornění z jihlavského dálničního přivaděče. U Antonínova dolů je provoz Kyvadlový a tvoří se tam dlouhé kolony.

0: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Čtvrtek, hezké čtvrteční dopoledne s datem 13. srpna, to vám 5 minut po 10. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. O kolik centimetrů vyroste kaktus za rok? Nebo je to naopak? Za kolik let vyroste kaktus aspoň o 1 centimetr? Odpověď uslyšíme v dnešním příběhu z Vysočiny, třeba i od Dáši Kubíkové.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Takový kaktus se na první pohled zdá být nenáročnou rostlinou, ale pěstitelé, kaktusáři, kteří berou svého koníčka opravdu vážně, se nezastaví po celý rok. Na jaře jsou kaktusy nejkrásnější, když kvetou. V létě se vozí na výstavy, sbírají se plody, které se dají ochutnat, z plodů se sbírají semínka, která se musí zasít a pak o ně pečovat, v zimě se ve skleníku přitápí a v létě se zase musí trochu chladit, jak zjistila kolegyně Dáša Kubíko.
2: Vyháním ten teplý vzduch ze skleníku.
3: A já bych myslela, že oni chtějí teplý vzduch.
2: To jo, ale ne 50 stupňů, ale ještě.
3: Takže teď je tady kolik?
2: Teďka, když se tady podíváme na teploměr, tak je tady nějakých 37 stupňů.
3: No to je příjemná teplota. My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
2: Já jsem předseda klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů, zapsaný spolek Jihlava. Soustředujeme kaktusáře z celé Vysočiny.
3: A kolik vás je?
2: Stále jich členů je kolem 40.
3: My jsme nakousli tady v tom skleníku v Novém světě, což je vlastně část Dolnice Rekve, že upravujete teplotu v létě, se chladí a v zimě naopak asi musíte topit.
2: V zimě zase přitápím, takže udržuju tady teplotu, aby to neklesalo pod nulu.
3: Ty malé záhonky, to vypadá, jako kdybyste to množil.
2: To jsou letošní výsevy, tohle už je přepíchaný, tohle mě čeká ještě všechno přepikírovat. Opeluju květy.
3: Vy děláte práci za včely.
2: Přesně tak.
3: Potřebujete rukavice.
2: Používám pomůcky, rán a pinzety na to přepichování. V tom plodu jsou semínka. Postupně vysejvám to, co se mi líbí. Pak to vytlačí plod. Navíc ten plod může to ochutnat. Chutná jako jahůdka, nebojte se.
3: No to je dobrý.
2: Tohle jsou rostlinky z roku 22, co jsem vysejval, takže za 3 roky to má centimetr.
3: A jak dlouho se tomu věnujete, že některé tady mají už dobře půl metru nebo i víc?

0: podstatě od 6 let s nějakýma přestávkama. V 6 letech jsem dostal první kaktus.
1: A bavilo vás to?
0: Nejvíc teda v těch 13, 14, 15 letech. Pak jsem šel na průmyslovku, takže to už jiný zájmy. Holky, kapela. Pak jsem se zase k tomu vrátil. No. Ta sbírka je stará 50 let. A některý jsou tady starší než já.
1: Jak je to možné?
0: Že jsem něco dostal od kolegů, těch 5 stříbrných, ty mají stáří 70, 80 let.
1: Víme už, jak je sbírka stará a jak je velká. Máte to spočítané, zaevidované?
0: To se nedá spočítat.
1: Jak vypadá ta roční péče? V zimě je klid?
0: Rozhodně do konce března, protože je málo světla a pokud bychom ty kaktusy zalívali v zimě, tak by se vytahovaly, nebyly by pěkný.
1: Ale vy musíte taky pracovat s tím množením.
0: Vysíváme v té zimě, čistíme semena, připravujeme si je k výsevu.
1: A v létě potom je to náročnější, když začnou kvést?
0: No, to začíná v tom dubnu, sezóna je do toho září.
1: Kdy je to tady nejbarevnější?
0: Ta největší várka květů je duben, květen.
1: Byl jste někde na cestách, kde mají svůj přirozený výskyt?
0: Já rád jezdím do Mexika. 5x jsem byl v Mexiku s takovou expedicí kamarádů. Je to taková pánská jízda. Hledáme ty kaktusy, který třeba už toho nikdo neviděl, ty druhy, aby jsme si to nafotili aspoň.
1: Máte nějakého oblíbence, kterého si hýčkáte, chodíte se na něj koukat, jak se mu daří?
0: Já mám rád všechny kaktusy. Já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
1: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: Bez zpravodajství se neobejde prakticky žádná ze stanic Českého rozhlasu. Pravidelné zprávy dvakrát denně začal radiožurnál vysílat přesně před 100 lety. Připomene to další díl našeho pořadu, týdenního seriálu o rozhlasové stovce.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky někdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Netrpezlivý, taková je skladba od skupiny Elán, která dozněla 6 minut před půl jedenáctou v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Z domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních divadelních zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně. Kromě večera, také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílat.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
4: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
4: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
5: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
6: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
4: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
7: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
8: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
8: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
9: Soudruh Muammar Gaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Jestli pak víte, kde hudební skladatel Bohuslav Martinů otevíral studánky, náš regionální stopař vás na to místo zavede už za pár minut. Teď si dáme ale Jaromíra Nohavicu a skupinu Čechomor a jejich Kometu. Hezké dopoledne s námi.

mi zmizel, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: 10 hodin 38 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a dnes vás vezmeme na místo, kde otvíral studánky Bohuslav Martinů. Tak by bylo fajn zaměřit se na slupky z citrónu, které rozhodně neházejte do odpadkového koše.
1: Babské rady.
2: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Slavná kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek má své kořeny u nás na Vysočině, konkrétně v lese u obce Tři studně na Žďársku. Právě teď je tam i náš regionální stopař, kolegyně Irena Šarounová. Hezké odpoledne přejeme.
2: Krásné dopoledne. Nedivím se Bohuslavovi Martinu, že toto místo ho inspirovalo k napsání tak krásné hudby. A možná bych také měla říct, jak se sem skladatel vůbec dostal. Byl tady v roce 1935 na dovolené a pozvala ho jeho žačka a obdivovatelka Vítězslava Kaprálová, které se také říkalo Vitka, Vitulka. I přes věkový rozdíl byl prý mezi nimi romantický vztah. No a zpátky ke kantátě. Skladatel dostal od svého přítele Miloslava Bureše, který také do studní jezdil, báseň o studánce Rubínce. Martinu si hned vzpomněl na krásnou dovolenou a během 10 dnů napsal hudbu. A opravdu se mu nedivím, protože je tady klid, ptáci, les, dokonce jsem měla mokré boty, je tady dokonce vlhko i v této době. Prostě balzám na duši.
1: A ty studánky tam opravdu jsou? Pořád?
2: Ano, jen kousek od Tří studní je místo, kde pramení dokonce dvě studánky. Jmenují se Barborka a Vitulka a možná slyšíte, já sedím teďka u Barborky. Teče teda malinkým pramínkem, malinký čůrek tady je, ale teče, teče. A je tady i malý amfiteátr a přístřešek, kam se při nepřízni počasí uchylují muzikanti. Každý rok na jaře tady totiž probíhá slavnostní otvírání studánek. Jde vlastně o starou tradici čištění studánek a v současné době se jí ujímají dětské folklorní soubory. Musí to být moc pěkné, tady hudba v přírodě, paráda.
1: No, my to slyšíme, jak jsi to řekla, krásně tam teče, ale teče i v tom suchu tak intenzivně jako mimo suché dny a suché období.
2: No, před chvílí jsem tady mluvila s paní a říkala, že je to čím dál slabší. Dokonce tady, já jsem u Barborky, dole u Vitulky je takový i mlýnek a prý se i nějaký čas netočil. Teď se točí, dívám se, takže trochu to tady teče a já zkusím, napustím si vodu do hrnečku. Teče to, teče to. Před chvílí tady byl cyklista a napustil si celou láhev a ochutnáme Barborku. Studená. Výborná, nedivím se těm lidem, že se sem s těmi lahvemi chodí.
1: Tak my ti tiše závidíme a určitě si tenhle výlet naplánujeme taky. Děkujeme moc, tolik náš regionální stopař Irena Šarounová. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.
1: Už dnes po 11. hodině zůstávejte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina, protože vás pozveme na další ročník mrkvancobraní, tak si ho rozhodně nenechte ujít.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Na Horkoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Z Dobronína Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Prosíme, chceš se požehnání na tuto fontánu, na tuto obec, skrze Krista našeho Pána.
3: Fontána nejdřív dostala požehnání od místního kněze a teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí. Z Heraltic Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
6: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Zahrádkáři na Jihlavsku kvůli suchu omezují zalévání. Jihlavští sokolové schánějí peníze na opravu prosklené fasády. Japonsko se ohradilo proti Putinově návštěvě na Kurilských ostrovech a bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Vysoké teploty a sucho komplikují práce zahrádkářům na Vysočině. Kvůli nedostatku dešťové vody omezili zalévání a pěstování některých rostlin. K šetření vodou vyzval i Jihlavský vodoprávní úřad. Dopadá to i na majitele zahrádek v Jihlavě.
7: Ono taky bylo vždycky pár těch tropických dní, ale teď už je jich moc. Teď jsem to tady všechno vystříhala, protože už to bylo suchý.
8: Paní Rovnerová se s manželem o zahradu stará už desítky let. Podobné sucho prý nepamatuje. Stejně jako předseda zahrádkářské oblasti Jan Svoboda.
9: Se bojím normálně tam podívat do studně, protože už některý lidi nemají vůbec vodu. Letos teda to je poprvé, kdy to takhle úplně vysklo.
8: Vodoprávní úřad vyzval obyvatele Jihlavska, aby vodu nevyužívali na napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Pokud by se situace zhoršila, může takové odběry omezit anebo zakázat. Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Peníze na opravu proskleného schodišťového rizalitu schání jihlavští sokoly. Dílo je dominantním prvkem tamní sokolovny, je ale ve velmi špatném stavu. Při každém větším dešti do něj zatéká, voda proniká dovnitř a poškozuje další části budovy. Bez důkladné rekonstrukce se bude její stav dál zhoršovat, pokračuje starosta jihlavského sokola Martin Zazuňák.
10: Proskelný schodišťový rizalit, ten je v současné chvíli v havarijním stavu a nám jako Sokolu Jihlava nezbývá nic jiného, než realizovat jeho výměnu. Celkové náklady se pohybují kolem 1,4 milionu, 800 tisíc nás podpořilo město Jihlava a nyní se snažíme získat podporu.
6: Celkem 12 mladých čápů vypustila do volné přírody záchranná stanice v Pavlově na Havlíčkobrodsku. Ptáci ve stanici pobývali od května, kdy je pracovníci zachránili jako mláďata ze 4 komínů. Podle ředitele stanice Zbyška Karafiáta se jedná o nadprůměrný počet zachráněných mláďat.
11: O mláďata se starala i náhradní čapí matka, která byla ve stanici kvůli poraněnému křídlu. Teď ochránci ptáky dál sledují pomocí vysílaček, které jim upevnili na tělo. Od pondělí, kdy opustili záchrannou stanici, urazili cestu přes Rakousko do Maďarska. Momentálně se nachází u jezera Balaton. Julie Kavková, Český rozhlas.
6: Japonská vláda důrazně odsoudila návštěvu ruského prezidenta Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech. Uvedl to ministr zahraničí Tomitoshu Motegi, který souostroví označil za nedílnou součást Japonska. Putin dnes přijel na Kurily vůbec poprvé, konkrétně na největší z ostrovů Iturup. Moskva a Tokio se dlouhodobě přou o moc nad tímto územím. Nikdy kvůli tomu nepodepsali oficiální mírovou smlouvu ukončující druhou světovou válku. Sport. Fotbalisty druholigové Jihlavy posílil 20-letý křídelník Roman Morkovic ze Sparty Praha. Ve Vysočině bude na půlročním hostování. Trenéři si od něj slibují zvýšení variability nejen na obou křídlech, ale taky na hrotu útoku. Morkovic ve své kariéře zatím nastoupil do 64 druholigových zápasů, ve kterých vstřelil 9 gólů. A tenistka Kateřina Siniaková bude hrát o 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai, se kterou tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále turnaje kategorie Masters v Torontu slovensko-britskou dvojici Mihalíhová-Nikolsová 6-1 a 7-5. O svou šestou trofej v sezóně zaboduje Siniaková proti Italce Eraniové a taky Američance Melikarové-Martinézové. Počasí. 22 stupňů teď naměříte třeba v Chotěboři nebo ve Velkém Meziříčí, v Havlíčkově Brodě a v Košiticích 20. Dnes čekáme slunečné počasí s nejvyššími teplotami mezi 26 a 29 stupni. Povane mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na Pelhřimovsku u obce Lukavec, tak tam bouralo osobní a nákladní auto a provoz je tam kyvadlový. Nehodu nákladního auta máme stále hlášenou v ulici Na Valech v Chotěboři, i tam se jezdí kyvadlově. Na silnici z Jihlavy směrem na Kostelec je hned za Jihlavou u Hosova provoz omezený. Je vedený jenom jedním jízdním pruhem, protože tam dělníci pokládají optický kabel. A ještě informace z dálnice D1, za Velkou Bíteší teď hlásíte lokální kolony. Mělo by to být ale jenom husté

0: neměly chybět. O tom, co všechno nás na letošním ročníku čeká a co všechno letošní ročník nabídne, si budeme dnes povídat s členkami organizačního týmu Klárou Holasovou. Krásné dopoledne.
1: Zdravím všechny posluchače a přeji příjemné čtvrteční dopoledne.
0: A také Martinou Nováčkovou, která původně říkala, že bude pouze jenom řidičem, ale třeba se něco málo od ní také dozvíme. Krásné dopoledne i tobě.
2: Děkuji, vás všechny zdravím.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Na 11. ročník Mrkvan Sobraní, tak na ten vás v dnešním dopoledním rozhovoru budeme zvát. Mými hosty jsou Martina Nováčková a Klára Holasová. Hned na úvod, takové Mrkvan Sobraní má už přeci jenom svou tradici v Polné. Jak vlastně tenhle celý nápad před lety vznikl a proč právě Mrkvanec?
2: Mrkvan Sobraní, nápad uspořádat ho vznikl při setkání zástupců společnosti IP Izolace Polná, pana Ladislava Apatálera a pana Radima Paňka se starostou města v roce 2016 a při následné debatě, jak vlastně zachránit tradici pečení mrkvánků v Polné, vyvstal nápad uspořádat soutěž o nejchutnější mrkvánek. Protože záměrem bylo jednak zachovat staré rodinné recepty a přitáhnout k pečení mrkvánků tu nejmladší generaci.
1: Mrkvanec, mrkvánek, to je dilema, které možná řada lidí řeší. Co je tedy vlastně správně? Je to mrkvan Sobraní, takže pečeme mrkvanec nebo mrkvánek?
2: Jak je komu libo. Je to jak mrkvanec, tak mrkvánek. Jak jde komu do pusy.
1: Výborně. Jak dlouho už se vlastně v Polné soutěží o nejlepší mrkvanec nebo mrkvánek?
2: Letos proběhne 11. ročník, takže ta tradice už je taková letitá, to my v Polné umíme docela dobře. I z nenápadné třeba jednorázové akce, a to se teďka netýká jenom Mrkvan Sobraní, vznikne potom

0: Tradice. Tradice a další podložka do našeho kulturního kalendáře. Ale zase proč ne, protože lidi to mají hodně rádi a my jsme takový people pleaseri.
1: To je dobře. Je něco, co se za ty roky třeba změnilo, proměnilo v rámci mrkvancobraní? Co přibylo, ubylo?
0: Určitě před 7 lety jsme zařadili ještě novou výherní kategorii, a to kategorii do 25 let, kdy právě jsou ty mladí do 25 motivováni k vysoutěžení si nejnovějšího iPhoneu.
1: Ano.
0: iPhoneu nejnovější modelový řady.
1: Což je vždycky krásná cena, je hezké vidět ty úsměvy, ty napnuté tváře, kdo z nich to vyhraje. Ale mrkvanec je pro Polnou, tak trochu řekla bych, i gastronomickým symbolem. Kam až sahá ta tradice těch mrkvánků, mrkvanců v Polné?
0: Je to určitě už více než 150 let a celý ten vlastně proces toho pečení vznikl i díky možnosti používat cukr, protože předtím se sladilo medem nebo ovocem a bylo to docela nákladné, ale jakmile se objevil cukr, tak byla i možnost péct různé sladké pečivo, kynutý buchty, a v Polné se zrovna používá, kromě teda klasických náplní, i ta mrkvová.
1: Mm-hmm. Existuje nějaký původní recept na polenský mrkvanec? Nebo má každá rodina ten svůj tajný a nikdo to neprozradí?
0: Určitě neexistuje ten jediný správný mrkvanec. Mm-hmm. Každá rodina má svůj, možná neúplně tajný recept, ale specifický je vždycky to přidání koření.
1: Mm-hmm.
0: Které se přidává v každé rodině jiné.
1: Dá se říct, čím se podle vás liší ten opravdu dobrý mrkvanec od obyčejného sladkého pečiva?
0: No.
1: To byl hluboký nádech.
0: No, liší se tím, že má mrkvovou náplň, výbornou. A výborný mrkvanec se pozná podle vzhledu, vůně, nadýchanosti, no, chutě samozřejmě.
1: Určitě, my si dáme písničku a hned potom se na tu samotnou mrkev budu ptát, protože ta mrkev je tou hlavní ingrediencí, ale jaká by podle vás měla být ta správná? Měla by být sladká, šťavnatá, a nebo domácí, a to je ten základ.

0: Dvořákové.
1: Když se řekne mrkev, každému se okamžitě vybaví Polná, proto se dnes v dopoledním rozhovoru povídáme už o 11. ročníku mrkvancobraní, které nás čeká tuhle sobotu od 14 hodin v Polné na náměstí. Hosty našeho vysílání jsou členky organizačního týmu Martina Nováčková, taky Klára Holasová. My se teď budeme věnovat mrkvi, protože mrkev je ta hlavní ingredience, ale jaká by podle vás měla být ta správná? Měla by být sladká, měla by být šťavnatá, nebo by do mrkvánku měla přijít ta pravá domácí, poctivě vypěstovaná na zahrádce?
2: Myslím si, že hlavně, aby byla sladká, šťavnatá, možná i dostatečně velká, aby ty hospodyňky nemusely strouhat celá kila.
1: Ano.
2: Ale rozhodně netrváme na žádných bio výrobcích, výpěstcích.
1: Nechceme fotky, ano, bylo vytrženo ráno, zpracováno, ne, to není potřeba. Ale dá se říct, že letošní úroda mrkve ovlivní tu kvalitu mrkvanců, protože kdo byl na záhonu a už přece něco málo vytrhl, tak ví, že ta mrkev není moc velká.
2: Je asi drobnější, menší, ale o to bude sladčí.
1: Mhm. Takže ušetří s cukrem. Používají soutěžící tu klasickou oranžovou mrkev, nebo třeba někteří i experimentují s jinými druhy mrkve. Zaznamenali jste to už, nebo se všichni drží té klasiky?
2: Zatím jsme viděli pouze náplně z té oranžové klasické mrkve.
1: Jak je to s tvary mrkvánků, mrkvanců? Je nějaký přesně zadaný tvar a jsou tady soutěžící, kteří přichází a nebojí se toho a experimentují?
2: Takový v uvozovkách správný polenský mrkvánek má tvar kulatého bochánku, plněného mrkví samozřejmě, ale soutěžící přichází se svými rodinnými recepty a rodinnými vzhledy. To znamená, viděli jsme už mrkvance ve tvaru koláčů nebo řezů dokonce. Je to různé.
1: Tady si říkám, může si ten soutěžící tímhle třeba trošku, nechci říkat ublížit, ale strhnout ty body za to, že ten design na první dobrou není podle toho zadání?
2: Myslím si, že porotci dávají přednost tomu kulatému pochánku. Ale tak třeba se může zrovna líbit a zaujmout i jiný vzhled.
1: My jsme hovořili o tom, že před 7 lety se tahle soutěž otevřela i soutěžícím do 25 let do 25 let, tak pojďme přiblížit, kdo byl kdy nejmladším soutěžícím a jestli máte i nějakého, řekněme, soutěžícího, který patřil do té kategorie těch nejstarších, nejstarší účastník, účastnice.
2: Nejmladším účastníkem soutěžícím byl paradoxně kluk, 8letý chlapeček v roce 2020, a nejstarší účastnicí byla paní Růžena Honzlová, která napekla mrkvánky ve svých 86 letech. Hezky. Takže rozpětí soutěžících je široké.
1: My tady hovoříme o těch hezkých věcech, o té samotné soutěži, o tom ochutnávání, ale zažíváte třeba i během těch soutěžních, předsoutěžních hodin, minut, vteřin, i takové ty nemilé chvíle, ten adrenalin, lidé pláčou, přichází s tím, že se jim něco nepovedlo, že tu svoji akční přihlášku, kterou dali, musí stáhnout, protože to neupekli tak, jak chtěli.
2: No, několikrát se to stalo. Samozřejmě, když těsto nevykyne, případně mrkvance zůstanou v troubě o něco déle, než by měly, no tak to je pro takového soutěžícího potom dost nemilá záležitost, úplný neštěstí.
1: Takže se to děje dnes a denně.
2: Dnes a denně asi ne, ale ani při každém mrkvancobraní možná ne, ale občas se to stalo.
1: Je třeba možné, když pořád někdo zvažuje, že by se přihlásil do 11. ročníku mrkvancobraní, doběhnout se svými mrkvánky takzvaně na poslední chvíli. I na to se budu ptát a budu se ptát i na okamžiky, které zažívá porota předtím, než jde na pódium, aby vyhlásila vítěze.

0: Akce Heli Dvořákové.
1: 11. ročník Mrkvancobraní v Polné se blíží už tuhle sobotu. To všechno odstartuje od 14 hodin přímo na náměstí v Polné. My si o této akci povídáme s Klárou Hlasovou a taky Martinou Nováčkovou, s členkami organizačního týmu, a nabízí se další otázka. Je možné se do soutěže přihlásit, i když jsem úplný začátečník? Možná jsem v životě nikdy nic neupekla, ale chci si prostě zkusit upéct mrkvánky?
2: Právě to bylo záměrem pořádání celého mrkvancobraní, aby to nebylo pro profi pekaře a cukráře nebo ty nejzkušenější hospodyně, ale i pro ty, kteří si to chtějí vyzkoušet. Termínem pro podání přihlášek na mrkvancobraní byla včerejší středa.
1: Ano.
2: Nicméně, pokud někdo přijde s mrkvánky přímo k nám na radnici, tak určitě nikoho vyhazovat nebudeme.
1: Což je dobrá zpráva, protože někdo má třeba trému a říká si, hle, já když se na to budu soutěžit, jsou přihlášená, tak mi to nepůjde, určitě to neupeču. Ale takhle je skvělý, že my to můžeme upíct, když nám to bude chutnat, tak jdeme soutěžit.
2: I to je možné.
1: To je dobrá volba, proč ne? Jak je složená letošní porota, protože tam je nějaká lehká obměna oproti loňskému roku, tak kdo usedne do poroty, kdo bude zažívat ty napjaté, nemilé okamžiky rozhodování?
2: Letos jsou v porotě tři dámy a dva pánové. Je to paní Jana Vrhelová, cukrářka a majitelka cukrárny Jane v Havlíčkově Brodě. Zuzana Janů, to je majitelka papírnictví Linda v Polné a především účastnice pořadu Peče celá země. Uh-huh. Potom magistra Petra Burianová, která je historicky první vítězkou soutěže Peče celá země. Dnes influencerka, autorka knihy Cesta z těsta, v příkladu. Uh-huh. Dalším porotcem je pan Pavel Mareš, šéf, kuchař a majitel restaurace Tři knížata v Jihlavě. A pan Svatoslav Rychtecký, který je šéf kuchařem restaurace Měšťanského pivovaru u nás Polné.
1: Když bychom měli divákům a návštěvníkům, kteří na mrkvancobraní přijedou, nastínit, co všechno se děje v té místnosti, kde sídlí porotce a všechno hodnotí, tak jak oni to vlastně hodnotí? Je to tak, že každý sní ten jeden mrkvánek poctivě, nebo si to nějak porcují, čím to zapíjejí, prokládají to i jiným jídlem?
2: No, jak to tam probíhá, to by nás také zajímalo, to musí být docela náročné. Porota hodnotí konzistenci těsta, náplně, vzhled, vůni a samozřejmě chuť mrkvánků. Každý člen poroty musí ochutnat každý mrkvánek. Určitě ho nesní celý, ale kousek, ale není to jeden kousek, protože si každý vytipuje, pak se k ním vrací, ochutnávají další kousky. No, myslím si, že sladké asi potom už aspoň týden nechtějí ani vidět.
1: Zažíváte třeba během toho i nějaké lehčí jako hádky, že se nemůžou dohodnout, jestli jednička, desítka nebo dvanáctka měla ten nejlepší?
2: No, nevíme, my tam s nimi nezasedáme, ale co potom zpětně slyšíme, tak jsou tam docela spory. Určitě si každý prosazuje svého favorita, že by to byly přímo hádky. Možná ne, ale spory určitě.
1: Kolik soutěžících se letos do té středy, vlastně této středy přihlásilo? Máme ten aktuální počet?
2: V letošním roce je to zatím 37 účastníků.
1: Jaká byla v minulých letech třeba ta nejzajímavější nebo možná i nejodvážnější příchuť mrkvánku?
2: Možná náplň, do které byl jako kořenící přípravek přidán pepř, třeba.
1: Bylo to naschvál nebo záměr?
2: Určitě záměr. Určitě záměr. To je právě takové to drobné specifikum, ta odlišnost, kterou se každá náplň v jednotlivých rodinách liší.
1: Mrkvancobraní je soutěž, soutěží se o ten nejlepší mrkvánek. Jaké jsou ceny v rámci letošního ročníku? I to vám prozradíme. A také vám přiblížíme, jaký bude doprovodný program k mrkvancobraní.

0: Dvořákové.
1: Jaké budou letošní ceny na 11. ročníku mrkvancobraní? To nám přiblíží členky organizačního týmu Klára Holasová a taky Martina Nováčková. Tak co jste si připravili pro letošní ročník? Budou ty ceny stejné jako loni nebo v něčem jiné?
2: Ceny každoročně připravuje společnost IP Polná.
1: Ano.
2: A jsou jako každý rok stejné. První cenou je poukázka v hodnotě 15 000 korun na nákup kuchyňského vybavení. Druhé místo obdrží tutéž poukázku, ale v hodnotě 10 000 a třetí cena je poukázka v hodnotě 5 000 korun. Kategorie do 25 let, její vítěz obdrží také nový iPhone poslední modelové řady.
1: Krásná motivace, proč se přihlásit do 11. ročníku mrkvancobraní. Když ale přijedu, co by divák na mrkvancobraní do Polné, tak čekají mě samozřejmě mrkvance, budu moci, doufám, ochutnat, ale co všechno dalšího třeba tam bude možného i ochutnat v té oblasti gastronomie?
2: Mrkvancobraní je především zábavné odpoledne pro všechny. Uh-huh. Každý se tam, myslím, najde to své. Kromě mrkvánků, které samozřejmě budete moci ochutnat, budou v nabídce uzené ryby, burgery, vepřová kýta, guláš, ale i pochutiny z mrkve, třeba mrkvové džemy, nápoje, když se zadaří, tak i mrkvová zmrzlina.
1: Když se zadaří, tak se schladíme i mrkvovou zmrzlinu. To je dobrá zpráva. Já myslím, že i takzvaně pro masožravce je to dobrá zpráva, že si budou moci dát ten burger nebo i rybu. Ale mrkvancobraní není jenom o soutěžení, o gastronomii. Je to také o krásné hudbě a doprovodném programu. Tak co všechno bude na 11. ročníku mrkvancobraní ke slyšení?
2: Letos vystoupí kapela Zatrezdent, což je swingový orchestr z Třeště. A potom koncert Sáry Milfajtové a skupiny The People. Mm-hmm. To jsou Brňáci, spojení s městským divadlem v Brně anebo národním divadlem v Brně.
1: Budou třeba připravené i nějaké aktivity pro děti? Protože jsme říkali, že na tuhle akci může vyrazit celá rodina.
2: Určitě. Doprovodní program pro děti máme připravený vždy, ale letos to bude stánek programu Tonda Obál na cestách s ukázkami recyklovaných materiálů a malými kontejnery, kde si děti vyzkouší třídění odpadu. Lektoři tady mohou zodpovídat dotazy návštěvníků týkající se třídění a recyklace. Děti budou odměňovány drobnými odměnami. Bude tu skákací hrad, tříkolky, pucle, biliard. Další z toho doprovodného programu je teatr Wilson, což je pouliční show na pomezí moderního cirkusu s připravenými jednokolkami a dvěma představeními zhruba 30 minut trvajícími dílničkami pro děti.
1: Například. To zní krásně, takže všichni si přijdeme na své, celá akce startuje od 14 hodin. Možná jenom pojďme přiblížit, v kolik hodin bude ten slavnostní okamžik, kdy vyhlásíme vítěze letošního 11. ročníku mrkvancobraní, aby nám tohle neuteklo.
2: Vyhlášení vítězů soutěže proběhne od 16:30.
1: Rozhodně tam nesmíte chybět v Polné, my se na vás budeme těšit. Já tam budu taky, jsem za to moc ráda i letos s kolegou Jirkou Doleželem, takže se na všechny těšíme. Děvčata, já moc děkuji za to, že jste dnes byli hosty našeho vysílání, že jste nám přiblížili, co všechno nás už tuhle sobotu v Polné čeká. Bude to zase krásná akce. Počasí podle předpovědi má být velice příjemné, takže si vemte na hlavu raději sludečníky, sludeční brýle, abyste hezky všechno viděli. No a v sobotu ve 14 hodin se všichni sejdeme v Polné. Hosty našeho vysílání byly členky organizačního týmu Martina Nováčková a Klára Holasová. Díky moc za naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání a těšíme se na vás.
3: Těšíme se, naschle.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinique, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní příběh nás zavede za Karlem Arnsteinem, rodákem z Pražských Vinohrad, o němž se u nás téměř neví. Vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ženu bez domova z Jihlavy čeká soud, policie ji viní ze dvou trestných činů. Jihlava upravuje protékající hráz rybníka u základní školy. Hokejisté Dukly přivítají v přípravě před plnou arénou Kometu Brno. Třebíč se představí na ledě Přerova. Dnešní den bude slunečný, teploty vyšplhají k 29 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Až 4 měsíce může zůstat ve vazbě bezdomovkyně z Jihlavy obviněná z výtržnictví. V jihlavské nemocnici vulgárně nadávala pacientům a personálu. Fyzicky napadala zdravotní sestru a také cestující v trolejbuse. Policie ženu obvinila z výtržnictví a včera ji soud poslal do vazby, po které musí následovat další líčení. Kvůli porušování zákazu pobytu na Jihlavsku je policie viní i zmaření úředního rozhodnutí. Pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
3: Z mého pohledu z toho čiší jednoznačně její vůle ten uložený trest zákazu pobytu nerespektovat. Ona dokonce i na krátkou dobu opustila území okresu Jihlava a přesto se sem znovu aktivně vrátila s tím, že v Jihlavě se jí líbí a ten uložený trest respektovat nebude.
2: Hráz rybníka Kalvárie u základní školy Březinova v Jihlavě protéká. Technici je proto teď utěsňují. Zároveň opraví i kanalizační potrubí, které prochází hrází. Hotovo by mělo být září.
4: Specialisté podél hráze postaví podzemní těsnící stěnu. V její trase bude 66 sond hlubokých až 7 metrů. Do nich následně pod tlakem pustí speciální hmotu, která vyplní dutiny, pukliny a další volné prostory v zemině. Rybník původně vznikl jako retenční nádrž na dešťovou vodu. Proto se nepředpokládá, že se jeho hladina dostane na úroveň z doby před několika desítkami let. František Jirků, Český rozhlas.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes jede na Slapskou přehradu. Oznámil to ve videu na sociálních sítích s tím, že chce řešit sucho. Středočeskou vodní nádrž navštíví společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD a generálním ředitelem státního podniku povodí Vltavy Petrem Kubalem. Podle Babiše vláda v příštím týdnu oznámí, co chce se suchem dělat.
5: Když se ministři vrátí, v pondělí hned by jsme měli mít tiskovku, kde vás ty příslušní ministři budou informovat o tom, co dělají boji proti suchu. Musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
2: Ruský státní podnik Nuclear Elektrika začal kvůli nízkému průtoku Dunaje odstavovat poslední reaktor jaderné elektrárny Cernavoda. Nízká hladina vody přinutila provozovatele odstavit jeden reaktor elektrárny už koncem července. Společnost má v Cernavodě na Dunaji reaktory celkem 2, každý o výkonu přibližně 700 MW. Dohromady představují pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Sport. Jen 2 týmy z Vysočiny budou zítra v losovacím osudí druhého kola fotbalového MOL Cupu. Druholigová Vysočina Jihlava postoupila přes Havlíčkův Brod, když ho porazila na jeho hřišti 5-1. Na další pohárový duel se budou připravovat i hráči Velké Bíteše, kteří po výhře 2-0 přešli přes Humpolec. V prvním kole naopak skončila Chotěboř, která podlehla doma v Setínu 1-6. Třetí extraligový soupeř v řadě čeká hokejisty jihlavské Dukly v letním přípravném bloku. Od 17:30 přivítají v horácké aréně brněnskou Kometu. Už dříve Jihlava porazila České Budějovice a prohrála s Hradcem Králové. Třebíč se po vyhraném domácím zápasu nad rezervou Pardubic představí rovněž v 17:30 na ledě Přerova. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích je 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 23. Dnešní nebe bude jasné nebo skoro jasné a bez srážek. Nejvyšší teploty se budou držet mezi 26 až 29 stupni a zafouká jen slabý severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 100 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem. Ve stejném směru na 138. kilometru dělníci u odstavného pruhu opravují svodidla. Zdržení pak očekávejte na Hosově u Jihlavy, provoz je tam řízen střídavě semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné čtvrteční dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. To vám od mikrofonu po 12. hodině i nadále přeje Hela Dvořáková. Právě teď startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, tak neváhejte a už teď volejte telefonní číslo 22 155 49 99. K dispozici máte samozřejmě i náš web vysočina.rozhlas.cz.
7: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Posloucháte písničky pro Vysočinou, písničky na vaše přání. V tuhle chvíli tu máme písničkové přání, o které si zavolal Miloš Střebíče. Miloše, hezké odpoledne přejeme. Co budeme hrát a pro koho?
1: Dobré odpoledne. Budeme hrát Dívku s pilami ve vlasech a bude to pro naši kamarádku Vlastu Žákovou z Budíkovic k jejím dnešním narozeninám. Chtěli bychom jí popřát hodně zdraví hlavně a tady to je takový malý dárek. Všenej jí přeje Jana s Milošem.
0: Krásné přání, tak my se k tomu přidáváme, přejeme jen to nejlepší. A tady je Dívka s perlami ve vlasech. Mějte se krásně, Miloši, a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Písničky pro Vysočinu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu teď zdravím pod telefonu Ivanku. Ivanko, hezké odpoledne, co budeme hrát a komu budeme hrát?
2: Hezké odpoledne, budeme hrát pro Mirečka do práce.
1: Ano.
2: Pro mého manžela, s kterým jsem už 26 let.
1: Mm-hmm.
2: A 10 let manžele a máme 7letou dceru, která půjde do první třídy.
1: Chtěla bych mu
2: zkázat, že ho mám moc ráda a prostě ten život je krásný.
1: To je
2: a budeme hrát od Žalmana Horský tymián.
1: Ano, písnička je připravena. Tak minimálně dalších 50 let společných. Děkujeme moc za pozdrav.
2: Děkujeme
1: Ivanko, opatrujte se a zase někdy naslyšenou. Hezký den.
2: Naschledanou.

0: divoký horský tymián a Žalman a spol. A před námi další čtvrteční písničkové přání.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: V písničkách pro Vysočinu teď zdravíme Alenku a právě Alenku dneska najdeme i v kalendáři, takže Alenko, ještě než vás pustím ke slovu, přeji vám jen to nejkrásnější k dnešnímu svátku. Vítejte ve vysílání
2: děkuji,
0: Českého rozhlasu děkuji. Vysočina.
2: A zdravím všechny posluchače i vás, Helenko.
0: Děkujeme.
2: A dnes má svátek moje dcera Alena Priaupová z Ostašova. Celá rodina jí přeje hodně zdraví, štěstí, lásku a rodinnou pohodu. Uhum. Ať má pořád takovou radost vnoučátek jako doposud. Vnoučátka jsou Štěpánek, Adámek, Sokolovi z Čáclavic a Laurinka, Sofínka, Andrejek a Eliášek z Priaupovy z Jihlavy. A pro radosti posíláme písničku Alenka v Žíši divu.
0: Písnička je připravena, Alenko, a my se ke gratulaci přidáváme, přejeme jen to nejhezčí, nejkrásnější a opatrujte se, na vás se budeme zase těšit příště ve vysílání. Hezký den a naslyšenou.
2: Moc vám děkuji a naslyšenou.
3: Telegram s adresou svět.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. V tuhle chvíli zdravíme Jardu. Jardo, přejeme krásné čtvrteční odpoledne. Jak se máte?
1: Helenko, já vám přeju taky krásný odpoledne, čtvrteční, mám se výborně, chystám se do kavárny, do Třeště, takže za chvilku budu startovat a po cestě vás budu poslouchat, vy mi budete krásně vyhrávat. A já bych tu písničku, Helenko, poslal osamělým nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Písničku pošlu taky pro vás, pro všechny do studia. A písnička bude s Hradištěnem, je to modlitba za vodu a tu vodu to je doopravdy třeba, protože fakt všechno je vyprahlé neskutečně. Mm-hmm. Je to zhrozný pohled, abych řekl.
0: Je to pravda. A víte, co je nejhorší? Je takový sucho, že já tu písničku nemůžu ani najít. Jako, to bych jen nevěřil, ale věřte mi, já to tam dneska nemůžu vůbec naťukat.
1: Není to tam možný nasypat.
0: No tak není tam nějak možný nasypat, uvidíme, co nakonec od těch Hradišťanů budeme hrát. Možná nabídnu jinou variantu, než modlitbu za vodu.
1: Tak když dáme, Helenko, jinou variantu.
0: Ano.
1: Jasně, když, jo,
0: tak
1: určitě,
0: to byste byl skvělej. No jasně.
1: Jako, určitě tím nic nepoškodíme.
0: Tak to jsem ráda. Tak co bychom mohli takhle dát o toho Hradišťanu? Ještě něco, co by vás...
1: Já to, Helenko, nechám na vás. Vy to tam máte v počítači, tak tam něco šoupněte.
0: Já možná by se hodila třeba skladba, počkejte, rychle to tady najdu někde nějakou. Byla cesta, byla ušlapaná, protože i ty cesty jsou ušlapané, jsou plné prachu,
1: ano,
0: jak nám neprší.
1: To je pravda.
0: Že jo, takže
1: tak.
0: To klidně můžeme dát. Doufám, že to je příjemná alternativa modlitby za vodu. Děkuji moc, Jaroušku.
1: Dáme třeba tu písničku někdy jinde, pak ji třeba najdete.
0: Já ji najdu. Já hned teď jdu na to a někde si ji tady uložím, abych ji po druhé už našla. Mějte se krásně. Děkuji za vstřícnost. Opatrujte se a šťastnou cestu. Naslyšenou.
1: Děkuji, Helenko, naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu teď budeme plnit další písničkové přání. Na začátku dnešních písniček pro Vysočinu mi volal pan Petr z Přibyslavy, který by chtěl nechat zahrát písničku svojí manželce a vybral krásnou skladbu Valčíček od Brontosauru. Tak posíláme písničku pro manželku Petra z Přibyslavy.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Pátečním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina se spolu vycachtáme v řece a dodáme, které sledované vodní plochy jsou pro koupání bezpečné. A taky vás provedeme novým sportovním areálem v Kotěboři, který slavnosti otevírají až v neděli.
3: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
4: Abyste neřekli, že na vás nemyslím, nebojte se, všechno napravím. V tuhle chvíli se dívám na maily, které nám přišly prostřednictvím webu vysočina.rozhlas.cz. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela z Moška Dlaně. Písničku posílám všem Alenkám k dnešnímu svátku. Dneska máš právo na lenost. Gratuluju. Ke svátku přeju radost, klid a pivo do ruky. Tvůj svátek, ideální čas pro kafe, dort a nic nedělání. Ať ti dneska všechno hraje i playlist života. Všechno nejlepší a tě dneska nikdo neštve a to přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezké odpoledne všem. Tak my přejeme Aničko taky krásné odpoledne a posíláme Marcela z Moška.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu tady pro vás máme další písničkové přání. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky Tichá píseň zní od Ivety Bartošové pro naši kamarádku a spoluobčanku paní Ludmilu Rodovou z Rohozné, která se právě dnes 13. srpna dožívá svého životního jubilea, a to 80 let. Lído, všechno nejlepší k dnešním narozeninám ti přeje manžel Pavel a všechny tvoje kamarádky a kamarádi z Rohozné. Načněte si šampáňo a pořádně to oslavte. Děkujeme a my přejeme jen to nejlepší a posíláme Ivetu Bartošovou.

0: písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu si dáme Boty toulavý od Valdemara Matušky. Pro koho tahle krásná skladba bude, to nám prozradí Pepa. Pepo, přejeme krásné odpoledne.
2: Zdravím vás nejvíc všechny.
1: Tak co budeme hrát?
2: No, bude to pro manželku Alenu a pro dceru Alenu. Ano, a pro všechny Aleny. A pro všechny posluchače, kteří poslouchají a kterým se to líbí ten pořad. Mně se líbí teda moc.
1: No tak to máme velikánskou radost. Písničku posíláme i vám, Pepo. A pěkně, ano. Alenky opatrujte.
2: No ježda, dělám všechno, co můžu.
1: No tak to je nádhera, ty se teda mají holky. Tak je od nás moc pozdravujte, přejeme jen to nejlepší.
2: Děkuju moc a vám taky.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuju moc.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro Vysočinu.
3: Čtvrteční písničky pro Vysočinu pokračují, zdravíme všechny regionáky a přáli bychom si do práce zahrát písničku od Kabátů. Oni děkujeme a přejeme pohodový den všem. Jarda a jeho kolektiv z práce. Zdravíme Jardu i celý jeho kolektiv z práce a posíláme kabáty.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračujeme dál v písničkách pro Vysočinu, je tady další písničkové přání. Dobrý den, mohu poprosit Martu Kubišovou a její písničku Nepiš dál, jen tak k odpolednímu úklidu v pergole. Děkuji, Adéla. Tak Adélo, posíláme písničku Jen tak k odpolednímu úklidu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Ještě pořád to stíháme, na mysli mám poslední písničkové přání čtvrtečního odpoledne. Dobrý den, již také patří mezi seniory a snažím se řídit heslem. Už je mi tolik let, že se nemohu dovolit nepohodové dny. Funguje to. Možná by bylo dobré pro každého, protože každý jednou bude senior. Zahrajte prosím pro všechny písničku Krásné je žít, kterou v roce 1967 naspíval Milan Chladil. Děkuji, Jarek z Třeště. Jarku, moc vás zdravíme do Třeště a posíláme Milana Chladila a skladbu Krásné je žít. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Hela Dvořáková a budu se na vás těšit opět zítra v dopoledním vysílání už po 9. hodině.
0: Písničky pro Vysočinu

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jihlavští sokolové schánějí peníze na opravu prosklené fasády. Policie ukončila podvodní pátrání po ztraceném chlapci na jezeře Most. Caroline Levitová podle Donalda Trumpa na konci měsíce skončí v pozici mluvčí Bílého domu. Dnešní den bude slunečný, teploty vyšplhají k 29 stupňům. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina a Tomáš Kolátor. Dobré odpoledne. Peníze na opravu proskleného schodišťového rizalitu schání jihlavští sokoly. Dílo je dominantním prvkem tamní sokolovny, je ale ve velmi špatném stavu. Při každém větším dešti do něj zatéká, voda proniká dovnitř a poškozuje další části budovy. Bez důkladné rekonstrukce se bude její stav dál zhoršovat. Pokračuje starosta jihlavského sokola Martin Zuzaňák.
3: Prosklený schodišťový rizalit, ten je v současné chvíli v havarijním stavu a nám jako Sokolu Jihlava nezbývá nic jiného, než realizovat jeho výměnu. Celkové náklady se pohybují kolem 1,4 milionu, 800 tisíc nás podpořilo město Jihlava a nyní se snažíme získat podporu.
2: Policie ukončila po 9 dnech pátrání po 19-letém chlapci ztraceném po bouři na jezeře Most. Policisté pod hladinou jezera pátrali od úterý 4. srpna po dvou mužích. Jednoho z nich nalezli utonulého. Hledání druhého se teď přesouvá na souš, říká mluvčí policie Ilona Gazdošová.
4: V současné době bude probíhat pátrání pozemními kontrolami břehu a přilehlého okolí a také ze vzduchu za použití dronů. Nadále budeme vyhodnocovat získané poznatky.
2: Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci srpna opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to uvedla americký prezident Donald Trump. V roli mluvčí Levitová končí, aby se mohla více věnovat své rodině. Do Bílého domu se vrátila teprve nedávno po krátké pauze, když se jí v květnu narodilo druhé dítě.
5: Levitová nastoupila do funkce Trumpovy mluvčí loni v lednu jako 27-letá. Stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v dějinách a v pořadí osmou ženou na této pozici. S Trumpem spolupracovala už za jeho prvního funkčního období v úřadu a také během jeho druhé prezidentské kampaně. Prezident zatím neuvedl, kdo Levitovou ve funkci mluvčí nahradí. Helena Berková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisti Hradce Králové budou na trávníku Bešiktaše Istanbul odvracet vyřazení z kvalifikace Evropské ligy. První zápas doma prohráli 0-1. Ve třetím předkole konferenční ligy se naopak Jablonec na trávníku RFS Riga pokusí obhájit dvoubrankový náskok z úvodního duelu. Utkání Severočechů začne v 18:30. Hradec Králové nastoupí o půl hodiny později.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a Košiticích teď teploměr ukazuje 23 stupňů, ve Velkém Meziříčí 24. Dnešní nebe bude jasné nebo skoro jasné a bez srážek. Nejvyšší teploty se budou držet mezi 26 až 29 stupni a zafouká jen slabý severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pomalte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 74. kilometru tam leží na vozovce sražená srna. V opačném směru na Brno na 100. kilometru stále na krajnici stojí porouchané nákladní auto.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, módního návrháře, v dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: já
0: spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o to moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba. Jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe, a už vidím, jak ty modely budou za sebou. Já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely. Jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň. Ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba a já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na zážitek.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal 50%, možná i 90% ví

0: lepší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, ne, že budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano,
0: podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno rám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je do opravdu. Koli studio, koli technika, koli... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila tou šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říkala, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahaus je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce, velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že ní sa tím. Říkám sa tím, protože nejsem sa stán jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples zrát. Přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou,
1: to je,
0: svoji maminku.
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě že ne. Vždycky většinu a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činný s tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, aby každý byl spokojený, aby každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohled jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenina.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle
2: ano.
1: Čerstvě je
2: ano,
1: vaše. Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: oblíká
1: podle vás?
2: Se, až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak, proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí
2: to
1: ještě více
2: jako
1: do země.
2: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá? Můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slovo celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim, teď datum 25. září
1: na expo,
0: v Praze
1: na Expo Leňany, expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka. A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo, jako, a to jsou falešní. Ano, právě, překupníci. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současnit, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lesníci na Vysočině očekávají kvůli suchu vysoké ztráty u nově vysázených stromků. Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Hokejisté Dukly přivítají v přípravě před plnou arénou Kometu Brno. Třebíč bude hrát v Přerově. Dnešní den bude slunečný, teploty vyšplhají k 29 stupňům. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Vysoké ztráty u nové výsadby stromků očekávají lesníci na Vysočině. Důvodem jsou sucho a horko, které výrazně zasahují právě mladé stromky, zejména z jarní výsadby. Podle jednatele správy městských lesů Jihlava Petra Ontolíčka utrpěly i nové lesní školky, kde chybí závlaha. Ohrožené jsou ale i vzrostlé stromy a některé dokonce předčasně ztrácejí listí.
2: Podle dat Českého statistického úřadu patřily lesy na Vysočině od roku 2020 kvůli kůrovcové kalamitě k nejvíce obnovovaným v celé zemi. Aktuálně je sice dřevokazného hmyzu v lesích relativně málo. Podle ředitele lesního družstva obcí Přibyslav Jiřího Svobody ale stále existuje riziko větší kalamity v následujících letech. Upozorňuje na to, že současné podmínky se v lesních porostech teprve projeví. U některých nových porostů už teď odhaduje až 50% ztráty. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: A právě kvůli pokračujícímu suchu a horku platí už v celém Česku výstraha před požáry. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace také v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Hráz rybníka Kalvárie u základní školy Březinova v Jihlavě protéká. Technici proto teď utěsňují. Zároveň opravují i kanalizační potrubí, které prochází hrází. Hotovo by mělo být do září.
3: Specialisté podél hráze postaví podzemní těsnící stěnu. V její trase bude 66 sond hlubokých až 7 metrů. Do nich následně pod tlakem pustí speciální hmotu, která vyplní dutiny, pukliny a další volné prostory v zemině. Rybník původně vznikl jako retenční nádrž na dešťovou vodu. Proto se nepředpokládá, že se jeho hladina dostane na úroveň z doby před několika desítkami let. František Jirků, Český rozhlas.
0: Kolumbie začala přijímat mezinárodní pomoc při záchranných akcích po pondělním ničivém zemětřesení. Ještě začátkem týdne přitom některé nabídky odmítala. Toto zpoždění je podle stanice CNN považované za první kontroverzi nové vlády v čele s konzervativním prezidentem Abelardem de la Espierou. Ten se úřadu ujal teprve v pátek. Dosavadní bilance pondělního zemětřesení je bezmála 240 mrtvých. Skoro 300 lidí úřady pohřešují. Sport. Další přípravný zápas proti extraligovému týmu dnes čeká hokejisty Dukly Jihlava. Od 17:30 přivítají v horácké aréně Kometu Brno. Dva nejúspěšnější kluby československé historie se spolu utkají poprvé po více než 8 letech. Na zápas je prodaných více než 5000 vstupenek. Mohly by se tak zařadit mezi přátelská utkání s nejvyšší návštěvou v Česku. Na diváky se těší i sami hráči, potvrzuje útočník Dukly Radek Pořízek.
4: Asi se připravovat nebudeme jináč, myslím si, že ta naše příprava bude furt stejná, ale daleko je lepší, když přijde plná hala tady a ty lidi fandí a člověk si užívá daleko víc toho hokeje, než když to bylo s táborem, tady to bylo poloprázdný a ta hala je velká, tak on si ty fanoušci ztratí.
0: Podle dostupných zdrojů zatím rekord drží duel Karlových Varů proti Jaroslavli z roku 2015, kam přišlo přes 4800 lidí. Horácká Slavia Třebíč se rovněž od 17:30 představí v Přerově.
1: Počasí.
0: Třebíč je právě teď 27 stupňů, v Počátkách nebo Telči 24. Dnešní nebe bude jasné nebo skoro jasné a bez srážek. Nejvyšší teploty se budou držet mezi 26 až 29 stupni a zafouká jen slabý severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 100 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí na krajnici porouchaný nákladák. Počítejte s tím.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Horké, ale snad pohodové, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina přeje od mikrofonu krátce po 14. hodině Petr Janáček. Máte rádi pohyb na čerstvém vzduchu a chtěli byste spálit pár kalorií s dobrým pocitem, že tím pomáháte tam, kde je to nejvíce potřeba? Pak pro vás budu mít pozvánku na akci Na kole dětem Žďárskými vrchy. O 12. ročníku charitativní cyklojízdy si budu za chvíli povídat s organizátorem Alešem Vasebaurem.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, pár minut po 14. hodině. Už tuto sobotu 15. srpna se ve Žďáru nad Sázavou koná 12. ročník charitativní cyklojízdy na kole dětem Žďárskými vrchy. Na telefonu mám teď hlavního organizátora celého projektu Aleše Wasserbauera. Aleši, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Akce Na kole dětem Žďárskými vrchy píše už 12. kapitolu. Můžete posluchačům v krátkosti připomenout, jaká je hlavní myšlenka této jízdy a komu konkrétně výtěžek pomáhá?
1: Tak já jsem vlastně v 21 letech přišel o nohu v rámci onkologické léčby a během té léčby jsem si vlastně slíbil a řekl, že jak si vylečím, tak budu pomáhat ostatním. A vymyslel jsem a vlastně realizuju tenhle projekt Na kole dětem Žďárský vrchy. A cílem projektu je vlastně získat finance pro nadační fond Krtek, který je při brněnské nemocnici v Černých Polích, který pomáhá vlastně dětem, které se vlastně dostanou do stejné situace a tak jim pomoct projít tohle lehké období, bych řekl.
0: Žďárské vrchy dokážou cyklistům občas provětrat plíce. Jak je trasa náročná? Je to akce vyloženě pro trénované sportovce nebo se k vám mohou připojit i rodiny s dětmi nebo rekreační jezdci?
1: Každý rok s námi jezdí vlastně rodiny s dětmi, v podstatě kdokoliv, je to vlastně otevřená cyklojízda, není to závod, takže může přijet kdokoliv, jedeme pomalu, jsou tam po trase zastávky, takže kdokoliv může přijet, kdykoliv se odpojit a užít si to s námi.
0: Aleši, kde a v kolik hodin se v sobotu všichni potkáme? Jak vypadá časový plán a na co se lidé mohou těšit na startu i v cíli?
1: Tak startujeme vlastně v sobotu 15.8. v 9.30 z rekreačního areálu Pilák a pojedeme po trase vlastně Svratka, Sněžné, Nové Město na Moravě. A v těchto městech vlastně bude zastávka na 30 minut. Jsou to, řekněme, partnerská města, kde je připraveno občerstvení pro účastníky. A nakonec dojedeme zhruba kolem 15. hodiny zpátky k Pilské nádrži, kde předám vlastně pomyslný šek zástupcům nadačního fondu Krtek a malá část vlastně jde i na pediatrické oddělení v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě, takže i zástupcům těchto oddělení vlastně předám šek a tím vlastně akce v podstatě končí.
0: A jak je to se startovným, případně s registrací?
1: Registraci nemáme žádnou, to potřeba není, stačí v úzovkách přijít jenom a kdo bude chtít, tak vám v rámci vlastně téhle akce Pepa Zimovčák, který vlastně v rámci svého projektu Na kole dětem, který je takový otec té myšlenky, tak veze zapečněnou kasičku, tak kdo chce, tak může dobrovolně přispět vlastně do sbírky Na kole dětem do této kasičky.
0: Aleši, moc vám děkuji za rozhovor i za to, co pro dětskou onkologii a nemocnice na Vysočině děláte. Ať vám v sobotu přeje počasí a sejde se co nejvíce spokojených cyklistů. Mějte se moc dobře a naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Léto ve Žďárských vrších.

0: krásné, slunečné a horké čtvrteční odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, jsou 4:15. O několik týdnů napřed jsou stromy v českých lesích. Kvůli suchu a horku začaly už teď shazovat listí. Lesníci sčítají i ztráty na jarních sazenicích. Třeba v brněnských městských lesích uhynuly desítky procent mladých stromků vysazených na jaře. Reportáž nabídneme už za chvíli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pátečním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina se spolu vycachtáme v řece a dodáme, které sledované vodní plochy jsou pro koupání bezpečné. A taky vás provedeme novým sportovním areálem v Kotěboři, který slavnosti otevírají až v neděli.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina. Rádio

0: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina popřála chvíli před půl třetí slovenská kapela Elán. Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letos vedra nepřežili. Třeba v lesích okolo Brna.
1: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
2: Byla tady vysázená vlastně jedle bělokorá. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
1: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
2: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
3: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
2: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
1: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
2: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
1: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
2: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
1: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech, pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Účinně se proti němu bránit nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
1: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
1: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsuších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: A teď je kvízová otázka. O kolik centimetrů vyroste kaktus za rok? Nebo je to naopak? Za kolik let vyroste kaktus o 1 centimetr? Odpověď uslyšíme v dnešním posledním příběhu z Vysočiny. Už za chvíli.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Kaktus se zdá jako nenáročná rostlina, ale pěstitelé kaktusáři, kteří berou svého koníčka opravdu vážně, se nezastaví po celý rok. Na jaře jsou kaktusy nejkrásnější, když kvetou, v létě se vozí na výstavy, sbírají se plody, které se dají ochutnat, z plodů se sbírají semínka, která se pak musí zasít a o ně pečovat. V zimě se pak ve skleníku přitápí a v létě se zase musí trochu chladit, jak zjistila kolegyně Dáša Kubíková.
2: Vyháním ten teplý vzduch ze skleníku.
3: A já bych myslela, že oni chtějí teplý vzduch.
2: To jo, ale ne 50 stupňů a vejš.
3: Takže teď je tady kolik?
2: Teďka, když se tady podíváme na teploměr, tak je tady nějakých 37 stupňů.
3: No to je příjemná teplota. My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
2: Já jsem předseda klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů, zapsaný spolek Jihlava. Soustředujeme kaktusáře z celý Vysočiny.
3: A kolik vás je?
2: Stálých členů je kolem 40.
3: My jsme nakousli tady v tom skleníku v Novém světě, což je vlastně část Dolnice Rekve, že upravujete teplotu v létě, se chladí a v zimě naopak asi musíte topit.
2: V zimě zase přitápím, takže udržuju tady teplotu, aby to neklesalo pod nulu.
3: Ty malé záhonky, to vypadá, jako kdybyste to množil.
2: To jsou letošní výsevy, tohle už je přepíchaný, tohle mě čeká ještě všechno přepikírovat. Opeluju květy.
3: Vy děláte práci za včely.
2: Přesně tak.
3: Potřebujete rukavice.
2: Používám pomůcky, peán a pinzety na to přepichování. V tom plodu jsou semínka. Postupně vysejvám to, co se mi líbí. Pak to vytlačí plod. Navíc ten plod může to ochutnat. Chutná jako jahůdka, nebojte se.
3: No to je dobrý.
2: Tohle jsou rostlinky z roku 22, co jsem vysejval, takže za 3 roky to má centimetr.
3: A jak dlouho se tomu věnujete, že některé tady mají už dobře půl metru nebo i víc?
2: Tak v podstatě od 6 let s nějakýma přestávkama. V 6 letech jsem dostal první kaktus.
3: A bavilo vás to?
2: Nejvíc teda v těch 13, 14, 15 letech. Pak jsem šel na průmyslovku, takže to už jiný zájmy. Holky, kapela. Pak jsem se zase k tomu vrátil. No. Ta sbírka je stará v 50 let. A některý jsou tady starší než já.
3: Jak je to možné?
2: Že jsem něco dostal od kolegů, těch 5 stříbrných, ty mají stáří 70, 80 let.
3: Víme už, jak je sbírka stará a jak je velká. Máte to spočítané, zaevidované?
2: To se nedá spočítat.
3: Jak vypadá ta roční péče? V zimě je klid?
2: Rozhodně do konce března, protože je málo světla a pokud bychom ty kaktusy zalývali v zimě, tak by se vytahovaly, nebyly by pěkný.
3: Ale vy musíte taky pracovat s tím množením.
2: Vysíváme v té zimě, čistíme semena, připravujeme si je k výsevu.
3: A v létě potom je to náročnější, když začnou kvést?
2: No, to začíná v tom dubnu, sezóna je do toho září.
3: Kdy je to tady nejbarevnější?
2: Ta největší várka květů je duben, květen.
3: Byl jste někde na cestách, kde mají svůj přirozený výskyt?
2: Já rád jezdím do Mexika. 5krát jsem byl v Mexiku s takovou expedicí kamarádů. Je to taková pánská jízda. Hledáme ty kaktusy, který třeba už to nikdo neviděl, ty druhy, aby jsme si to nafotili aspoň.
3: Máte nějakého oblíbence, kterého si hýčkáte, chodíte se na něj koukat, jak se mu daří?
2: Já mám rád všechny kaktusy. Já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
3: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: počasí. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina,

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pracovní týden už se nezadržitelně blíží ke svému konci a směrem vzhůru míří také hodnoty na našich teploměrech. Pokud máte rádi slunce a teplo, tak vás potěším, nadcházející víkend totiž bude doslova tropický. Co přesně nás čeká v nejbližších hodinách i dnech na Vysočině, jdeme právě teď zjistit.
1: Počasí.
0: Na telefonu už je meteoroložka Bára Kučerová. Báro, já vás zdravím a přeji dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme nejdříve na aktuální situaci. Jak to teď s počasím na Vysočině vypadá?
2: Tak je slunečno, na obloze by neměl být ani mráček, to znamená úplně jasno a teploty se nejčastěji pohybují mezi 25 a 28 stupni Celsia.
0: Jaká nás čeká noc ze čtvrtka na pátek?
2: A v podstatě se nic měnit nebude, na obloze zůstane jasno, zítřejší ranní teploty budou poměrně nízko, 14 až 11 stupňů Celsia, v údolích lokálně i kolem 9 stupňů Celsia a vydržívat slabý vítr, ten teď vane většinou severovýchodní a v noci bude vát východní nebo proměnlivý.
0: A jaký bude poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek?
2: Stále v podstatě stejný na obloze, alespoň na teploměru, tam se to trošičku začne měnit. Zítřejší maximální teploty vyšší než dnešní, 27 až 30 stupňů Celsia, ale jak jsem říkala, počasí bez oblačnosti, to znamená slunečno, jasno. A zítra bude vát také nejprv slabý proměnlivý a potom během dne mírný jihovýchodní až východní vítr.
0: No a na závěr, mohla byste aspoň trošku nakousnout ten slibovaný víkend? Opravdu nás čekají tropické třicítky.
2: Ano, čekají v sobotu, už by nad těch tropických 30 mělo být všude. Ty maxima očekáváme mezi 30 až 34 stupně Celsia a stále zůstane slunečno, bez oblačnosti. V neděli pak ta maxima mezi 31 až 35 stupně Celsia a zpočátku bude jasno, nebo většinou bude jasno a během odpoledne od západu pak přibude oblačnost až i na oblačno a postupně se mohou objevit izolované přehánky, výjimečně i nějaká bouřka. Ta pravděpodobnost je spíše menší a pokud budou, tak ty přehánky budou opravdu izolované, takže pár se jich objevit může, ale rozhodně to nebude žádná větší plocha.
0: Tak to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, moc děkuji za podrobný výhled i za váš čas a přeji vám krásný zbytek dne, naslyšenou.
2: Pěkný zbytek dne vám i posluchačům, naslyšenou.
0: Léto se tedy opět hlásí v plné své síle a patří k němu nejenom koupání a letní radovánky, ale taky výlety. A právě tip na jeden takový výlet pro vás budu mít už za chvíli. Jen několik málo minut nás dělí od další návštěvy jednoho z našich šlechtických sídel. Bude to další zastávka našeho zámeckého léta.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Když se snáší déšť, zpívali Bára Basiková a Kamil Střihavka. No, kéž by se snášel. Ale zatím to nevypadá. Naopak, jak jsme před chvílí slyšeli v předpovědi počasí, před námi jsou další tropické dny. Tak hlavně, ať je všichni ve zdraví přežijeme. Za 10 minut budou 3 hodiny odpoledne. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z nich.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen 3 šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze 3 šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba. Když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází 2 dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce 2 mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Český rozhlas Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Hladina Hubenovské nádrže je 2 metry pod průměrem. Paliva na Vysočině zlevnila o desítky haléřů. Fotbalisti Hradce Králové a Jablonce budou hrát o postup do posledních předkol evropských pohárů. V noci se ochladí, zítra opět nebe bez mraků a teploty až 30 stupňů. Na řadě jsou pravidelné zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. V Hubenovské nádrži aktuálně chybí 2 metry vody. Jde přitom o hlavní zdroj pitné vody pro Jihlavu. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes uvedla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Rušková. Podle ní je situace s nedostatkem akutní. Vodoprávní úřad proto už na začátku srpna vyzval obyvatele Jihlavska, aby s vodou šetřili.
6: Po vydání výzvy se paradoxně stalo, že si lidi začali čerpat vodu ještě víc než předtím, aby si udělali nějaké zdroje. Jsou věci, na které vodu opravdu nemusíme využít, jako je to mytí aut nebo napouštění bazénu nebo kropení zpevněných ploch, a ta voda nám bude prostě chybět.
5: Ceny pohonných hmot na Vysočině za poslední týden klesly. Za litr benzínu řidiči v kraji v průměru zaplatí bezmála 41 korun a 70 haléřů. Je to zhruba o 70 haléřů méně než před týdnem. O 50 haléřů zlevnila také nafta. Litr teď vyjde v průměru necelých 44 korun a 30 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS.
7: Benzín pořídí řidiči v kraji nejlevněji na Pelhřimovsku. Za litr tam dají v průměru necelých 41 korun. Nafta stojí nejméně na Třebíčsku. Litr tam čerpací stanice prodávají za průměrných zhruba 43 korun a 80 haléřů. Nejdražší paliva jsou na Havlíčkobrodsku. Litr nafty stojí v okrese v průměru skoro 44 korun a 90 haléřů. Litr benzínu téměř 42 korun a 40 haléřů. Za stejnou průměrnou cenu nakupují benzín i řidiči na Ždársku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testů teď bude vyhodnocovat Digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
8: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování, a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
5: Při výbuchu v přístavu v nizozemském Rotterdamu zemřel podle policie nejméně jeden člověk. Několik dalších utrpělo zranění. Příčina výbuchu podle agentury Reuters není jasná. Na místě zasahují policisté, kteří zatím další informace neuvedli. Sport. Fotbalisti Hradce Králové zabojují o postup do posledního předkola Evropské ligy. Po úvodní domácí prohře 0-1 s Bešiktašem Istanbul nastoupí večer k odvetnému zápasu v Turecku. Na tribunách by mělo být kolem 40 tisíc fanoušků. Kapitán Východočechů Vladimír Darida už ale v minulosti atmosféru na hřišti Bešiktaše zažil.
9: My se o toho musíme odprosit, musíme hrát náš fotbal, soustředit se na nás, na to, co chceme. Pro většinu hráčů to bude asi poprvé, kdy hráli před tak velkým publikem. Něco jsem říkal, ale nakonec to asi bude na každém hráči, aby si to dokázal hlavně nastavit co nejlépe.
5: Utkání Bešiktaš Hradec Králové začne v 19 hodin. Už o půl hodiny dřív odstartuje odveta třetího předkola konferenční ligy mezi celkem RFS Riga a Jabloncem. Severočeši hájí dvoubrankový náskok z úvodního duelu.
4: Počasí.
5: V Havlíčkově Brodě a Dukovanech mají 26 stupňů, Košetice hlásí 24. Noc bude chladná a jasná s teplotami kolem 10 stupňů, v údolích i méně. Zítra očekáváme počasí bez oblačnosti a nárůst teploty na 27 až 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Po zprávách s Tomášem je zpět čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Naše vysílání plné regionálních aktualit a zajímavostí pokračuje a vy se díky němu už za chvíli s námi vypravíte na lesní hřbitov kousek od Pacova. Podrobnosti do 20 minut, kdy se do vysílání přihlásí náš regionální stopař. Své místo v pohodovém odpoledni ale samozřejmě najdou i písničky, které nestárnou, zaspívají Lucka Vondráčková, Karel Gott a právě teď i Helena Vondráčková.
4: Dobré odpoledne s Petrem.

0: zdraví. Je žádoucí v létě upravit jídelníček?
1: Určitě. Extrémní teplo je pro organismus prostě zátěž navíc. Takže když to jde, měli bychom mu ulevit na jiných místech. Pokud máme přes zimu přece jenom raději hutnější jídla, zkusme přes léto přece jenom vybírat ta lehčí, snáze stravitelná. Nahrává nám to, že jsou dostatečné množství a i cenově dostupnější ovoce, zelenina. Zeleninové saláty je lepší udělat s bílým jogurtem než s majonézou, ale doplnit je můžeme klidně v létě tolik oblíbeným kouskem grilovaného masa nebo sýra. Samozřejmě je zdravější to libovější.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Za druhé světové války stál u Pacova zajatecký tábor pro německé vojáky. Dnes ho připomíná malý lesní hřbitůvek. A právě tam se vypravil náš regionální stopář, který se nám živě přihlásí do vysílání do 5 minut.
1: Pátečním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina se spolu vycachtáme v řece a dodáme, které sledované vodní plochy jsou pro koupání bezpečné. A taky vás provedeme novým sportovním areálem v Chotěboři, který slavnosti otevírají až v neděli.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Mám tě.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Nenápadný lesní hřbitov kousek nad Pacovským propadem připomíná události druhé světové války. Je na něm pohřbeno 284 německých vojáků. Většina z nich podlehla tyfu v nedalekém zajateckém táboře. Na místo se dnes vydal náš regionální stopař Irena Šarounová. Ireno, hezké odpoledne přeji.
2: Krásné odpoledne, stojím před velkým dřevěným křížem, kromě něj jsou tu ještě takové trojice menších kamenných křížů a čtyři kamenné desky, na kterých jsou jména těch německých vojáků a jak se tady dívám na tom posledním kameni, dokonce je tady i Unbekannter, takže neznámý německý voják jeden. A hřbitov, který je teď ohrazený dřevěným plůtkem, vznikl už na začátku války, ale nejvíce se tady pohřbívalo po konci války, kdy byl nedaleko zajatecký tábor pro tisíce vojáků Wehrmachtu.
1: Říkali jsme, že na hřbitově leží 284 německých vojáků. To se k něm v zajateckém táboře chovali tak špatně?
2: Naopak, já jsem před nějakým časem mluvila s pamětníkem, kterému tehdy na konci války bylo 17 let. Viděl, jak před příchodem Rusů Němci utíkali a do příkopu odhazovali zbraně a vyznamenání. Druhý den se dobrovolně vraceli. Rusové postavili tábor mezi silnicemi na Tábor a Eš a k zajacům se prý chovali dobře. Někteří Němci chodili i na práci do okolí, dokonce se prý účastnili výkopu vodovodu ze stražiště. Za tolik úmrtí může tyfus, který se po táboře rozšířil a v těch podmínkách to asi řešitelné nebylo. Díky pamětníkovi pro vás mám ještě pár konkrétních informací o podobě toho zajateckého tábora. Bylo v něm 48 zemlianek, 11 kůlen, 2 velké dřevěné baráky a 4 latríny. Na části tehdejšího tábora je dnes slavné motokrosové závodiště Propad a já až sem slyším motorky.
1: Na Pelhřimovsko, konkrétně k Pacovu, nás na tamní lesní hřbitov nás teď vzal náš regionální stopař Irena Šarounová. Ireno, díky a měj hezký zbytek odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Vysočina. Medicine man.

0: V rámci dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina zpívala Celine Dion 3:30. Přejeme pěkné odpoledne. A teď se společně vydáme do času, kdy se v každé domácnosti po večerech štupovaly ponožky. Je tu náš pravidelný pořad Bejvávalo, ve kterém si dnes posvítíme na předmět tak malý, že se schová v dlani, ale zároveň tak důležitý, že bez něj nevznikl snad jediný kousek oděvu. O náprstku bude mluvit Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Náprstek a jeho historie. Náprstek je to, co se navléká na prst, jak víme, a někteří z vlastní praxe, při šití či vyšívání. Dobové záznamy uvádějí, že náprstek spatřil světlo světa v 17. století v Amsterodamu. Klenotník Nikolaj Bentoten byl zamilovaný do sousedovy dcery Anity van Rasselier, která byla zručná vyšívačka, ale také upracovaná. Celé dny vyšívala, a to na příkaz svého lakotného otce. Přitom se až příliš často stávalo, že se dívka jehlou píchla do svých jemných prstů. Její práce jí zraňovala. Při pohledu na to trápení se Nikolaj Bentoten rozhodl svému milovanému děvčeti ulehčit práci a v roce 1648 jí k narozeninám daroval malý zlatý klobouček na prst se zářezy. Ve zprávě k tomu napsal: "Prosím milou slečnu, aby přijala tento můj vynález jako dárek, aby ochránil krásné a pracovité prsty před píchnutím." A bylo to. Zprvu tedy náprstek sloužil, aby pomáhal švadlenám v jejich obtížné každodenní práci, jenže později s příchodem šicích strojů tato potřeba zanikla. V dnešní době se náprstky sice používají i při šití, ale ve většině případů jsou již spíše suvenýrem či dárkem. No a zítra o tom, že srpnoví větrové jsou podzimu poslové.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré odpoledne vám přeje stále Petr Janáček a já vám teď dost možná pomůžu vyřešit otázku, co o víkendu. Kam vyrazit třeba v sobotu 15. srpna? Určitě dopolné. Od 14 hodin tam vypukne 11. mrkvancobraní. Čekají vás slavné polenské mrkvánky, ochutnávky, soutěže o ten úplně nejlepší a k tomu skvělý program. Kapely Za trest band či Sára Mildfajtová a The People, divadlo Teatr i skákací hrad pro děti. Tak si zapište do kalendáře sobota 14 hodin mrkvancobraní v Polné.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinik, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní příběh nás zavede za Karlem Arnsteinem, rodákem z Pražských Vinohrad, o němž se u nás téměř neví. Vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Pepičo, řekni fór.
1: Tak zase jeden ze školy o Pepičkovi. Pepičku, pověz mi, z čeho máš upletený svetr, no?
2: Z vlny.
1: No správně, a kterému zvířeti za něj vděčíš?
2: Tetě.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
3: Kdo zvládá kynuté těsto, pro toho nebude dnešní recept Dáši Kubíkové nic těžkého. Už za chvíli si upečeme skořicové šneky. A to hned po písničce Petry Černocké.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Oblíbená severská lahůdka z kořicový šneci se pomalu dostává i k nám a získává si oblibu. Ať je jaro, léto, podzim nebo zima. Upéct si je doma není nic těžkého. A tak pokud je třeba ještě neznáte, máme pro vás návod.
2: Původně sladkost ze skandinávských zemí se tu a tam objeví v nějaké cukrárně i u nás. Pokud jste šikovní na kynuté těsto a chcete si z kořicové šneky upéct sami, kdykoliv na ně dostanete chuť, není to vůbec žádný problém. Recept nám dala Mirka Hrabánková z Dua cukrářek z Náměště nad Oslavou, které najdete pod názvem Sestry pečou.
3: Ohřejete si mlíčko, dáte si tam trošku soli, cukru a kostku droždí, lžíci mouky, klasicky se udělá kvásek, který se nechá vzejít. Do misy robota si dáte mouku, zbytek mlíčka teplýho, vajíčko, změklý máslo, sůl a cukr. Přilejete kvásek a hňatacím hákem necháme umíchat. Na teplém místě těsto kyne 2 hodinky, záleží na teplotě v místnosti. Mezitím si můžeme v kastrůlku rozpustit máslo, připravit si vlastně takovou náplň s kořicovou, přidáme do toho moučkový cukr a z kořici, všechno zamícháme. Vytvoří se nám taková hustá pomazánka a necháme si odstát. Později budeme používat na namazání toho těsta. Vykynutý těsto si rozválíme na vále, na obdélníkový plát, pomažeme tou pomazánkou a zarolujeme, jako třeba když se roluje roláda. Nakrájíme si na 12 stejně velkých kousků a postavíme si na plech. Necháme kynout ještě tak 30 minut, zase záleží na teplotě v místnosti a pečeme v předehřáté troubě na 190, 15 až 17 minut.
2: Samotný skořicový šnek se na jazyku jen rozplývá, ale správně by měl být politý polevou.
3: Krém cheese, cukr a mlíčko, to všechno dáme do mističky, vyšleháme si to a ještě vlažný šneky polijeme.
2: Není 12 kousků z tohoto receptu málo? Možná ano, dávky se vždycky dají zdvojnásobit. Tak to zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nově nastupující zdravotníci získají od kraje miliony korun. Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. Jihlavské hokejisty dnes čeká přípravný zápas s brněnskou Kometou. Třebíč bude hrát v Přerově. V noci se ochladí, zítra opět nebe bez mraků a teploty až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Bezmála 4,5 milionu korun rozdělí kraj Vysočina mezi 28 nových zdravotníků v krajských nemocnicích. Peníze dostanou lékaři, sestry nebo porodní asistentky. Kraj se tak snaží přilákat lidi do nemocnic, kterým zdravotnický personál dlouhodobě chybí.
2: Příspěvek kraj zdravotníkům vyplatí po skončení zkušební doby. Ti se zároveň zavážou, že budou v nemocnici pracovat nejméně 3 roky. U lékařů je tato doba o rok delší. Nejvíce podpořených bude v nemocnici Jihlava, kde příspěvek získá 14 nelékařských pracovníků a 5 lékařů. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice víc než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Explozi v přístavu v Rotterdamu nepřežil nejméně jeden člověk. Několik dalších lidí je zraněných. Informovala o tom tamní policie. Na místě zasahovali zdravotníci i vrtulník letecké záchranné služby. Nizozemské úřady příčinu nehody vyšetřují. Web De Telegraph napsal, že v zasaženém areálu společnosti Gunvor Energy pracovala údržbářská skupina na potrubí. Podle předběžných informací tak mohl výbuch nastat při rozpojení trubek. Největší evropská chemická společnost Shell uvedla, že exploze nepoškodila činnost firmy v Rotterdamu. Sport. Na ledě Jihlavy nastoupí extraligová Kometa Brno k přípravnému utkání před zářijovým startem sezóny. Po 4leté pauze povede Brňany opět jeho trenér, majitel klubu Libor Zábranský. Upozorňuje ale na to, že mužstvo stále dobře zná.
3: Je tady 16 hráčů, který jsem kaučoval, ať už na úrovni třeba, že jsem měl tu čest národním týmu, nebo i při titulu, anebo dokonce některý třeba v dorostu nebo v žákách. Takže já tam vidím obrovskou devizu, že kometáci si vychovávají svoje děti a máme je.
0: Zápas začne v 17:30, stejně jako utkání Třebíče v Přerově. Počasí. V Jihlavě teploměr ukazuje 27 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 25. Noc bude chladná a jasná s teplotami kolem 10 stupňů, v údolích i méně. Zítra očekáváme počasí bez oblačnosti a nárůst teploty na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete z Humpolce ve směru na Skálu, tak opatrně. Za rozkoší havarovalo nákladní auto a provoz je tam teď kyvadlový jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleši,
3: určitě, hezké odpoledne. Určitě, paď se těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Taky... Trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
2: Všechno
3: ještě
2: bude.
3: Ano.
2: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
1: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich, s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže...

0: On má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
1: Tragédie.
0: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá ze něj hovor, jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal ha, ha. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
2: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
3: ano,
2: nebo
3: ano.
2: Nedorazil kostým třeba.
3: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno po tím, škoda toho Vostřela, že
2: ano.
3: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a tam hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
2: to
3: Darku.
2: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
3: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
2: aha,
3: jako, a ona si na mě sedla.

0: ze strany jako na fotel. A to bylo být, mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
1: jo,
0: tak
1: se pohupovala.
0: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, říká, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
1: Ano, co se
0: nebo
1: stalo?
0: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
1: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
0: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho, z toho reproduktoru, jako kdybych zvůdě jako blížil, ten informátor.
1: Jo, jo, jo.
0: No, no.
1: Tak všechno zachráněno.
0: No, nakonec dobrý.
1: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, i pana Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
4: Děkuji. To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Naschledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Jarka z Prahy a přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela je jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
8: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
8: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás. Měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
9: Verich měl dlouho kolí psa, krásně. Jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrej. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se museli za dveře, ven, na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: Ne, že... A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl...
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude a bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že vymyslím něco jiného. A pak ne, podívej se, chodbej, máš hůl teďka. Nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu. Tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě volou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teď.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak hezkou no. Dovolenou teda
3: no,
4: už dopředu.
3: No a to přeju. Jedeme na Rodos tedy v půlce září, no.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když bičem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Jdete toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrskali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všechci nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Po půl noci, jo. Jak když prská. Vokulo, ještě dnes, ale vok, když by ještě dneska. Když by se zmrskal. A dej, ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, pořád se přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se stá někde váhat. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou takhle, ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám, ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, úplně no, něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by, ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleš?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku tamhle, tu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to byly, kabarety, no, a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano, a to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, jo, jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč
2: a,
1: z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo
2: zrovna Bartoň. Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzal takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humoria. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct, pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka, tahle ukázka právě teď začíná.
7: Druhá taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, větet, jak se to... A já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji povečku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se skamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty tři měsíce, ne, myslím, po ty tři měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty tři měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, Andule 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si, že ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, jako jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco umět pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že jsi machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Já, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle parchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. No, jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali? Restaurace u Rudé hvězdy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde
5: ano,
2: u něj
5: ano,
2: to venkovní
5: sprchu. Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, to, jo, tak jo. Tam se byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že no dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tady taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
5: měl takový divočejší období a platila na ně jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka,
2: žena, manželka
5: ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla,
2: no,
5: to byla tajemnice divadla národního a ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla? Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu Pronačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, věřte se, hezky jen přeji oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla,
3: jasně.
1: Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku z dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No... Já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myší děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ve Studenci na Třebícku hoří les na stejném místě jako včera. Lesníci na Vysočině očekávají kvůli suchu vysoké ztráty u nově vysázených stromků. Hokejisté Dukly přivítají v přípravě před plnou arénou Kometu Brno. Třebíč bude hrát v Přerově. V noci se ochladí zítra opět nebe bez mraků a teploty až 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, hezký den. Další požár ve Studenci na Třebícku likvidují aktuálně krajští hasiči. Podle jejich mluvčí Petry Musilové hoří na ploše 20x30 metrů a jedná se o stejné místo, na kterém zasahovali ve středu. Podle údajů na webu krajských hasičů byly před 17. hodinou na místě 4 hasičské cisterny. Vysoké ztráty u nové výsadby stromků očekávají lesníci na Vysočině. Důvodem jsou sucho a horko, které výrazně zasahují právě mladé stromky, zejména z jarní výsadby. Podle jednatele správy městských lesů Jana Jihlava Petra Ontolíčka utrpěly i nové lesní školky, kde chybí závlaha. Ohrožené jsou ale i vzrostlé stromy a některé dokonce předčasně ztrácejí listí.
4: Podle dat Českého statistického úřadu patřily lesy na Vysočině od roku 2020 kvůli kůrovcové kalamitě k nejvíce obnovovaným v celé zemi. Aktuálně je sice dřevokazného hmyzu v lesích relativně málo. Podle ředitele lesního družstva obcí Přibyslav Jiřího Svobody ale stále existuje riziko větší kalamity v následujících letech. Upozorňuje na to, že současné podmínky se v lesních porostech teprve projeví. U některých nových porostů už teď odhaduje až 50% ztráty. Julie Kavková, Český rozhlas.
3: Ceny pohonných hmot na Vysočině za poslední týden klesly. Za litr benzínu řidiči v kraji v průměru zaplatí bezmála 41 korun a 70 haléřů. Je to o zhruba 70 haléřů méně než před týdnem. O 50 haléřů zlevnila také nafta. Litr teď vyjde v průměru necelých 44 korun a 30 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS.
5: Benzín pořídí řidiči v kraji nejlevněji na Pelhřimovsku. Za litr tam dají v průměru necelých 41 korun. Nafta stojí nejméně na Třebíč. Litr tam čerpací stanice prodávají za průměrných zhruba 43 korun a 80 haléřů. Nejdražší paliva jsou na Havlíčkobrodsku. Litr nafty stojí v okrese v průměru skoro 44 korun a 90 haléřů. Litr benzínu téměř 42 korun a 40 haléřů. Za stejnou průměrnou cenu nakupují benzín i řidiči na Ždársku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Polsko zadrželo Rusa, pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařili polské úřady. Podle Tuska měl být terčem útoku člověk nepohodlný ruskému režimu. Další podrobnosti Tusk nezdělil. Podezřelého zatkli úřady v Polsku minulý pátek. Rusko se k tomu dosud nevyjádřilo.
2: Sport.
3: Další přípravný zápas proti extraligovému týmu dnes čeká hokejisty Dukly Jihlava. Už za půl hodiny přivítají v horácké aréně Kometu Brno. Dva nejúspěšnější kluby československé historie se spolu utkají poprvé po více než 8 letech. Na zápas je prodaných víc než 5000 vstupenek. Mohlo by se tak zařadit mezi přátelská utkání s nejvyšší návštěvou v Česku. Na diváky se těší i sami hráči, potvrzuje útočník Dukly Radek Pořízek.
6: Asi se připravovat nebudeme jinak. Myslím si, že ta naše příprava bude furt stejná. Ale daleko je lepší, když přijde plná hala tady a ty lidi fandí a člověk si užívá daleko víc toho hokeje, než když to bylo s táborem, tady to bylo poloprázdný a ta hala je velká, tak oni si ty fanoušci ztratí.
3: Podle dostupných zdrojů zatím rekord drží duel Karlových Varů proti Jaroslavli z roku 2015, kam přišlo přes 4800 lidí. Z jihlavské arény se přihlásí náš reportér před šestou. Horácká Slavia Třebíč se rovněž od půl šesté představí v Přerově.
2: Počasí.
3: V Žďáře nad Sázavou a Košiticích je 25 stupňů, v Dukovanech 27. Noc bude chladná a jasná s teplotami kolem 10 stupňů. V Údolích i méně. Zítra očekáváme počasí bez oblačnosti a nárůst teploty na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dávejte pozor, pokud vyjíždíte od Havlíčkova Brodu do Humpolce, havaroval tam nákladní vůz, pokračuje náš zpravodaj.
7: Před Prostočí je kamion na Bukku ve Škrtě a jsou tam to hasiči, je to zatáčce. Já jsem tam čekal chvilku jenom.
3: A pak neprojedete mezi Vladislaví a náměstí nad Oslavou při odbočce na Studenec. Jak už jsme avizovali ve zprávách, na místě jsou hasiči a kvůli požáru je to tam neprůjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Za námi 17. hodina a 13. srpnový den na Vysočině je v plném proudu. Jaké události přinesl a čím byl zajímavý, si řekneme už za chvíli. Začíná den v kraji. Dobrý poslech Českého rozhlasu Vysočina přeje Petr Janáček.
2: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Kusrpna vyzval obyvatele Jihlavska, aby s vodou šetřili.
1: Po vydání výzvy se paradoxně stalo, že si lidi začali čerpat vodu ještě víc než předtím, aby si udělali nějaké zdroje.
0: Vysoké teploty a sucho komplikují také zahrádkaření na Vysočině. Na zahrady se vydáme v reportáži po skončení tohoto zpravodajského přehledu. Škodu za 500 000 korun způsobil včerejší požár lesa nedaleko Studence na Třebícku. Jde o předběžný odhad hasičů. Ti na místě pracují i v těchto chvílích, protože se oheň znovu objevil na ploše asi 20x30 metrů. Neprojedete tam ani autem. Zákaz koupání nově platí v rybníce Sázavan ve Světlé nad Sázavou. Upozorňuje na to tamní městský úřad. Laboratorní rozbor krajské hygienické stanice ukázal nadlimitní výskyt sinic a voda může akutně ohrozit lidské zdraví. Nebezpečná může být i pro domácí zvířata. Lidé po celém Česku sledovali zatmění slunce. Měsíc ho zakryl skoro z 90%. Stovky pozorovatelů se sešly také na Vysočině, například na poli v Hybrálci u Jihlavy. Reportáž z pozorování uslyšíte před 17:30. Jen dva týmy z Vysočiny budou zítra v losovacím osudí druhého kola fotbalového MOL Cupu. Druholigová Vysočina Jihlava postoupila přes Havlíčkův Brod, když ho porazila na jeho hřišti 5-1. Na další pohárový duel se budou připravovat i hráči Velké Bíteše, kteří po výhře 2-0 přešli přes Humpolec. Takový byl dnešní den v kraji, zprávy pro vás připravil Tomáš Kolátor.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Nich i potocích a nádrže na dešťovou vodu jsou po týdnech bez vydatného deště téměř prázdné. Majitelé zahrad tak hledají způsoby, jak ochránit dozrávající úrodu. Vodoprávní úřad v Jihlavě totiž vyzval obyvatele, aby s vodou šetřili a zahrady nezalévali.
1: Se bojím normálně tam podívat do studně, protože už některý lidi nemají vůbec vodu. Letos teda to je poprvé, kdy to takhle úplně vysklo.
2: S předsedou zahrádkářské oblasti v Jihlavě Janem Svobodou procházíme mezi zahrádkami.
1: Je právě na té chalupě, jak mi už tam teďka došla, jak jsem tam teď byl posledně, tak dali vám jenom ty okurky. A to klidně i z toho nádobí. Jo, že tam radši nepoužijem jára.
3: Jendo!
1: No, nazdár. Ale já jsem...
2: Potkáváme i manžela Rovnerovi.
4: Nadřeme se. Máme naštěstí tady teče z rybníku ten potůček, tak z toho vždycky vnuk a manžel nanosíme vodu do sudu. Takže to je jediný štěstí, jinak bychom byli úplně nemožní.
5: Zatím se s tím prostě srovnáváme, jde to.
4: Vidíte, jak to
5: poněvadž v tom, vypadá. V tom potoku je stále minimální průtok a ten odběr tady je prostě minimální.
2: A jak se daří těm rostlinám, které pěstujete?
5: Musí je se zalívat.
4: A podívejte, není to ono, jo. Přece jenom je ta vzdušná vlhkost malá, takže teď jsem to tady všechno vystříhala, protože už to bylo suchý. A... No je to znát, ale zaplať pánbu za to, co pak my, ale ty zemědělci a všichni. Někde je to ještě horší, že jo.
2: Nedostatek vody trápí i paní Lenku z Dobronína.
6: No, tak tady máme nádrž na dešťovou vodu ze zahradního domku. Díky tomu, že v neděli, v pondělí pršelo, tak nám trošku napršelo, ale jinak už jsme byli dávno na suchu.
2: Kdyby voda v nádrži došla, musela by zalévat tou z kohoutku. Vodoprávní úřad v Jihlavě ale před týdnem vyzval obyvatele v regionu, aby s vodou šetřili a nevyužívali ji na napouštění bazénů, mytí aut anebo právě zalévání zahrad. Pokud by se situace zhoršila, může úřad odběry omezit anebo dokonce zakázat. Z Jihlavy a Dobronína, Magdaléna Machová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Za 9 minut bude 17:30, přejeme dobré čtvrteční odpoledne, stále posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. K čemu se hodí krabice od bot, když se na obloze odehrává zatmění slunce? Řekneme za chvíli.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Písnička Škatule a kapela Rangers v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina, kde pokračuje Den v kraji. A samozřejmě nesmíme opomenout ani včerejší velkou nebeskou událost. Lidé po celém Česku pozorovali částečné zatmění slunce. Za měsíc se schovalo skoro z 90%. Stovky zájemců sledovali astronomický úkaz také na poli v Hybrálci u Jihlavy.
1: Vidíš kolečko? A z pravé strany tam něco vylejzá, něco to ukrajuje, to kolečko. Vidíš tam nějaký stín?
2: Jo, no tak to je ono.
3: Hana přišla s rodinou se dvěma malými dětmi.
1: Pamatuju si to, když jsem já byla malá holka, jak jsme koukali. 99? Před 2000 to bylo.
3: Nejlepší poptávka při pozorování byla po brýlích.
4: Poslouchej, třeba v garáži něco najdem. Babička se tam nekoukala.
3: Bez brýlí dorazil i Josef Jakubek se synem a svojí matkou.
5: Nikde. A ani jako v žádných tady z těch hobby marketech nebyly k dispozici žádný takovýhle věci, takže říkal pán, že jsme asi 150 tisíc ten den.
3: Tomáš přišel na pozorování s rodiči, kouká do krabice, kterou má ale nasměrovanou v protisměru od slunce.
6: To jsem vyráběl dírková komora, je tam propíchlá plechovka a je to krabice od bot v podstatě.
3: Můžu to zkusit?
6: Jasně. Tady je dírka.
3: Ano.
6: A to je jakoby objektiv, jo. Pravým okem nos opřete o tu krabici.
3: To vidím.
6: Jako zrcadlový obraz by to měl být. No.
3: Vidím takový, jasně, malý srpek. Proč jste to vyráběl? Proč jste se nespolehnul třeba?
6: Chtěl jsem si to zkusit.
7: Tak prosím vás, je 20:11, takže poslední sekundy do maxima.
3: Další zatmění slunce bude v Česku možné pozorovat příští rok na začátku srpna. Slunce bude ale tehdy zakryté zhruba z 50%. František Jirků, Český rozhlas.
0: Tak to bylo včerejší zatmění slunce očima našeho reportéra a vy dál posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Už tuto sobotu 15. srpna se v Polné uskuteční 11. ročník Makavancobraní. Oslava jedné z nejvoňavnějších a nejchutnějších polenských tradic. Co letošní ročník nabídne, nám prozradila členka organizačního týmu Klára Holasová, která byla hostem dobrého dopoledne Heli Dvořákové. O správném mrkvánku uslyšíte už za chvíli.
8: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Krásný poslech Českého rozhlasu Vysočina vám od mikrofonu přeje 6:30 Petr Janáček. Co takhle si zasoutěžit o nejchudnější mrkvanec? Umíte péct z kynutého těsta a máte rádi mrkev? Pak ještě máte šanci přihlásit se do 11. ročníku mrkvancobraní v Polné. A jak by měl takový správný mrkvanec vlastně vypadat? O soutěži si dnes dopoledne povídala Hela Dvořáková s jednou z organizátorek, Klárou Holasovou.
1: Takový v uvozovkách správný polenský mrkvánek má tvar kulatého bochánku, plněného mrkví samozřejmě, ale soutěžící přichází se svými rodinnými recepty a rodinnými vzhledy. To znamená, viděli jsme už mrkvance ve tvaru koláčů nebo řezů dokonce, je to různé.
2: Tady si říkám, může si ten soutěžící tímhle třeba trošku, nechci říkat ublížit, ale strhnout ty body za to, že ten design na první dobrou není podle toho zadání?
1: Myslím si, že porotci dávají přednost tomu kulatému pochánku. Ale tak třeba se může zrovna líbit a zaujmout i jiný vzhled.
2: Uhum. My jsme hovořili o tom, že před 7 lety se tahle soutěž otevřela i soutěžícím do 25 let. Pojďme přiblížit, kdo byl kdy nejmladším soutěžícím.
1: Nejmladším účastníkem soutěžícím byl paradoxně kluk, 8letý chlapeček v roce 2020. A nejstarší účastnicí byla paní Růžena Honzlová, která napekla mrkvánky ve svých 86 letech.
0: Tak určitě vyraste ochutnat tradiční mrkvancobraní už tuhle sobotu v Polné, bude stát za to minimálně pro vaše chuťové buňky. Zítra vás pro změnu vezmeme do vonavého světa květin, svadeb a květinových výzdob. Jaké trendy letos vévodí svatbám? Co dokáže udělat správně zvolená květina s atmosférou celého prostoru? A hlavně, kdy už je výzdoby příliš a kdy naopak něco chybí? O tom si budeme povídat s floristkou Markétou Ješovou.
3: Den v kraji.
0: Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina nabídne taky sport. Po 8,5 letech se spolu dnes na ledě potkali hokejisté Dukly Jihlava a Komety Brno. Duel dvou nejúspěšnějších týmů československé historie hostí zaplněná horácká aréna. Už za chvíli se tam vypravíme živě.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou, a jednu z nich nám právě teď zaspíval Petr Novák. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina a jdeme za sportem. Dalšího extraligového soupeře dnes hostí v přípravě hokejisté Dukly Jihlava. Do horácké arény si pozvali Kometu Brno, pro kterou jde o první zápas před novou sezónou. Oba týmy se potkávají po 8,5 letech a je u toho i redaktor Dušan Vrbecký, kterého mám na telefonu. Dušané, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne a tady v končící 6. minutě se zatím nerozhodný 0-0. Oba týmy jsou poměrně silné sestavě. Dukla skoro v té nejsilnější poprvé v sezóně, také s kapitánem Tomášem Čachockým a také s novým kanadským útočníkem Todem Binderem. Kometa dovezla tří míčka, ale stezka, ale jinak taky ve velmi silné sestavě. Ten zápas se zatím musí divákům líbit, má to atmosféru. Kometa už hrála přesilovku, gol nedala, Dukla před malou chvílí kontrolovala závarem prvního útoku právě s Todem Binderem, ale také z toho nic nevytěžila, takže zatím teď v začínající 7. minutě stav stále 0-0.
0: O tento přátelský zápas byl enormní zájem mezi fanoušky, tak nám prozrať, je vyprodáno?
1: Není vyprodáno, díval jsem se těsně před vhozením úvodní buly na prodejním portálu, zbývalo volných nebo k nákupu necelých 400 vstupenek, bylo to nějakých 380 lístků, takže dá se říct, že je téměř vyprodáno, typuji, že tady bude tedy přes 5 tisíc fanoušků. Velká návštěva přijela i z Brna, fanoušci Komety zaplnili hned několik sektorů, nejenom ten, který mají vyčleněný, ale také několik vedlejších a oba týmy nebo oba tábory fanoušků se starají o velmi bouřlivou atmosféru, která rozhodně je blížší spíš mistrovskému zápasu než přátelskému utkání, které se koná. Ostatně tenhle zápas možná bude aspirovat na takového českého rekordmana v počtu diváků na přátelském utkání, protože co jsem se díval do dostupných zdrojů, tak zatím nejvíc lidí na přátelské utkání v rámci České republiky přišlo na utkání Karlovy Vary Lokomotiv Jaroslavl v roce 2015 a bylo to nějakých 4800 lidí.
0: No tak uvidíme, tolik tedy informace z Jihlavy. Dnes ale hraje svůj přípravný zápas i horácká Slavia Třebíč. Jak si vede ta?
1: Ta nastoupila také od půl šesté pro změnu v Přerově. Nechala odpočívat své největší hvězdy Martina Dočekala a nováčka Lukáše Nahodila, ale těsně před začátkem tohoto vstupu byl zhruba v 6. minutě stav nerozhodný 0-0, stejně tak jako tady v Jihlavě mezi Duklou a Kometou.
0: Do horácké arény v Jihlavě zdravíme Dušana Vrbeckého. Dušané, díky za aktuální informace, držíme palce a hokejistům přejeme mnoho zdaru. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve 3:15 stále posloucháte Český rozhlas Vysočina a Den v kraji, jehož součástí je tradičně i předpověď počasí. A právě to teď proberu živě s meteoroložkou Bárou Kučerovou, kterou po telefonu zdravím. Báro, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaká je tedy ta aktuální situace a jaké počasí můžeme očekávat dnes v noci?
2: Tak na obloze je stále jako po celý den jasno, je slunečno, ty teploty se vyšplhaly, nebo teď jsou nejčastěji mezi 28 a zhruba 25 stupni Celsia. Přes den byly i výš, to maximum bylo necelých 30 stupňů v Třebíči a během noci postupně klesnou mezi 14 až 11 stupňů Celsia. V údolích mohou lokálně klesnout i k 9 nebo být okolo 9 stupňů zítra ráno, ale jinak večer i noc zůstanou jasné.
1: A ještě zítřek si doplníme, jak tedy bude v pátek 14. srpna.
2: Na obloze stále stejně počasí bez oblačnosti, zítřejší maximální teploty trošičku vyšší než ty dnešní 28 až 31 stupňů a zítra bude vát slabý proměnlivý, během dne pak mírný jihovýchodní až východní vítr.
1: Děkujeme za podrobnou předpověď počasí, to byla meteoroložka Bára Kučerová a já přeji klidný zbytek dne a budu se těšit opět příště naslyšenou.
2: Naslyšenou. Kde kdo

Za 10 minut odbije 18. hodina a to znamená jediné, čas na čerstvý zpravodajský přehled Českého rozhlasu Vysočina. Dozvíte se v něm mimo jiné to, že od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem. A hned po zprávách už přeberu otěže vysílání Dechovky pro Vysočinu. Až do 7. večerní budeme hrát čistě podle vašeho vkusu. Svá přáníčka můžete začít posílat na náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS zprávou na číslo 90 011 04. A jakmile dočte Tomáš Kolátor zprávy, otevřeme pro vás i studiovou linku 22 155 49 99.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Na workoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Z Dobronína Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Prosíme, chceš-li se požehnání na tuto fontánu, na tuto obec, skrze Krista našeho Pána.
3: Fontána nejdřív dostala požehnání od místního kněze a teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí. Z Heraltic Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Nově nastupující zdravotníci získají od kraje miliony korun. Jihlavští hokejisté hostí po 8 letech brněnskou Kometu. Třebíč hraje v Přerově. V noci se ochladí zítra opět nebe bez mraků a teploty až 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Kulátor, dobrý den. Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Opozice ale vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Bezmála 4,5 milionu korun rozdělí kraj Vysočina mezi 28 nových zdravotníků v krajských nemocnicích. Peníze dostanou lékaři, sestry nebo porodní asistentky. Kraj se tak snaží přilákat lidi do nemocnic, kterým zdravotnický personál dlouhodobě chybí.
5: Příspěvek kraj zdravotníkům vyplatí po skončení zkušební doby. Ti se zároveň zavážou, že budou v nemocnici pracovat nejméně 3 roky. U lékařů je tato doba o rok delší. Nejvíce podpořených bude v nemocnici Jihlava, kde příspěvek získá 14 nelékařských pracovníků a 5 lékařů. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Rumunsko dnes úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku sucha a vlny veder. Voda z řeky totiž chladila tamní reaktory.
6: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Zvýšit přísun vody do chladících zařízení se nepovedlo ani před necelými 2 týdny, když armáda odpálila část břehu jednoho z ramen Dunaje. Rumunsko tak přišlo asi o 1/5 celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Pakš. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Hokejisté jihlavské Dukly v přípravném zápase hostí brněnskou Kometu. Na konci první třetiny je stav 0-1 pro Brno. Třebíč hraje v Přerově a po zásahu Jana Kučery vede 0-1. Fotbalisti Hradce Králové budou hrát odvetu 3. předkola Evropské ligy na hřišti Bešiktaše Istanbul. Úvodní zápas Východočeši doma prohráli 0-1. Ve stejné fázi konferenční ligy nastoupí hráči Jablonce, které po domácím triumfu 2-0 čeká odveta na trávníku lotyšského celku RFS Riga. Záložník Jablonce Jan Suchan vnímá sílu soupeře.
7: Určitě víme, že nás nečeká nic lehkého. Samozřejmě radši bychom tu odvetu hráli doma, než u nich. Víme, že na domácím hřišti jsou silní, že před pár lety porazili Ajax. Víme, že mají sílu ve vejšce, že jsou silní ve standardních situacích. Navíc teď o víkendu vyhráli 6-1, takže góly dát umějí.
4: Utkání RFS Riga Jablonec začne za půl hodiny. Hradec Králové nastoupí v Istanbulu za hodinu. A obhájce titulu oštěpař Jakub Vadlejch postoupil do sobotního finále atletického mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu. Další dva čeští reprezentanti Jan Výška ani Martin Konečný na evropském šampionátu končí.
0: Počasí.
4: V Třebíči je aktuálně 29 stupňů, v Telči a Košiticích 26. Noc bude chladná a jasná s teplotami kolem 10 stupňů, v údolích i méně. Zítra očekáváme počasí bez oblačnosti a nárůst teploty na 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Opatrně ve Staré Říši na křižovatce se tam srazila dvě auta. Dále počítejte s omezením v ulici Palackého v Jihlavě. Na křižovatce s ulicí Matky Boží směrem do lokality Za Snahou došlo k havárii plynovodu. Přesné místo poruchy teď plynaři hledají. V okolí havárie se proto dočasně mění směr ulic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je přesně 5 minut po 18. hodině a my otevíráme náš podvečer plný krásných českých písniček na přání. Startují čtvrteční dechovky pro Vysočinu. Tak pokud máte v srdci někoho, komu byste chtěli poslat muziku pro radost nebo hezký vzkaz, stačí zvednout telefon a vytočit 22 155 49 99. A já se těším na všechny vaše příběhy i písničková přání.
0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Ano, přejeme krásný čtvrtek s datem 13. srpna. Jsme rádi, že i dnes posloucháte Dechovky pro Vysočinu. Kam můžete nejen volat, ale samozřejmě i psát, už to znáte, svá písničková přání můžete zasílat přes formulář na webu vysočina.rozhlas.cz anebo přes SMS-ku ve tvaru píseň, mezera a text přání, to vše bez diakritiky, na číslo 90.

0: Takže zkrátka úplně pro všechny a taky pro vás, no, Vítku, vy jste vybral takovou pěknou
1: tak,
0: klasiku.
1: Pro vás, pane
0: Děkuji.
1: Moderátore.
0: Čtyři páry bílejch koní a mistříňanka hraje právě teď. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Tak naslyšenou, mějte se.

0: Hezky v rytmu polky jsme teď hráli v rámci Dechovek pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. Tohle byla Mistříňanka a čtyři páry bílejch koní. No a další hudební přání už bude čistě v režii z Deny Splačkova, která se dovolala sem k nám do vysílání. Tak Zdeno, já vás zdravím, přeji hezký podvečer, vítejte ve vysílání.
1: Ano, já vás taky zdravím a já tuto písničku posílám panu Korbelovi do Slavníče a jeho synovi Honcíkovi. Jen tak pro radost a děkuji vám moc.
0: Ještě pro doplnění, vybrali jsme písničku Pojď, jo, panenko, do ano, hospody, je ano, to správně?
1: Ano, je to správně, za to vám děkuji.
0: Nemáte vůbec zač a Zdeničko, taky vám do Plačkova míří tahle pěkná písnička. Mějte se krásně, ano, a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu českého.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu, posloucháte Český rozhlas Vysočina a teď je před námi další hudební přání, které bude vybírat posluchačka Maruška Střebíče. Tak Maruško, já vás zdravím, hezký podvečer.
1: Já vás také, pane Petře, zdravím, hezký podvečer s vámi.
0: Tak povídejte.
1: A jsem vaší redakci a mám, je to písnička pro Alenku do Horního Újezda u Třebíče i pro její dceru a je to písnička, ta naše písnička česká. A chtěla bych popřát, protože mají Alenky dneska svátek, tak všem Alenkám hodně zdravíčka. A této Alence chci říct, Ali, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti ve všem daří, ať ti na tvářích kvete stále mladost a v srdci máš samou radost a radost, ať máš tvé krásné pravnučky, to ti přeje Maruška Střebíče a moje dcera Šárka a její dcera, moje vnučka, taky Šárka. Zdraví tě a hodně zdraví všem Alenkám a hezký poslech všem. A děkuji vám za zahrání, Petře, a mějte se hezky a ať se vám daří této práci.
0: Maruško, moc krát děkuji, já zdravím do Třebíče a tu krásnou písničku, ta naše písnička česká, posílám také vám. Mějte se, naslyšenou.
1: Já moc děkuji a vám taky si poslechněte, moc hezká.

0: Českého rozhlasu Vysočina se spolu vycachtáme v řece a dodáme, které sledované vodní plochy jsou pro koupání bezpečné. A taky vás provedeme novým sportovním areálem v Kotěboři, který slavnosti otevírají až v neděli.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A po krátké pauze jdeme opět plnit dechovky pro Vysočinu, vaše písničková přání. A na telefonu je připravená Věra Zvoková. Věro, vítejte ve vysílání. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer. Já bych prosila zahrát písničku V širém poli studánečka kamena pro Alenu Vopálkovou do Rovny u Zajíčkova. Aleno, přeji ti hodně zdraví, štěstí, pohodu a ať máš vždy dobrou náladu. A tuhle písničku bych ráda ještě poslala Marie Teráčkový do Pezřimova. Vám do redakce a všem posluchačům, který poslouchají tento pořad. Já vám děkuju za zahrání a někdy zase nashledanou.
3: Věro, i vám nashledanou a posíláme telčskou dechovku. Mějte se krásně.
4: Děkuju, nashledanou.

0: širém poli studánečka dospívala telčská dechovka v rámci čtvrtečník dechovek pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. No a telefonní linka sem do studia je neustále plná, já mám z toho velkou radost a také moc rád teď vítám ve vysílání Boženu z Havlíčku a Brodu, tak Boženko, krásný podvečer vám přeju.
1: Já vám taky a já bych nechala zahrát Aleně Vakový z Okrouhlice a Aleně Čermákový taky z Okrouhlice. A v sobotu má Hana Řípová z Havlíčkova Brodu svátek, tak ještě jí.
0: Tolik Alenek máte kolem sebe a oslavenců, jo?
1: Máme.
0: Tak to je krásné. A Boženko, vy jste vybrala krásnou písničku Petrovičtí hasiči, tak doufám, že tahle písnička udělá radost i vám osobně.
1: Jo, taky.
0: Tak mějte se krásně.
1: Děkuju
0: a naslyšenou
1: a
0: někdy příště.
1: Děkuju a zdravíčko a Dádu jsem předeběhla.
0: Tak hodně zdraví i vám, Boženko, mějte se naslyšenou.
1: Taky, naschled.
2: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Posloucháte čtvrteční dechovky pro Vysočinu s datem 13. srpna. Svátek mají Alenky a je to znát i na vašich hudebních přání. Téměř každá písnička, která dneska zazněla, zatím byla pro Alenku. Uvidíme, jakou písničku a pro koho vybral i další volající, kterým je Vašek Spacová. Václave, já vás zdravím, hezký podvečer.
1: Taky dobrý podvečer, já bych chtěl pogratulovat dvou malinkám, Alence Tenkovej a Alence Chramostovej, ať jsou holky furt tak veselý a hodně zdraví, hlavně jim přeju, hodně zdravíčka, vybrali jsme pěknou písničku pro ně, pro holky.
0: Ano, je to tak, vybrali jsme Vlachovku v klášteře Poutnickém a Vašku, tuhle krásnou písničku posíláme nejen těm vašim Alenkám, ale i vám.
1: Já ji přeju i vám posílám, protože je to hrozně hezká písnička.
0: Děkuji velmi pěkně, zdravíme Vašku a mějte se krásně naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se hezky.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Vlachovka v rámci Dechovek pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. No a neméně krásný valčík bude znít naším éterem i za chvilku, protože ho vybral posluchač Milan z Nevcehle, kterého zdravím na telefonu. Milane, krásný podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, pane, a rád bych popřál i všem posluchačům, kteří toto poslouchají a vždycky se na to těší. Dneska se musím přidat ke všem gratulantům, který přejou Alenkám, tak i já mám, my máme kamarádku Alenku, Michl Fajtovou ve Smrčný, a tak i ty bychom dneska rádi nechali zahrát Povětrné střevíčky a přejeme jí hodně štěstí a zdraví. I vlastně i manželce, protože ona je Vladimíra, ale protože jsem se tam teďka nedovolal, tak to má seba těžkou s tím. No a přeju to, posílám to i všem kamarádům, přátelům, známým, abyste potěšili tuto ten podvečer. No, ale ty horka, který nás teďkom teda sužijou, tak by taky mohli přestat, aby bylo všechno veselější.
0: Milane, naprosto s vámi souhlasím a souhlasím i s tím, o čem jsme se bavili mimo vysílání, že Alenky jsou zkrátka takové jako veselé holky a že si ty písničky dneska zaslouží, ale na druhou stranu se nesmí právě zapomínat ani na ty naše manželky, že jo?
1: Přesně tak.
0: Tak Milane, taky pro vás teď míří Veselka a jejich Povětrné střevíčky. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
1: Děkuju vám, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonní lince už je připravená vybrat další krásnou dechovku pro Vysočinu. Hanka z Jihlavy, tak Hanko, vítejte ve vysílání. Dobrý podvečer.
3: Děkuji vám za přivítání, já zdravím všechny posluchače a pochopitelně i vás. Já bych trošinku odbočila od těch řízných dechovek, ale přála bych si pro sebe, pro vás a snad i pro posluchače, kterým se to bude líbit, solo na trumpetu, které zahrál jeden z našich nejlepších muzikantů, Richard Gubernát. Jmenuje se to Třešňové květy a mají v repertoáru taky Humpolická Vysočinka, která tady dneska hrála, takže možná, že vám ji taky ještě zahrála. Takže hezký poslech všem a vám, pane Petře, děkuju.
2: Nemáte vůbec zač, Hani, takže Richard Gubernát a Třešňové květy vlastně bude písnička pro všechny, řekněme, dechovkové fančmejkry. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
3: Taky naslyšenou.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu, tohle byla další krásná písnička na vaše hudební přání. To byl Richard Gubernát a Třešňové květy. No a další písničku už bude vybírat další z posluchačů, který se dovolal sem k nám do studia na číslo 22 155 49 99. A tím posluchačem je Jarda z Dačic, tak Jardo, já zdravím, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře, samozřejmě zdravím všichni příznivce Dechovek pro Vysočinu. Já jsem dneska vybral písničku s Javorinkou ze Strání, která se jmenuje Na stranických rukách a pošlují pro čestný dárce krve. A tak to jak pro ty současný, tak i pro ty bývalý. A Petře, bude písnička taky pro vás. A jste supravej, abych vám pravdu řekl, jako vaše moderování nemá chybu.
0: Jardo, já za to moc děkuju, jak už jsem říkal, v úterý mě to s vámi strašně baví, takže to je ano. Asi znát. Tak si pojďme dát hezkou písničku, ano. Kterou jste vybral od Javorinky ze Strání Na stranických lukách. Jardo, tuhle písničku posíláme i vám a s přáním hezkého podvečera, naslyšenou.
1: Hezký podvečer, naslyšenou.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu.

Posloucháte Dechovky pro Vysočinu a teď to bylo hezky v rytmu zase od podlahy Javorinka ze Strání na Straňanských Lukách a my v tuto chvíli zpomalíme, zvolníme a vyplníme si další písničkové přání, o které si napsal posluchač přes formulář na webu vysočina.rozhlas.cz a ten vzkaz zní: krásný den, prosím o zahrání písně Má rodná dědina od Moravěnky pro paní Alenku Jelínkovou z Těšenova a její dceru Alenku k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, spokojenosti, radosti, plno elánu, dobrou náladu a příjemné letní dny přeje Pepa

Posloucháte Dechovky pro Vysočinu, které míří do finále. Před námi poslední přání, o které si napsal další posluchači. Dobrý den, prosíme o písničku Holubička bílá od Veselky pro paní Alenku Knolovou k jejímu dnešnímu svátku a přejeme jí hlavně hodně zdravíčka. Děkujeme a přejeme krásný poslech Pavel a s Danou. Tak mi písničku posíláme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ve Studenci na Třebíčku hoří les na stejném místě jako včera. Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vláda chce na boj proti suchu dát 4 miliardy korun. V Polsku zadrželi Rusa podezřelého z plánování vraždy. V noci se ochladí, zítra teploty až 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý večer. Další požár ve Studenci na Třebíčku likvidují aktuálně krajští hasiči. Podle jejich mluvčí Petry Musilové hoří na ploše 20x30 metrů a jedná se o stejné místo, na kterém zasahovali ve středu. Podle údajů na webu krajských hasičů byly před 17. hodinou na místě 4 hasičské cisterny. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda dát 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z ANO. V pondělí má taky obnovit národní koalici proti suchu.
4: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
5: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
4: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
4: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Polsko zadrželo Rusa pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle agentury AP to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařily polské úřady. Podle Tuska měl být terčem útoku člověk nepohodlný ruskému režimu. Další podrobnosti Tusk nezdělil. Podezřelého zatkli úřady v Polsku minulý pátek. Rusko se k tomu dosud nevyjádřilo. Sport. Hokejisté jihlavské Dukly hostí v přípravném utkání na domácím stadionu brněnskou Kometu. Stav zápasu je na začátku třetí třetiny 0-1 pro Brno. Třebíč hraje v Přerově, Horácká Slávie po trefě Kučery vede 1-0. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel poběží na evropském šampionátu v atletice v sobotu o medaile. Ve druhém semifinále skončila druhá, když 400 zaběhla za 49,81 sekundy. Počasí. Vežďáře nad Sázavou mají 25 stupňů, v Telči nebo Dukovanech 26. Noc bude chladná a jasná s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme počasí bez oblačnosti a nárůst teploty na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 ve směru na Brno na 76. kilometru stojí odstavené osobní auto. Dávejte pozor a počítejte s tím.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Sledujete televizní soutěžní pořady, paní magistro?
2: Jako o život.
1: Třeba AZ Quiz?
2: No jasně, to je klasika.
1: No já o tom mluvím, protože jsem nedávno slyšel v jednom soutěžním televizním pořadu zadání seřaďte chronologicky podle abecedy a přišlo mi to jako nesmysl.
2: No je to nesmysl, ano.
1: Chronologicky je časově vždycky.
2: Přesně, když to vezmeme historicky od počátku, tak bylo řecké slovo chronos a to znamenalo čas. A chronologický, od něj je chronologie, tedy určování podle časového pořadí. No a od chronologie máme chronologický nebo chronologicky, takže opět sestavit, uspořádat něco podle časového pořadí.
1: Kdo to byl chronolog?
2: No, to je, vidíte, chronolog byl specializovaný dějepisec, který uváděl jaksi závazně letopočty z minulosti, ale ne vždy úplně spolehlivě. Například za nespolehlivého chronologa je považován Tadeáš Hájek.
1: Takže sečtěme si to a podtrhněme, buď něco řadíme chronologicky tedy podle časové posloupnosti, anebo jinak a to už není chronologicky.
2: Přesně tak, takže to zadání neprojde ani v televizní soutěži.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

dětství a skrývá se v ní svědectví, ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saekchunen a Maro Romano Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 70 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci, než sociální věci, které se etnika jako týkají, nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty devadesátky jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrám Bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista Patrik Banga.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To dělám radost. Radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačko, já by to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chcem taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge manga Budbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice, Úlovčín, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je na 25. a 0,5 kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená. Teď v obou směrech kvůli překládání nákladu ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Rounice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta. Zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám včasnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře, v dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě, to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve pře chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte
1: já
0: spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu?
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo?

0: Paul Van Dyke právě tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překvapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše
0: všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce,
0: moje,
1: která se chystá na září.
0: Musím říct, že mám velké starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělá něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahos si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano,
0: podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež.

0: nedávno rámci môj jubileu, ďak sem slavil môj narozenina pa desatý leta, ešte desatý leta, vynanče desatý leta, sem si rozhodnul, že budu dělal retrospektivní moní přehlídka. A nevím, ja myslím, že ja jsem jediný tady v Česká republika jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře. Protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce. Každá kolekce se skladuje. Je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vyvíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
1: Takže neřekl jste si, Ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
0: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překlapený, jako, že jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je do opravdu. Koli studio, koli technika, koli protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současný dobu vůbec ani nepoužívám.
1: Ta praxe to umocnila.
0: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
1: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
0: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale by to moje má, takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říkala, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože nejsem se stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples zrát. Přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že jelala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblešená, nališená, vlasy ujelány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se pichne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat. Takže neměla taky lehko život. Ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já jsem myslel, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činný s tí svůj vlíší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950 taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený, o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal dělat mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nějaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě je vaše.
2: Ano, čerstvě, no právě.
1: Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: obliká
1: podle
2: se,
1: vás?
2: Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení, pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu.
2: To mám, já chodím po ulici, jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, abys vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost? Já,
2: dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí
2: to
1: ještě více
2: jako
1: do země.
2: To Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: co? No takhle, bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí si nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších, jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy, jako show, já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky, dokonce zapřeli jsme se la Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat, jsem zapřeli se la Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl, jako nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25.
0: září.
1: Na expo,
0: v Praze na
1: Expo Leňany, expo,
0: na
1: PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní.
0: Prosím, jaký překup?
1: Ano, právě. Překupníci. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současnit, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože mama má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zvedneme.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
5: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
6: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
7: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
6: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že bude muset mediálně zvládnout lépe.
7: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Policisté odhalili 2 bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
8: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: V libereckých Lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
9: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
4: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další 2 čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnici je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už je tu Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
0: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
10: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdenice.
0: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
10: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmadle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, ale by to stála od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí, výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teďkon jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě. Určitě, ano. Pojďte dál.
3: No, krásná světnice. No, to je nádhera.
5: No, to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince? No jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila a takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlová kam na
5: no,
3: pec, poráková kam.
5: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: Nahodila jste to.
5: Já jsem to nahodila, tak.
3: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: No, 50 let, no.
5: 53 se známe a 50 let jsme manžele. No.
3: Tak si o tom budeme vyprávět.
5: Tak fajn, posaďte se.
1: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
0: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám, takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodejnice, když jsme šli domů z čarodejnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
3: Takhle tak rovnou do toho šel.
5: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
3: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
4: Když jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyl zbytečná prodleva.

0: Ale že jo, to je důležitý.
1: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám.
2: Líbila. Tak jsme to, no, tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začala jezdit. A...
1: Vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
2: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to. A...
1: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
2: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Do to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak tam jsme, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
0: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
1: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
2: To by bylo jako taky, no, jsou dva tunely. To není jenom to není jenom o tanci.
1: Takže jste to takhle zkoušel?
2: Taky. Tak to zase nebyl úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
1: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
2: Byla hezká. To, vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky razil takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
1: Tady jste ji našel.
2: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
1: Kdy přišla ta první pusa?
0: No tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
2: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
1: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
0: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře nebo tak, že má zájem, že cokoliv bych chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
1: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
0: Přesně tak. Přesně tak.
2: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No, my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
1: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
0: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
2: A přeci nebudu dlouho čekat.
1: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
2: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu, tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli

0: přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli zakoupat ještě na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
1: No jo, no.
2: Takže pravidelné schůzky takhle.
0: No tak
1: určitě.
0: No, sobota.
1: Sobota, pátek, sobota.
2: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
1: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
0: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
1: A potom by kameru.
2: To šlo.
1: To šlo.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bejt do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve Dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno Kytku na kole.
3: Zuba hezká byla, jako a malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, no. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak no. ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na to, na svatbu.
4: Přijel s Kytkou. Vy jste už byla zušlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, máme tady nádhernou radnici, a proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou. V náchodě.
3: V náchodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. My tam stáli a už tam pusa byla a to a už to bylo o to, no, upřát, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, tak... já nevím, my jsme tohle to nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako aby to hezky vypadal ten podpis.
2: Tak, tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je po tom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoňovic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoňovic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme fakt takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiumary, já byl v pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic. No, no a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela a vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak a tam se teda udělali postele a tohle, ale no, to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátky a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježíš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Úžasný, jako, teda,
5: já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo, no, to je nádherný.
5: No, nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupil si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, napíce tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli nahory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedeme k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady být takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Patný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostor dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tato paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pocitoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme větší les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem, zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to, tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. A když říkal, až na kole objedeš Jizidierský jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole jsme objeli to Jizidierský jezero 90 km za 30 stupňového vedra a ještě proti větru. No, takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu. Vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko. Jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Že by nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přeci není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Ten měl krásné nohy.
3: Vy jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako. Tak jak chodil ustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak strojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si jako já tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno a já v 8. Jediný, co vím, tu 100%, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, jak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film, jak vytrhnout velrybě stolečku, nebo jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel, ale jeho to netankovalo, nikdy ne. Toho to vůbec nebavilo a zase na toho stranu já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, to její manžel bývalej, ten někde zahynul pod lavinou, no a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku, a no ale pak to opadlo jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to, byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno, a přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně pusu a tak dále. To je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějak, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No jo, no, tak já nejsem zase takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaké honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Když to k tomu patří, tě to hezké dát ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou, podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátrlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátrlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě. Jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomit,

0: člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit, ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a

0: vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
1: Jako papouška?
2: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
0: No ano.
2: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
1: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
3: No to.
4: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
1: Ne, promiňte, ale...
2: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
1: Absolutní blbost, drahý příteli.
0: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
2: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
4: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
1: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Ebin.
2: Jistě.
4: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
1: Co říkal?
4: Že půjde, až se mu bude chtít.
0: Vy jste zašílel, můj choti.
4: Taky se mi zdá.
2: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
1: A vidím, že náš kocour právě přichází.
0: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
5: Pro mě, za mě.
0: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
5: Můj koberec to není.
0: Kocomoure?
5: Co je?
0: Bylo to pro tebe těžké?
5: Co jako?
0: Naučit se lidské řeči.
5: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
0: Tak. A mohl bys nám něco říct?
5: Přijde na to co?
0: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
6: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
4: Velmi dobrá, Mavis.
5: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
6: Třeba například mou.
5: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo o vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
4: Lady
5: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
0: Kocomůre, to přeháníš.
5: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
0: Kocomůre, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
6: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
0: Ale já to tak
5: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
1: Major Barfield se hlásí.
7: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stáji? Co, kocomoure?
5: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
7: Nemyslel jsem to zle.
5: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
7: Nic takového neexistuje.
5: Aha.
0: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
5: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
4: Kočky mají přece devatero životu.
5: Ale pouze jedna játra.
0: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
1: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede Římsa.
5: Dají se na ně chytat holuby.
6: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
5: Pomi.
1: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
5: Uplatky neberu.
0: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
5: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
0: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
2: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
5: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
0: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
5: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
4: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
5: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a tak je to už vidět na jím pupku. Pokud tady není těhotná.
0: Taková nestoudlost!
5: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
0: Kam běžel?
1: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
2: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
4: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
1: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
0: Nechte si ty vtipy, Klovisi.
2: Ale, že je to zázrak.
0: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
6: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
2: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
0: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
3: Zabít je, slečno Reskrova?
7: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
4: To je nehumánní.
1: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
0: Správně, Klovisi.
3: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
2: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová, je to dítko mé vědy.
7: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
4: Strychnin do žrádla, aby byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
2: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
0: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po Římsách.
6: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
4: Dám jim ten strychnin.
0: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
1: Mohl by vás pomluvit v okolí.
0: To by byla katastrofa.
1: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
3: Klovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. I když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, pít neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Irenno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad.
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Hope si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hope! Co má tahle šílená sera pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová. Únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Hope, ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: Ne? Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano? Tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodil.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
2: Ale...
4: Mary.
2: To je žert, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za Lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno.
2: Opravdu?
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Vzpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout... A dokud jí plukovník Hemp nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky.
4: Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám lecos vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se ohrozuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřila. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisty, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď, pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
2: No ne.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází?
3: Mary! Promuch, Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se bezpižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde. Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisy?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu, právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví, prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla na úvod Věra Špinarová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, že jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě seknou na rudě přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, už mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč z borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. My jsou vlastně ostružený, takže mám doma ostružit. Ženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuzný mi dá dohromady s přítelem tady ve Vodňanech. Je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď podsaď. Jo.
0: No a máte dokonce potřebu být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
1: no
0: ne?
1: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
0: Jo.
1: Tak prostě dneska jsem šla ráno na kobereček k práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, asi s tou dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na zákon, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás jde mi. Tak už jsem udělal rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky patiš, ta jsem si sednou na jiný místo, vzala jsem si rádio ze sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama tak. Ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově. Jinak
1: no, a když jsem si někdo našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro ní udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota, odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los. A ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
0: Jo.
1: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo Věrka.
0: Jo.
1: No tak, no a vymazala jsem čísla, mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví přijma svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
0: Dobře, no tak to jste dobrá.
1: Takže oni to dopili, teďkom ta paní šla Patra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
0: Jo.
1: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoc, no.
0: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
1: Anděl strážnej stojí asi.
0: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
1: Ne. Tak jo, vám taky a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské postele probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový nejvíce, jo?
1: Nejvíc začím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávám společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: No jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jí snažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, tak jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, jeho oslovit, jako by takhle by to přijde. Nevím, jak to, pro ostatní třeba. Jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo. Máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá. Buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně.
1: Záleží každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám je, že jo.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu.
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když rostu, jako třeba se to moc nedaří.
0: Sám jako na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě,
0: no.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro dva měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby a ještě přijádný záběr, že no, skoro dva měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat,
1: jo? To by bylo na mě moc asi, tak u vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid.
1: Vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: Jak to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak máte
0: vy? No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: si. Já samotu mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozvímám o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak,
1: to je dneska má dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost zbytek, kolem vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdní, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No, zaplať pán
1: Bůh.
0: Jo.
1: Ještě a rodičům a všem dospělým, Ať bude ještě nějaký volný, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písniči se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám a krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No je, je. No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, my jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Vnitř je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže aj, jo, prostě ale nevadilo to. Oni, oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu, neviděl.
0: To se lekli, kdo to přebyl, že jo?
1: Ten je čistě. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Mm-hmm. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Mm-hmm. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, to. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to tam mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k něčemu vadilo, ale vlastně celý to dětství, a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla povinnost jednou za měsíc dojet doma a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to jsem, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově, Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jakože, sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jakože jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vyjou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. Uh-huh. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano.
1: Tak jako.
0: A když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takovej svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu vzít, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm. Prostě takové ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem teda dostal od města teďka, co mám tady tu unimobuněčku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem v nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano,
1: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, jdu spát, kdy chci, kdy chci, a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Je kontrolovaný, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život,
0: ano,
1: tak je takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, no. Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla teda původu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě. Děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí. A tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s posesnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, už nevyhledávám takový ten velký ruch a ruch. No, teď tady třeba budeme mít pout, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, bojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože jsem mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji,
0: noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolé, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak vy jste řekla, i Tunko, já bych řekl, i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dále, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu, jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál, napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano.
1: To bylo zfilmováno se Sophie Loren. A napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má moudra. Ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knížku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého. A baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách
0: no.
1: A tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to navolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých a duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí a tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, ano. Moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No a písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem. I vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělej noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky, protože ano. Právě ona Noční linka mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak také jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. Vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouho leta odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak.
0: No, stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala taky, si svůj klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo.
1: Nebo když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, no tak moc děkuju a jinak vám přeju také krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a Až na vrcholky hor. Dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nějak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme včera jsme měli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on aj v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, tam ano, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi práci kolem koně a takové ty drobnosti, že a tak až več v noci jsme ten tak večeřali, tak opoždění, že a tak se zahral jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že takže my jsme, to bude až za 50 roku, takže
0: jo.
1: To už je pase, ale bylo to krásné a jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůstia, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajny, si to poměří a to. No pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli i koňový, že?
0: Ano, ano, ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme,
1: máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano, ano, ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: Je to krása. Akorát té vody trošku méně, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano,
1: no,
0: ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolí tě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Takže,
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: S písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den a máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví, trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid. Jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel. A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky a myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci. Ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho,
0: tématu,
1: který dneska je. Jo. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no. Tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestivý. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: No, takový tak jako někde tam někam, jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně,
0: ano.
1: Ale vždycky i u moře, jo, jsem takový italofobik, protože jsem byl tam 3x v Itálii, no ale tak jako je to takový dost dneska těžký, ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte, nebo jako tu samotu, ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá, už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů. No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky s manželce a podobně, ty jsou takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já. Já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, vím, že tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci nic zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Když jsem možná byl, ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, někdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Tuško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Tak jako
0: jasně.
1: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
0: Děkujeme. Úžasný. Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
1: A takže ještě jednou teda na závěr by jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a ať si takový rádio, jaký jste a budu se těšit zase
0: tak
1: na
0: jo, další. Děkujeme moc a děkuju za návštěvu a ať se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
1: A krásný léto ještě.
0: Nápodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Trianda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuji moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsem někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsem někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak jsem tam byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu.
1: No, ale jak se něco šustlo, ne, tak se prostě jo, tak jsem procítil, jako jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spál u zástavy, no. Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, musím. No, ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží odpoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme krátky s jedným kamarádem v hospodě a tam seděla taková paní, jedna z měsíc přítelů, a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vedli v rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A,

0: A zase se tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
1: Jo, takže pořád, aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
0: No, tak jako si to, já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba se vyspat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rád, já jsem sám, jak to, jo?
1: Ano.
0: No. Ale jinak já mám celkem rád společnost, jako jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno v dobrým, jo, nesmí to být nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, jak teda rád lidím, tak, abych to řekl.
1: Jasně.
0: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyndu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už tady na vás čekám, zase se vám přišel, no a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Kurce okolo mě něco někdo mutá, jo, a tak,
1: jo, jo.
0: Tak,
1: no. Tak to je dobře, a nebo, že jsi se to v dobrým všechno.
0: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
1: Ano.
0: Takže,
1: nestačíte před nimi utýst, Františku.
0: No, ale... Co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat nějakou zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
1: Jo, že byste to prospal celý, jo.
0: Abych to prospal a na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
1: Jo, velmi malér, no jo.
0: Velmi malér, no. Takže tak, no.
1: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou noc, Jitko, a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano.
1: No, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: No, ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí.
0: Mm-hmm.
1: A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a aha, její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček. A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak?
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem se začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? A říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo, ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano, ano.
1: 45 roku, jo, a říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce, ale já po nikom nechci prácu.
0: Rozumím.
1: Já si udělám, ty to udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila, s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně.
1: V žádném případě.
0: Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně. No, to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: No, jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Mhm.
1: No, jako, ne.
0: Dobře, Staňko, možná, tak taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: To zdravíčko. Tak jo,
0: přesně
1: zdravím
0: tak. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: Doste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. My jsme, já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, která bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka,
0: mm-hmm,
1: protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla,
0: mm-hmm,
1: tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: ano.
1: Jsem si koupila druhé a jedno mám po bytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám před chodbu, tu před naším venku, sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku, tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama, tak jsem byla ráda. A teď mě zase smutno po nich, protože odešli, už tu malou tu nemám, tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje, radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte, tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Je tady smutno.
0: Rozumím, je. Rozumím. No, každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: Já vím,
0: to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte
0: se. Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyjová. Krásnou noc, ano. Pepo.
2: Zdravím aj vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví sami.
2: já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí, zdraví se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami. Z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo letos, je to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovy na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám možná známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si vezem si to, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám. A jako mám společnost rád, jako a jsem rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemusím, protože tam není moc na co hledět. Říkám, že to vždycky, když už na to říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. A vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra mám manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdavně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujem do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam vzduch. Někteří jsou divočejší, že musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: A jinak tu rád, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jsou na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Vždycky, když jsme to mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: No, potřebovali, aby nám poslali od nekud trochu té vody.
1: Jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pán Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezme.
1: Ne, to takhle není. To je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká, takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Taková loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Mějte to hezký.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou, užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Sasha Potato, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy mnohokrát děkuju. Psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu, a pan Mojmír Kříž ze Svitav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spousty krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy, naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek, pane doktore, já k vám jdu na poradu jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: No kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, Na řádný světský soud nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho časů.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465.
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no leta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. No, O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka, okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan

0: To je, zatrápená věc, no. Možná, že nám schází někdo pátý.
1: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
0: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra? Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
1: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
0: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
1: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
0: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
0: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
1: Ano.
0: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ješkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No, a teď se objeví na scéně její otec,

0: Ješek Skalický jako rodinný mstitel zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornost.

z ekliptik hvězdných dráh. Zítra to je tajemství a já bych je chtěl znát.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej kdesi u Antalovců. No zkrátka báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát a jen falešně hrát. A nebo si chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takoví starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí. Jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan Adjung, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady jedlá to. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky. Tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala. Já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pánbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel, a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jde o to umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: chci způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.